Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Jak se jim daří, pane Tausík?
1: Jak by se mi asi mělo dařit?
0: A co žena v pořádku?
1: No proč by neměla být?
0: A dětičky zdravé?
1: Měly by snad stonat?
0: Řekněte mi, pane Tausík, proč vy Židi na všechno odpovídáte otázkou?
1: No proč bychom neměli odpovídat otázkou?
0: Sedí dva přátelé v kavárně a čtou noviny.
1: Tady čtu, že Etna už zase soptí.
0: No a?
1: No a? Je to pro nás Židi dobré nebo špatné?
0: Povídá Jankl Jireličkovi. Odkud, že jste z Belcu? Strašné město. Není tam jediný slušný člověk.
1: A to říkají oni mně. Mohu jim obratem ruky vyjmenovat nejmín tucet slušných lidí.
0: No, prosím, já poslouchám.
1: No tak například, to máme, jak on se jmenuje? Nebo ten... Poslouchaj, musí to být Ausgerechnet někdo z Belcu.
0: Poslyš, Jojne. Slyšel jsem, že tě Sářin muž sfackoval.
1: Jo.
0: Ty jsi na to vůbec nereagoval?
1: No dovol. Reagoval.
0: A jak?
1: To jak? Otekl jsem.
0: Leda tak. Sedí dva na lavičce a mlčí. Konečně si jeden dlouze a těžce povzdychne. Ach, jo. Mně to budou povídat, přisvědčí druhý.
1: Tak jsem slyšel, že mají nové zaměstnání.
0: No, ono jde spíš o angažmá.
1: Až tak. A kdo jich angažoval?
0: Cirkus Sarasány.
1: Nevěděl jsem, že Ausgerechnet, oni mají takové sklony.
0: Pracují v manéži.
1: Ne.
0: No, no, no. S lopatkou a smetáčkem. Když se nějaký kůň v lebloutči slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to.
1: A to jich uspokojuje? Kolik jim za to vlastně platí?
0: Není to pravda zrovna balík, ale to vědí, jak jednou člověk přičichne k umění.
1: Učený rabín ze Lvova má v Izraeli syna. Jak se mu vede, ptá se ho známý, co píše. Nemá to tam chlapec vůbec lehké, pronásleduje ho samá smůla. Jeho žena, matka tří dětí mu vloni zemřela. Syn těžce onemocněl a pořád není z nejhoršího venku. Krám mu vykradli a obchody jdou špatně. Ale řeknu vám, jak on píše krásně hebrejsky, to je radost číst.
0: Fiedler se zamiloval do křesťanské dívky. Chce se ženit. Farář ale trvá na tom, že před svatbou musí chodit na katechismus.
1: A nemohli bychom to vzít zkráceně, pane faráři, nějakou moderní metodou?
0: Farář nechce dělat potíže, tak přinese do první hodiny barevnou reprodukci obrazu svaté rodiny.
1: Proč jsou všichni ve stáji? Ptá se Fiedler.
0: Protože byli velmi chudí a nemohli si pronajmout pokoj.
1: A proč to dítě leží v krmítku pro dobytek?
0: Protože neměli na postýlku.
1: A co tam dělají ta zvířata?
0: Dýchají na Ježíška, aby mu nebylo zima.
1: Echt gojím. Na činži nemají, na postel nemají, ale dají se vymalovat od Tintoretta.
0: Velkoobchodník Rosenfeld má syna a ten se rozhodl, že bude malířem. Ale otec pozoruje z bolesti, že mu to moc nejde. Je mu 38 a sláva nikde. Přijde za ním do ateliéru a povídá Egonku. Neměl bys toho malování nechat. Když si pomyslím, co dokázal ve tvém věku Rafael, a to už byl dokonce přes rok mrtev.
1: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Podruhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grincingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemitlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošn.
0: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
1: Neuvěřitelné. Tak byste dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš? No tohle.
0: Pst, čiš. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahlédl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a Rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona. Ten měl kurz dokonce 1:20 a zase vyhrál. Když se vrátil domů, vypráví to ženě.
1: A kde jsou peníze, ptá se žena dychtivě.
2: Ale já jsem je zase prohrál. Ve třetím dostihu jsem vsadil všechno na koně, který se jmenoval Šato, jako klobouk, víš, no, a ten prohrál.
1: Ty hlupáku, zlobí se žena, Šato je francouzský zámek. Klobouk se řekne Šapo. A kdo ten dostih vůbec vyhrál?
2: Jedna klisna s takovým divným jménem Jarmulka.

si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj, a trápení jsou někdy.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali metin.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Nyní pár slov o majetkové trestné činnosti. Ta je páchána takovými třemi základními formami. Nejběžnější formou je forma odcizení cizí věci. Někdo někomu něco, tedy lidově řečeno, ukradne. Tak zase třeba krátký příklad ze spisu obžalovaný uváděl. Ten kufr jsem onomu pánovi rozhodně odcizit nechtěl. Chtěl jsem ho pouze odnést do hotelu. Nemohu za to, že mi nestačil v chůzi. Nebo další ukázka. Poškozený uvedl, čistokrevného psa mi odcizili a upraveného na česneku snědli, ale když jsem na nich právem požadoval 2000 korun, křičeli, že takovou drahotu nemají ani v interkontinentálu a vyhodili mě i z rodokmene. Druhou formou je poškození cizí věci, tak zase krátký příklad tohoto znění. Že se u mne objevil najednou o půlnoci v ložnici, to mě ani tak nepřekvapilo, jako spíš to, že tam vyjel na traktoru Zetor. A konečně třetí formu je forma úplného zničení cizí věci. To se ukázka obžalovaný uvedl. Neustále mi říkal, že se mu lidi smějou kvůli brejlím. Tak se mu je rošláp a řekl, že už se mu smát nebudou. No a já jsem tedy na ukázku této činnosti vybral příběh majetkového recidivisty, bytaře, ten se specializoval výhradně tedy na byty a velice zajímavé okolnosti předcházely jeho devátému dopadení. 8x soudně trestaný zloděj

právě když bydlo v okno vymáčknul krásně, zuřivej vlčák v kuchyni obnažil dásně. Až krev stydla tiše zavil, ke skoku k útoku se připravil a očekával bydla. Už kuchyňský dveře bržou a pes se vrhá a manžestr na zadku bydlovej kalhot se trhá. Nakonec však zbyl

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa i

táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej.

cházíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej jak uši, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sama. Ušlápnutej úředníček, co úctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf bojí. Rozpoznáš tu každý

Fiata prej tý blondýně Maharadža koupil, aniž by s ní na MNV do manželství vstoupil. Svět je různej jako lidi, který po něm chodí, někdo nosí módní semiš, jinej pejska vodí. Někdo nemá na polívku a jinej rozbíjí svačí, někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

cestuju strašně rád, protože je to zajímavé, je to dobrodružný, hlavně pro mě. Ono je to relativní, protože pro někoho třeba výprava do Himálají je legrace proti tomu, když já jedu do Krkonoš. To je naprosto relativní, já se absolutně nevyznám ve věcech a já jsem bezradný. Já jsem, jakmile opustím péči domova, tak jsem bezradný a potácím se v takových problémech na cestách, který normální člověk asi nemá. Já třeba, dejme tomu peníze. Za prvé, než pochopím měnu té, které je země, tak už odjíždím. A sotva odjedu, tak ji zase zapomenu. Takže doma se mě ptají třeba, a kolik tam je drachma třeba, že jo, nebo... A já říkám, nevím. Už jsem to zapomněl, nevím, já okamžitě zapomenu jakoukoliv měnu. Kromě naší, protože to už jsem si nějak zvyk a to... A kromě toho taky, to je nejasný, ty měny jsou ohromně... proti naší třeba takový variabilní, protože, no jo, no, třeba drachma, to je jednou 6 korun a jednou 8,30, ale koruna je koruna, to vím, to je ohromně velmi. A mě nejen tohle dělá starosti, já třeba, když jsem v cizině, tak já nedovedu počítat. Já jsem třeba filmoval v Berlíně film a trávil jsem tam skoro 9 měsíců a vždycky jsem dostal diety na týden dopředu, tak jsem si vzal diety a na konci týdne jsem si řekl, tak tolikle jsem dostal, psal jsem si denně výdaje, tolik jsem vydal, tudíž ten zbytek musím mít. To je snad správný, jo? Je to tak, no. A tak já to počítal 5krát za večer. A vždycky mě vyšlo něco jiného. Jednou mě vyšlo, že mám mít 13 marek a já jich měl 60. Pak mě vyšlo, že mám mít 123 marky a já jich měl 60. Čili nikdy to nesouhlasilo. Tak tento systém jsem zavrhl, protože čísla to je pro mě abstraktní svět, kluskej velmi. Tam se dějou takové divné věci, ty čísla se různě přeskupují a to já nevěřím. Tak když jsem potom žil v Montrealu půl roku, tak jsem si zavedl jiný systém, velmi doporučuji. I v širším měřítku by se to dalo aplikovat snad. Já jsem, denně jsme brali 10 dolarů. Tak já jsem si vzal denně jednu 10-dolarovku nebo dvě 5-dolarovky, to jsem si spočet, že to je 10 dolarů. A nic víc. A s tím jsem ten den žil. To, co večer zbylo, tak jsem vzal, aby to neuteklo, otevřel jsem kufr, tam jsem to hodil a zamk. Žádný počítání, žádný součtu. To, co bylo v kufru, bylo v kufru. A to se tam, ať už

ty peníze tam potom se mění, jak chtějí. To je dobrý. Takže to jsou pro mě veliký problémy v cizině a vůbec ve vlaku. Například, no už jenom jízdní řád. Jízdní řád, to je, za prvé to je knížka, kterou musíte takhle nějak otočit a rozložit, a já se v tom nevyznám. Dřív jsem to řešil tak, že prostě když jsem jel některým směrem, třeba do Tábora, no tak jsem si zbalil kufr, šel jsem na nádraží a tam jsem vyčkal nejbližšího vlaku tím směrem. Jednou jsem tam byl 3 dny.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce nebo padá déšť, my dva sedíme

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provaz, já nikdy nikoho nedokázal podrazit by.

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním klátkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev, Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kdepak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíž dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně téhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

ať se každý zbuší v tomhle mrtvým muši, pak se za ně sedlem pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým muši, pak se za ně sedlem pomodlit.

0: kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočten. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

0: Pancéřová dočka je můj vysněný vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Teploty vyšplhají na 23 až 28, na jižní Moravě až na 30 stupňů.
1: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
3: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
1: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme tématem, které nás asi všechny pálí. Sucho v Česku je stále horší a nízké stavy postihly prakticky všechny vodní plochy. Na mnoha místech klesla hladina natolik, že voda odkryla dávno zapomenuté věci na dně. Na Orlíku jsou to například torza zatopených osad, na přehradě Vír, na Žďársku zase trosky betonárky a na Labi takzvané hladové kameny, které varují před neúrodou. Strážci českého a polského Krkonošského národního parku se o víkendu na Sněžce zaměřili na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali policisté. Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili preventivně, museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokutu příkazem na místě. Návštěvnost Sněžky je teď extrémní. Například v neděli kolem 5. hodiny ráno tam bylo 500 lidí. Kdo se bude starat o zeleň v Mikulově, to zjistil Luděk Savada Urbánek.
2: O zeleň na nově zrevitalizovaném Kozím hrádku v Mikulově se v následujících 3 letech postarají specialisté. Mikulovští radní rozhodli, že péči o stromy, keře či trávníky zajistí společnost Florstyl. Město za její práci zaplatí téměř 2,75 milionu korun bez daně, informovala místní radnice. Kozí hrádek po kompletní renovaci znovu otevřeli pro veřejnost letos v červnu. Luděk Savada Urbánek, Mikulov.
1: Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok provozu skoro 6800 cestujících. Od 1. září se síť rozšíří o 2 nové oblasti. Tady je mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Chceme, aby kvalitní veřejná doprava byla dostupná také v okrajových částech města. Poptávková doprava potvrdila během 1. roku provozu svůj smysl. Obyvatelé oceňují zejména flexibilitu služby a možnost dopravit se i do lokalit, které klasické linky neobsluhují. Nové oblasti zlepší dopravní obslužnost Kynastu i Lukášovského údolí a současně umožní hospodárnější využití veřejných prostředků.
0: Sport.
1: Teď jeden skvělý český úspěch. Zatím se mu finále velkých akcí vyhýbala. V Birminghamu si ale český kladivář Myslivčuk včera v kvalifikaci počínal mazácky. Při prvním pokusu mu kladivo doletělo až za žlutou čáru označující limit pro postup do finále. Dopadlo na 79,61 metru. Nikdo z jeho 29 soupeřů nehodil dál. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krásně nostalgicky laděná píseň od Valdemara Matušky a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Je docela možné, že mnozí z vás jste ještě zabořeni do svých snů, že se vám zdá něco příjemného, a to v 6 hodin a téměř 8 minut. Na druhou stranu, vy, kteří už jste museli z jakéhokoliv důvodu vstávat, tak jste naladěni na Country Radio. Já vám přeji příjemný poslech při tom dnešním úterním 11. srpnovém dni. Čas už dnes si zmínili, no a to, že svátek slaví Zuzana, o tom si budeme povídat samozřejmě i v průběhu této hodiny. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach, no a teď už si dáme Jitku Vrbovou a vyrazíme společně na Bílou pláž. Jaké tam může být počasí takhle po ránu, tak to si řekneme za chviličku. Nepůjde sice konkrétně o žádnou pláž, ale ty ranní teploty vás určitě mohou zajímat.

Bílá pláž, Jitka Vrbová, čas 6 hodin, téměř 12 minut. A já jsem vám slíbil pohled na silnice a také, že si řekneme nějaké informace, které se vztahují k tomu rannímu počasí. Tak věřte, že teploty jsou po venku velmi příjemné, od nějakých 13 do 20 stupňů. Pochopitelně budou mít vzrůstající tendenci, ale nebude přes den takové parno, jako tomu bylo třeba včera, protože ta maxima dnes budou mezi 23 až 28 stupni Celsia. Tak to je, myslím, důvod k radosti. K důvod radosti, alespoň ten menší, můžete mít na silnicích. Konkrétně tu máme jednu informaci, která se týká D1. Pozor z Brna do Prahy za sjezdem na Ledež nad Sázavou, a to na 77,5 kilometru, stojí v odstavném pruhu nabouraná dodávka, tak samozřejmě tam moc nebrání provozu, ale v tomto místě se zpomaluje, tak dávejte dobrý pozor, abyste do toho náhodou nevlítli. Teď si dáme další muziku ve vysílání Country Rádia, počasí za chviličku už podrobněji, ale ještě předtím Johnny Cash, pojďme se s ním toulat v rámci dnešního vysílání I Walk the Line, to už je téma pro další písničku. No a jestliže jsme před chviličkou nakousli počasí, tak si ho přiblížíme včetně sluníčka a rekordních teplot právě po zmíněné písni. Hezké ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: No, jak bylo, je a bude, si řekneme za chviličku, ale samozřejmě taková ta klasika k informacím, co se týká počasí, je i východ sluníčka. Tak vy jste, že toho 11. srpnového dne nám vyšlo v 5 hodin 44 minut, takže už nějakou chvíli se snaží o to, aby nás dnes krásně uchlácholilo svými paprsky. No a zapadat bude ve 20 hodin a 26 minut. Jak to vypadá s rekordními teplotami naměřenými v Klementinu, tak nejchladněji bylo v roce 2016 10,3 stupně Celsia, pro změnu 35,2 stupně Celsia v roce 2015. Je to zajímavý skok, protože se jednalo pouze o jeden jediný rok, který tvořil tento rozdíl. No a dnes čekáme mírné ochlazení s malou oblačností, ráno dopoledne bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, no a nejvyšší teploty, před chvilkou jsem to nakousnul, budou nižší než včera, zaplať pánbu za to, budou v rozmezí od 23 do 28 stupňů Celsia, pozor na jihu Moravy kolem 30, no a v 1000 metrech na horách se vyšplhají na 20. Předpověď na zítřek, jenom ve stručnosti, nejvyšší teploty budou velmi podobné, 25 až 29 stupňů Celsia, no a bude jasno, nebo skoro jasno. Tak tolik informace o počasí, ještě tu máme některou z těch univerzálních pranostik vztahujících se na srpen. Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. Tak uvidíme, jestli se nám to všechno splní, či nikoli, ale v každém případě, co se nám splní, je další hudební téma. Kapela Falešná karta a písnička Dálky. V 6 hodin a 17 minut přeji vám krásné dobré ráno.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

Skupina Spiritual Quintet, jejich klasika, krásná písnička, veselá píseň, takhle po ránu se určitě hodí, to byla Kocápka. No a teď tu mám něco pro romantiky, pakliže patříte mezi příznivce noční oblohy, příznivce padajících hvězd, tak dobře zbystřete, protože už v těch předcházejících dnech byly na obloze vidět, sice jenom tak jako utržkovitě, ale Perseidy. No a to vyvrcholení přijde v noci z 12. na 13. srpna, zkrátka padající hvězdy. Teď jsem si vzpomněl na jeden vtip z dětství, který byl asi následně. Padá hvězda, něco si přeji, říká muž ženě. A žena odvětí, jestli si budeš přát to, co včera, tak dostaneš facku. No, tak v žádném případě se nemusíte bát žádných poličků, které byste mohli vyfasovat, pánové, protože opravdu na ty hvězdy, na ty Perseidy se můžete dívat v noci z 12. na 13. srpna a dopřejete si opravdu nebývanou podívanou, protože podmínky pro pozorování Perseid budou mimořádně příznivé, protože měsíc bude vnovu a jeho svět nezastíní ani slabší meteory. Totiž na tmavé obloze mimo měst jich můžete spatřit přibližně, a teď se podržte, 50 až 80 za hodinu. Stačí si vzít třeba deku, najít místo s dobrým výhledem a obrátit oči nikoli v sloup, ale k nebi. Tak si to pořádně užijte, i dnes se můžete těšit při pohledu na oblohu, že byste nějaké ty padající hvězdy mohli spatřit. Michal Tučný, skupina Greenhorn, rovnou, jo, tady, rovnou. Tak to je téma hudební, které nás čeká. No a rovnou, jo, tady, rovnou po této písni tady budou dopravní informace. Tak ještě jednou krásné dobré ráno a ještě čas 6 hodin 25 minut právě teď.

0: Country rádiem na cestách.
1: No a jak jsem slíbil před chviličkou, je tu doprava, začínáme na kolejích, jaké výluky, co se týká vlaků, tím začínáme právě v tuto chvíli. Nás potkají dnes aktuální Týniště nad Orlicí, Opočno nebo také Čáslav, Třemošnice. Také Frýdek Místek, Frýdlan nad Ostravicí a ze včerejška, to už jsme si říkali, tady máme další výluku na trase Olomouc, Senice na Hané. Co silnice, dopravní nehody, uzavírky, tak pojďme na některé z nich. Havarovalo se v České Lípě v ulici Litoměřická. Další dopravní nehoda je hlášena z D10, 32,5 km ve směru na Prahu. No a ještě jeden problém, ten se vyskytl na D1 na 173,5 km ve směru na Brnu. Na Brno je tu nehoda nákladního vozidla, je to u Říček. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a po půl, konkrétně po zprávách a po

0: počasí, se podíváme na dnešní oslavence, respektive oslavenkyně. Těmi jsou Zuzany. Šťastnou cestu.
1: Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
2: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Za příběhy moderní trampské písně a také folku a country se 11. srpna vydáme s Mirkem Černým.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
4: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
5: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
6: Hezké ráno. Lednová valorizace důchodů v roce 2027 zůstává otevřená. Podle dosavadních propočtů by zákonné zvýšení činilo přibližně pouhých 300 korun, což by znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ovocnáři ve Zlínském kraji odhadují, že letos sklidí čtvrtinu nebo dokonce jen pětinu obvyklé úrody. Počasí jim totiž vůbec nepřeje. Ovoce po jarních mrazech poškodila i letní vedra. Ve druhém čtvrtletí roku se v hotelech a penzionech v Česku ubytovalo 6 milionů 400 tisíc hostů, kteří tady trávili přes 15 milionů nocí. Převažovali domácí hosté, kterých mírně přibylo. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty 23 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Ani dnešního 11. srpnového dne nezapomeneme ve vysílání Country Rádia na dnešní oslavence. Aby byl úplně přesný, jedná se o oslavenkyně a máme tu rovnou dvě. Primárně slaví Zuzana. Tak, milé Zuzky, všechno nejlepší a vězte, že vaše jméno, pokud to nevíte nebo netušíte, pochází z hebrejského jména Šošana, což znamená lilie, ale pozor, může znamenat i růži. Varianty pro Zuzky můžou být následující: Susa, Zuza, Zuzana s dvěma N, také Suzana, anebo také Šchomana. Tak tolik tedy varianty domácí podoby, pak když doma nějakou Zuzanku máte, tak ji můžete říkat Zuzka, Zuzča, Zuzi, Zuza, Zuzík, anebo Zuzinka. No a těch Zuzan máme v České republice víc než 61 000. No ale neoslavuje sama. V kalendáři máme další ženské, nebo chcete-li dívčí jméno. Tím jménem je Filoména. Jedná se o jméno řeckého původu. Pochází buď to z řeckých slov philos, znamenající přítel, milenec, a ménos, což může být mysl, síla, nebo z řeckého slova Filoméne, znamenajícího milovaná. No a svátek slaví společně se Zuzanou, tedy dnes. No a mně se líbí ty domácí podoby, které se k Filoménám vztahují. Můžete jim doma říkat Filoménka, Fila, Filka, Filuška, Filunka, Filomka, také Ména nebo Méňa. Tak i vám, milé dámy, přejeme všechno nejlepší. Pokud se podíváme do světa, tak víme, že třeba v Zambii mají Den mladých a v Jordánsku slaví korunovace krále Husajna. Tak tolik pohled do dnešního kalendáře, no a když už tu padlo jméno Zuzana, tak bychom Zuzkám a vůbec všem oslavenkyním mohli poslat jako malý dárek z Country Rádia písničku. Jak jinak by se měla jmenovat než Zuzana, že jo? A postará se o ní skupina Rangers v 6 hodin 40 minut.

Krásná písnička ve vysílání Country Rádia, ano, samozřejmě opěvovala všechny dnešní oslavenky, některýmž to jsou Zuzany, tak ještě jednou všechno nejlepší. A také všechno nejlepší přejeme na silnice, protože nám začíná trošku housnout provoz a také se vyskytují nějaké komplikace, ku příkladu na D10 z Turnova do Prahy. Zpomalte a hlavně zpozorněte, za sjezdem na Protce na 32. kilometru je překážka v levém, tedy v rychlém jízdním pruhu. Máme tu hlášený spadlý strom, takže v tomto místě opatrně. Co se týká počasí, kolem 20 až 21 stupňů. Na území České republiky máme tady také teploty, které jsou kolem zatím 13 nebo 14. No a přes den by to mělo být všechno v pohodě, tedy alespoň co se týká teplot, protože maxima budou 28 stupňů. Tak ještě jednou krásné dobré ráno. Teď už nás čeká Král silnic, King of the Road a Roger Miller. No a je tu správný čas, abychom také někoho z vás za chviličku probudili. Tak uvidíme. Budeme mít štěstí.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: V rámci všedních dnů vždycky mezi 6 a 7, respektive kolem 6:45, někoho z vás probouzívá. Nemusí to být pouze oslavenci, kteří slaví aktuálně v ten či který den svátek. Mohou to být oslavenci, kteří také slaví své narozeniny. A to je případ právě Markéty, které v tuto chvíli z Country Rádia voláme. Nejenom my, ale samozřejmě i rodina by ráda popřála všechno nejlepší. Tak jsme zvědaví, jestli nám to Markéta, jak je tady napsáno, ten telefon zvedne, aby své krásné přání mohla slyšet. Nebo tedy přání od rodiny, aby byl úplně přesný. Tak, je tady vybraná písnička se stejným názvem, protože se jedná o Markétu, tak se samozřejmě přeji, abychom jí zahráli píseň Markétka od Marie Rotrové. Písnička je připravena, přání je připraveno, teď už nezbývá, než abychom měli to štěstí a Markétě se dovolali. No, my to tady zkoušíme samozřejmě, zatím to moc nevypadá. Kolikrát se to také přihodí, že nám dotyční ten telefon prostě nezvednou. Každopádně těch aktivit, které po ránu mohou vykonávat, je celá řada. Ve finále by měla štěstí, kdyby ještě třeba mohla Markéta spát. Tak já už tomu nedávám příliš velkou naději, příliš velkou šanci, takže nechám ještě jednou zazvonit a pak se na to přání podíváme. Škoda. 11.8. má narozeniny Markéta, které přeji celá rodina vše nejlepší a prosíme zahrát píseň stejného jména od Marie Rotrové. Ať se jí daří, podepsán je Zapletal. Tak zřejmě to bude Markéta Zapletalová. Písnička je tady, Markétka od Marie Rotrové. A to v 6:07. Mrzí mě, že jsme se nedovolali. Tak snad to klapne příště.

To byli kamarádi Ďáblových ohňů a jejich zrádný banjo. Čeká nás Alan Jackson, no a po celé další muzika. Písnička Trávou, třeba Jaroslav Samsonek. Krásné ráno přeje Vláďa Vlach.

0: Antri počasí.
1: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Teploty vyšplhají na 23 až 28, na jižní Moravě až na 30 stupňů.
0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V tomto extrémním počasí je potřeba myslet také na auto. Vedro totiž škodí klasické autobaterii dokonce více než mrazy. Nejhorší je, když jezdíte autem jen krátké trasy a pravidelně ji nekontrolujete. Vadná baterie je jedním z problémů, kvůli kterým nemusíte dojet do cíle. Přitom její kontrola v servisu trvá jen několik málo minut. Kdo se už těší na chladnější podzimní počasí, bude pravděpodobně muset ještě chvíli počkat. První dlouhodobé výhledy naznačují, že teploty v Česku zůstanou nadprůměrné minimálně do poloviny září. Shodují se na tom dva nezávislé meteorologické modely. Srážek by naopak mělo přibývat a jejich množství se vrátí blízko běžným hodnotám. Také na Jihlavsku je málo vody.
2: Mytí aut na pouštění bazénů nebo zalévání trávníků by mělo na čas ustoupit stranou. Kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům ve vodních tocích vyzývá Jihlavský vodoprávní úřad obyvatele i firmy, aby vodou co nejvíce šetřili. Pokud se situace nezlepší, může některé odběry i dočasně omezit. Sucho na Jihlavsku trvá už delší dobu a je znát i na řekách a potocích. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Základních obilovin se letos v Česku sklidí 6,39 milionu tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Tady je Renata Vodičková z Českého statistického úřadu.
3: Odhad potvrdil podprůměrnou sklizeň, která by proti loňskému roku měla být o 1,3 milionu tun nižší a zároveň nejnižší za posledních 14 let. Přesto v Česku nehrozí nedostatek obilovin díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Pozitivní zprávou je také rychlý průběh letošních žní, který napomáhá zachování kvality sklizeného zrna.
0: Sport.
1: Barbora Simanová a Barbora Janíčková se dostali do semifinále plaveckého mistrovství Evropy. To se koná v Paříži v hale, kde byly při posledních letních olympijských hrách soutěže v akrobatických plaveckých soutěžích. Obě Češky v této aréně postoupily do semifinále na 100 metrů kraul, a to ve velmi rychlých časech, z 5. a 6. místa, jen kousek za českým rekordem. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: voňavou trávou.
1: Jaroslav Samson Lenk, písnička Trávou, dozněla a dohrála ve vysílání Country Rádia dnešního úterního dne 11. srpna, a to v 7 hodin a více než 7 minut. A máme tu krásné ráno, které vám přeje Vláďa Vlach z našeho vysílání, a věřím, že pro vás pro všechny bude krásné, i co se týká teď těch ranních teplot. Veskrze příjemné, k těm se dostaneme za chviličku, ale ještě předtím tu máme muziku. O tu nejbližší se postará, tedy o tu píseň, kapela Pacific a jejich Stovky vlaků. Tak všechno nejlepší všem Zuzkám a jdeme na muziku.
2: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Milé Country Radio, jako věrný posluchač ti za celou kapelu Texmeni přeju všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Ještě nám dlouho a hezky hraj. Ahoj, Jarda Čvančara.

Jestliže jsem před malou chvilinkou nakousnul počasí, tak věřte, že teď po ránu je velmi příjemně. Rozptyl teplot od nějakých 15 do 21 stupňů, no a přes den by ty teploty měly být daleko nižší, no daleko relativně nižší, než tomu bylo včera, protože budou dosahovat maxima 23 až 28 stupňů Celsia. Tak to už se v tom dá trošku dýchat. Co silnice? Zpozorněte na D11 z Prahy do Hradce Králové na 6,5 kilometru u Jiren. Je problém na dálnici, leží zde blatník z nákladního vozidla, takže se vybočuje. Dávejte na to pozor, než ten blatník bude odstraněn a pěkně nohu z plynu. Za chviličku Tomáš Klus, písnička a pak, no a pak už zavítáme do historie. Čekají nás dnešní data v datech a řekneme si něco o tom promítání toho prvního filmu v České republice. Tak to až za chviličku. Hezký poslech.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Tak si představte, milí posluchači Country Rádia, že 11. srpna v roce 1896 jistý Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení, a to v Maurském sále Grand Hotelu. A co je zajímavé, za večer promítl, a to za 30 minut, 6 filmů a vstupné tenkrát bylo 50 krejcarů. A ještě zajímavější informace je ta, že Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Pro srovnání, Praha poznala film až o 2 měsíce později. Tak to je zajímavá zpráva. Teď se podíváme na narozeniny. V roce 1939 se narodil zpěvák, režisér, moderátor a herec Josef Laufer. Laufer bohužel zemřel 20. dubna v roce 2024. Pro změnu v roce 1948 se narodil Jan Palach, student, který se na protest proti narůstající apatii ve společnosti po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy upálil na Václavském náměstí. Jdeme k úmrtí v Česku. V roce 1892 zemřel Ladislav Stroupežnický, dramaturg, spisovatel a člen Národního divadla. V roce 1937 režiséři Vladislav Vančura a Václav Kubásek sfilmovali jeho hru Naši furianti. V roce 1996 zemřel dirigent Rafael Kubelík a pokud se podíváme do světa, tak v roce 2014 zemřel americký herec, komik a zpěvák, držitel Oscara a 4 zlatých glóbů, Robin Williams. Tolik informace, které se vztahují k dnešní historii, tedy v dnešnímu pořadu Data v datech. No a my jdeme na další muziku. Tam je Vinet nás čeká.

díky kapele Four Hands jste si mohli užít flán. Ano, tak, takhle si zaflánovat v 7 hodin a 23 minut po ránu. Konec konců, proč ne proti gustu žádný diskutáři, docela možné, že jste třeba včera večer flánovali a že jste si to protáhli až do těch časných ranních hodin. No a pokud se chcete vypravit někam do polí, tak nás čeká kapela Rangers, konkrétně navštívíme pole s bavlnou a co je podstatné, že po této písni tu budeme mít dopravit.

duši, když život patří katům, katům jim v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, když život patří katům.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je tu další dnešní doprava, začínáme pohledem do Olomouce od 9. srpna až do 31. srpna, tedy do konce měsíce včetně, je prováděna oprava výhybek před nádražním prostoru a výměna kolejnic na tramvajové smyčce Fibichova. Co to znamená? Z důvodu tohoto vyloučení je náhradní tramvajová doprava, a to v úseku hlavní nádraží Fibichova a Pavlovičky. Jsou zavedené náhradní linky s označením X1 a X7. Co na kolejích? Budišov nad Budišovkou, Odry, Rybník, Linz, Brno, Ivančice a nebo také Branice, Tábor, to jsou dlouhodobější vlakové výluky, se kterými se můžete potkat i dnes, tedy 11. srpna. No a ještě silnice. Začínáme dopravní nehodou, která se stala na D1 mezi 77. a 76. kilometrem ve směru na Prahu. Je zde neprůjezdný levý jízdní pruh. No a havarovalo se také v ulici Jugoslávských partizánů, což je na Praze 6. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a za chviličku počasí a zprávy a pak už se podíváme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku.
2: Country rádio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
2: Country Rádio.
0: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku 3x

0: denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Základních obilovin se letos v Česku sklidí 6,39 milionů tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Italští potápěči našli u břehu Sicílie vrak starořímské lodi naložený až po okraj stovkami amfor ve velmi dobrém stavu. Amfory byly pravděpodobně určené k přepravě vína. Rozsáhlé lesní požáry dál zuří v Kanadě i Evropě. V kanadské Britské Kolumbii muselo své domovy opustit přes 20 000 lidí. Plameny se rychle šíří také v části Španělska, Itálie a Srbska. Hasičům práci komplikují vysoké teploty, vítr i těžko dostupný terén. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty 23 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Tenhle splín, co tě sráží do

Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc. Když si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí.

Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hejt.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: S tématem, jaký nápoj v tomto počasí preferujete. Ano, všichni odborníci tvrdí, že bychom neměli pít příliš studené nápoje, že optimální je ta teplota kolem těch 16 stupňů, že bychom to neměli přehánět s minerálkami, že bychom to neměli přehánět s alkoholem, k tomu se samozřejmě vztahuje i pití piva a podobně. No zkrátka, teplota kolem 16, nejlépe nějaký čaj, třeba i slazený, minerálku občas, ale hlavně vodu, nebo vodu pod státou s nějakým citronem. No a těch příspěvků a rad od vás přišlo včera víc než dost. Samozřejmě na některé se nedostalo, tak si pojďme alespoň některé z nich, ty, které se včera ve vysílání neobjevily, přiblížit. Napsala nám Jana, neperlivou magnézi, teplý čaj a karo s mlékem. Emilka pro změnu napsala, tak já mám ráda kohoutkovou vodu od státu, nakrájený citron a doplňuji minerálkou neperlivou. Když někde sedíme, tak mám ráda desítku pivko. Stačí jedno velké. Zdravím kamarádi, už aby ta vedra skončila. Na víkend zase 36, píše nám Emilka. No tak Emilko, potěšující je, že dnes se nám opravdu ty teploty malinko ponížily. Včera, jestliže bylo 36, tak dnes máme maximum 28 stupňů Celsia a to už je, tak říkajíc, přijatelnější. Filoména napsala, ať tak je nebo tak, mám vychlazenou vodu s citronem a mátou. No a teď tady to pivo, to se objevuje samozřejmě víc než dost. Mléko bez tuku, napsal nám Ivo. No a já to střídám. Vodu, čaj, minerálku pro změnu, napsala Dana. No a ještě jeden příspěvek. Dobrý den, Country Radio, buď si dávám studenou vodu nebo studené nealko pivo. Tak, jak jsem říkal před chviličkou, s tím příliš studeným pitím bychom to neměli přehánět, protože organismus si s tím pak mnohdy neví rady. Každopádně děkujeme za příspěvky. Kdo zpívá country, to už je název písničky v podání Karla Gotta. No a za chviličku se podíváme na to počasí podrobněji a také se mrkneme na silnice. Tak hezké ráno, čas 7 hodin, téměř 40 minut na Country Radio.

Odjíždím do Kalifornie, kapela Malina Brothers, my se z té Kalifornie alespoň prostřednictvím informací vrátíme do zemí českých, protože si řekneme, jaké nás dnes čeká počasí. Tak oproti včerejšku, kdy teploty dosahovaly až 36 stupňů, to dnes bude opravdu velmi příjemnější, protože mají být v rozmezí od 23 do 28 stupňů Celsia. Meteorologové tvrdí, že nás čeká mírné ochlazení a malá oblačnost, což je naprosto úžasná informace, alespoň tedy pro mnohé z nás. No a zítra, tedy ve středu, 25 až 29, teploty hodně, hodně podobné. Po ránu jsou aktuálně v rozmezí od nějakých 17 do 22 stupňů, a to v 7 hodin a 46 minut. Také tu máme pohled na silnice, máme tu konkrétně D4, o tom už jsme také hovořili včera, tady se nic nemění, bohužel, ze Strakonic do Prahy, u Řitky ze 14. kilometru, dojíždíte pomalu kvůli omezení u Jiloviště, což je na 9. kilometru, kolona přibližně, na 40 minut, ale pozor si také dávejte na objízdné trase směrem na Klínec, tam už se to také začíná pěkně zahušťovat, tak nevím, jestli si na té objízdné trase pomůžete nebo ne, zkrátka nezbývá, než se obrnit trpělivostí a vydržet to. Vander do 50. Trempe kamaráde, to už je hudební nabídka pro nejbližší chvíle, no a pak už nás čeká dnešní první soutěž. Budeme někoho hádat, jednu významnou osobnost. Tak nepředbíhejme, jdeme na muziku.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Já osobně jsem přesvědčen, že ano, protože se nestalo ani jednou během toho, co tuhletu ranní soutěž pravidelně v našem vysílání s Kačkou prezentujeme, tak vždycky jste to uhádlo. Nestalo se ani jednou, že by někdo třeba jen zapřemýšlel, anebo že by tady byla špatná odpověď. Ani jinak tomu nebude. Dnes tedy doufám z vaší strany, že se setkám s pozitivní, tedy kladnou odpovědí. Telefon 210 323 333. Pak, když budete mít jasno, nebo to budete chtít zkusit, tak samozřejmě můžete volat. No a o jakou významnou osobnost se dnes jedná? Konec konců posuďte sami. První otázka. Podle čeho bychom vás mohli poznat? Odpověď? Je toho víc. Jsem český hudebník, skladatel, kytarista a zpěvák. No a kdybych se mohl zeptat, jestli jste hrál nebo hrajete i s nějakou skupinou? Byl jsem člen kapely Apollo Beat. Z té doby pocházejí i mé první hity, jako například Plakalo Baby. Tím vaše kariéra skončila? Ale kdepak. Později jsem působil i jako hudební skladatel. Složil jsem například hudbu pro všechna představení divadla Jiřího Grossmana. No a v jakém hudebním žánru se pohybujete? Nejraději tajemná postavo. Jsem na pomezí zpěváka ve stylu rocku, country a pop music. V roce 2015 jsem však musel svou kariéru pozastavit, a to kvůli operaci páteře. No, myslíte, že se mohu zeptat na váš soukromý život? Tak velmi rád odpovím. S první manželkou, zpěvačkou Pavlínou Filipovskou, mám dvě dcery, Pavlínu a Johanu. Jen pro zajímavost, Pavlína je novinářka. No a mou druhou manželkou se stala zpěvačka Miluška Voborníková. Prozradím, že spolu máme dceru Barboru. Tak telefony nám zvoní o 106. Country Radio, dobrý den. Ano, prosím, Slumici Radio, děkuju, abychom se nepřekřikovali. Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se, tady Albert, Berouna, dobrý den.
1: Alberte, dobrý den, zdravíme do Berouna, pokud jsem se nepřeslechl. Tak o jakou osobu známou se jedná, o kom byla řeč?
2: Myslím, že je to Petr Spálený.
1: Myslíte si, že je to Petr Spálený? Velmi dobře, velmi dobře. Já jsem říkal, že i dnes to nebude nic těžkého, že to uhádnete. Co vás navedlo na tu správnou odpověď?
2: Už Apollo Beat.
1: Apollo Beat, no jasně, samozřejmě. Já jsem se snažil, abychom tam zaimplantovali takové ty spíš odpovědi, které by vás mohly přivést k tomu, že vy jste se stal dnes výhercem. Já vám moc a moc gratuluju. A myslím si, že bychom si toho Petra Spáleného, když už o něm byla řeč, mohli přiblížit následující písničkou. Zůstaňte mi na telefonu a pro vás ostatní je tady Petr Spálený a píseň Byla to past.

byla to past. Nezaměnitelný hlas Petra Spáleného. Žalmana Spol nás čeká docela za chviličku počasí a zprávy, no a samozřejmě po celé si dáme další muziku. Třeba Tonyho Jocha, píseň Na stopu. Krásné ráno přeje Vláďa Vlach.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Teploty vyšplhají na 23 až 28, na jižní Moravě až na 30 stupňů.
2: Na konci světa.
0: Folk team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
4: Když spustí housle, zaskejí brou.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
5: Moon and all your splendor, no only my heart.
3: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme tématem, které nás asi všechny pálí. Sucho v Česku je stále horší a nízké stavy postihly prakticky všechny vodní plochy. Na mnoha místech klesla hladina natolik, že voda odkryla dávno zapomenuté věci na dně. Na Orlíku jsou to například torza zatopených osad, na přehradě Vír, na Žďársku zase trosky betonárky a na Labi takzvané hladové kameny, které varují před neúrodou. Strážci českého a polského Krkonošského národního parku se o víkendu na Sněžce zaměřili na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali policisté. Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili preventivně, museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokutu příkazem na místě. Návštěvnost Sněžky je teď extrémní. Například v neděli kolem 5. hodiny ráno tam bylo 500 lidí. Kdo se bude starat o zeleň v Mikulově, to zjistil Luděk Savada Urbánek.
2: O zeleň na nově zrevitalizovaném Kozím hrádku v Mikulově se v následujících 3 letech postarají specialisté. Mikulovští radní rozhodli, že péči o stromy, keře či trávníky zajistí společnost Florstyl. Město za její práci zaplatí téměř 2,75 milionu korun bez daně, informovala místní radnice. Kozí hrádek po kompletní renovaci znovu otevřeli pro veřejnost letos v červnu. Luděk Savada Urbánek, Mikulov.
1: Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok provozu skoro 6800 cestujících. Od 1. září se síť rozšíří o 2 nové oblasti. Tady je mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Chceme, aby kvalitní veřejná doprava byla dostupná také v okrajových částech města. Poptávková doprava potvrdila během 1. roku provozu svůj smysl. Obyvatelé oceňují zejména flexibilitu služby a možnost dopravit se i do lokalit, které klasické linky neobsluhují. Nové oblasti zlepší dopravní obslužnost Kynastu i Lukášovského údolí a současně umožní hospodárnější využití veřejných prostředků.
0: Sport.
1: Teď jeden skvělý český úspěch. Zatím se mu finále velkých akcí vyhýbala. V Birminghamu si ale český kladivář Myslivčuk včera v kvalifikaci počínal mazácky. Při prvním pokusu mu kladivo doletělo až za žlutou čáru označující limit pro postup do finále. Dopadlo na 79,61 metru. Nikdo z jeho 29 soupeřů nehodil dál. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Ona se smála, on držel to, GPS v hlavě plný nevěř.

Tony Joch a na stopu. Písnička nám dohrála ve vysílání Country Rádia 8 minutu po 8 hodině raní. Dnes slaví svátek Zuzana, přeji samozřejmě ještě jednou z vysílání studia Country Rádia všechno úplně to nejlepší. No a v této hodině poodkryjeme roušku pořadu pod lupou, budeme tu mít jednu významnou osobnost, no a samozřejmě také budeme zpívat, ale to už bude kolem 8:45. V tuto chvíli Pavlína Jíšová, Adéla Bohadlo, píseň s názvem Matka a dcera. Také co vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach, no a věřte, že o další krásnou muziku, jako třeba Tomáš Hrnka a Fešáci, rozhodně nepřijdete. Ale to až následně.

Tomáš Hlinka ve společnosti skupiny Fešáci, paní má se má. Já věřím, že i vy se máte pohodově, ať už patříte mezi paní či pány, protože alespoň podle počasí bychom dnes nemuseli mít taková parná. No, meteorologové nám zvěstují, že dnes má nastat mírné ochlazení s malou oblačností oproti včerejšku, kdy teploty byly 36, to teď po ránu vypadá skvěle. Teploty veskrze kolem 20 stupňů, no a přes den bude opravdu proti včerejšku o něco o poznání chladněji, protože se mají teploty pohybovat v rozmezí od 23 do 28 stupňů Celsia. No tak hurá. Menší hurá už je to na silnici, protože tu máme hlášenou dopravní nehodu ze 78. kilometru ve směru na Rozvarově. To D5 došlo k nehodě osobního vozidla, takže překážka na Vlzavce a v tomto místě, tedy na 78. kilometru ve směru na Rozvarov, jeďte se zvýšenou opatrností. Tolik informace o počasí, tolik informace z dopravy, teď už nás čeká Johnny Cash a pak avizovaný pořad pod lupou. Tak přeji vám krásné dobré ráno a Zuzkám všechno nejlepší.

0: pod lupou.
1: 11. srpna v roce 1939 se narodil Don José Francisco Pérez Rodríguez de Montañez Laufer, ale zkráceně Josef Laufer. Bohužel už není mezi námi, jednalo se o českého zpěváka, herce, scénáristu, režiséra, tlumočníka, moderátora a aby toho nebylo málo, i textaře. A možná vás zaujalo to španělské dlouhé jméno, tak vězte, že bylo opodstatněno, protože jeho maminka byla rodilá Španělka. Pro změnu táta, ten pocházel ze Slezska a byl to lékař. Josef Laufer, nebo kamarádi mu říkali Pepiku, již během své vojenské základní služby začínal hrát ochotnické divadlo a začal režírovat. Po vojně hostoval v divadle ABC, působil i jako tlumočník a překladatel ze španělštiny. Poté studoval herectví na DAMU a založil divadelní soubor Radar. Od té doby začal Pepík Laufer pravidelně vystupovat v různých muzikálech, vyučovat pantomimu na taneční konzervatoři, vystupovat v československé televizi a zahrál si také, či zaspíval i v několika filmech. Zahájil profesionální kariéru zpěváka pop music, koncertoval s vlastní skupinou Golem. V celé své profesionální kariéře úspěšně využíval své jazykové znalosti, protože hovořil plynně anglicky, španělsky a německy. Často působil i jako scénárista a televizní režisér v zahraničních televizích. Bohužel nás opustil po dlouhé nemoci 20. dubna v roce 2024, a to ve věku 84 let. A pokud jsem hovořil také o tom, že jste ho měli možnost vidět jako herce na filmových plátnech, tak určitě si pamatujete na film Starci na chmelu, Píseň pro Rudolfa III., Cirkus Humberto a nebo Kameňák. Tolik vzpomínka na Pepíka Laufera, který už bohužel není mezi námi. Teď si dáme další muziku ve vysílání Country Rádia. Po pořadu Pod lupou nás čekají Buty a písnička, která se jmenuje František. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Další dnešní doprava vysílání Country rádia přichází v 8:28 a začínáme pro změnu na silnicích. V Praze Slivenci se havarovalo, je to konkrétně D0, je to 16,5 km ve směru na Ruzyni. Další dopravní nehoda, tak to je hlášena z D5 na 78 km ve směru na Rozvadov. No a co se týká kolejí, tak tu máme pochopitelně i nějaké vlakové výhluky. Týniště nad Orlicí, Opočno, Čáslav, Třemošnice anebo také Olomouc, Senice, Nahané. A jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, za chvíličku počasí a zprávy. No a pak už se podíváme opět na dnešní oslavenkyně, kterýmž to jsou Zuzany. Podíváme se do kalendáře.
2: Country rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu.

0: Kantu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Někdy to prostě člověka chytne.
2: Vím, že cestou tou někam musí dále jít.
1: Popadne tele a kytaru.
3: Já světem táh jen tak s celtou. Měl jsem tačí rámu srát.
1: A pustí se rovnou za nosem.
4: Jedna věc je téměř jistá, že se na pout dlouho chystám.
2: Pam si silnice král.
1: Vydejte se na cestu.
2: Pam si silnice král.
1: S Country rádiem.
5: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
6: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
7: Jo.
6: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
5: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
8: Škoda lásky.
9: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
8: Pívat si s nima a s ní.
5: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
10: Hezké ráno. Lednová valorizace důchodů v roce 2027 zůstává otevřená. Podle dosavadních propočtů by zákonné zvýšení činilo přibližně pouhých 300 korun, což by znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ovocnáři ve Zlínském kraji odhadují, že letos sklidí čtvrtinu nebo dokonce jen pětinu obvyklé úrody. Počasí jim totiž vůbec nepřeje. Ovoce po jarních mrazech poškodila i letní vedra. Ve druhém čtvrtletí roku se v hotelech a penzionech v Česku ubytovalo 6 milionů 400 tisíc hostů, kteří tady trávili přes 15 milionů nocí. Převažovali domácí hosté, kterých mírně přibylo. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty 23 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Zuzana a Filoména. To jsou dvě jména, které mají důvod k oslavě a k radosti, protože právě 11. srpna slaví svůj svátek. Tak to pojďme říct pěkně po pořádku. Zuzana je křestní jméno pocházející z berijského jména Šošana, což znamená lilie, původem možná egyptská Sošn se tady píše, ale může znamenat i růži. Varianty Zuzan jsou třeba Suza, Zuzane, Suzana, Suzane a Čoana. Tak a domácí varianty jména Zuzana jsou Zuzka, Zuzča, Zuzi, Zuza, Zuzík, Zuzanka anebo Zuzinka. A těch Zuzanek, Zuz, Zuziček máme v České republice víc než 61 tisíc. Přejeme všechno nejlepší. Stejně tak gratulujeme Filoménám, což je další dnešní jméno, které má důvod k oslavě. Jedná se o ženské jméno řeckého původu. A teď se nám to tady rozchází. Jo? Buď to pochází z řeckého slova philos, znamenající přítel, milenec, nebo také z jména hebrejského původu, což znamená silná a nebo také statná, milovaná. No, ať je to jak chce, tak svátek slaví právě dnes společně se Zuzkou. No a domácí varianty jména Filoména jsou velmi zajímavá. Filka, Fíla, Fíluška, Filomenka, Filunka, nebo také Ména, Méňa, anebo Menuška. Tak i vám, milé slečny, milé ženy, milé dámy, přejeme všechno nejlepší. No a máme tu pohled i do světového kalendáře. V Zambii ku příkladu mají Den mladých, no a v Jordánsku slaví korunovaci. Tak, tolik informace z kalendáře, teď on informace o muzice. Next to you, next to me. Ve vysílání Country Rádia písnička, která se nám rozbíhá v 8 hodin a 40 minut. Tak krásné ráno a nerušený poslech.

0: 8 hodin, téměř 44 minut a my tu máme jednu aktualitu, která se týká dopravy. Stala se dopravní nehoda na D4 u Řitky, jako by tam toho nebylo málo, protože kolona ta popojíždí až na 9. kilometr v důsledku stavby mostu. No a co se zde přihodilo, ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na 14. kilometru se střetla sanitka a dvě osobní auta. Takže překážka, opravdu jezdí se tady odstavným pruhem, no a kolona vypadá na nějakých 40 minut. Tak pokud jste do toho věli, tak se opřete trpělivosti a věříme, že to všechno dobře dopadne. Konec konců dobře to dopadlo oproti včerejšku i s počasím, kdy jsme měli 36 stupňů, tak dnes nám meteorologové slibují mírné ochlazení a to by se mělo vyplnit, protože teploty ty budou v rozmezí od 23 do 28 stupňů Celsia. No a za chviličku bude pro vás aktuální náš telefon sem do studia v případě, že si s námi budete chtít v rámci v pořadí druhé soutěže dnešního dne zaspívat. Telefon je 210 323 333, volejte, protože je tady soutěž Dospíváš to? Teď už ale Pavel Dobeš a Pražce.
1: Házím tornu na svý záda, feldflašku a sumky, navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy,

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Dospíváš to?
2: No tak u Pavla Dobeše a písní Pražce zde si mohli krásně zaspívat, rozespívat se v rámci dnešní v pořadí již druhé soutěže, kterou jste slyšeli, tedy její název před chvíličkou. Ano, dospíváš to. A už bychom měli mít Jaroslava na telefonu. Ahoj Jaroslava.
3: Tak já tě zdravím. Ahoj Láďo. Nazdravím všechny posluchače Kanty Rádia.
2: To řekl moc hezky, vzhledem k tomu, jak jsi slušný a jak jsi to krásně prezentoval, tak věřím, že takhle krásně odprezentuješ i část písničky, jejíž úryvek si za chviličku pustím. Jsi připraven?
3: Jsem připraven.
2: Jsi připraven, tak já moc držím palce. Skončí ukázka, pokračujeme. Jdeme na to.
4: Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl.
3: Jeden cíl, to starý známý stavení.
2: No, ten text malinko nám tam lavíroval, ale bylo to nádherný a krásně intonačně zaspívaný. Jasně, bylo to skvělý. Cíl bílej dům, to malý bílý stavení. Bílý krásný. Stavení. Ne, uznávám to. Já to uznávám samozřejmě, protože to bylo naprosto pregnantní. Tak já moc krát děkuju. Vyhráváš od nás.
3: Láďa, co? Jenom se chci zeptat, co by možno být ten dnešník černý?
2: Prosím tě, řekneme si to mimo vysílání. Jo, měli se moc krásně. Valdemar Matuška nás čeká, Helena Vondráčková. Tisíc mil, tuhletu píseň si pustíme teďka pěkně v klidu a v celku, tak abyste si mohli ten text od začátku až do konce pěkně zopakovat. Takže vyhrcuji, ještě jednou gratuluju a teď si pojďme vychutnat, jak by to mělo být vlastně v originále. Krásná písnička ve vysílání Country Rádia Tisíc mil právě teď.

Kapela Crossband ve vysílání Country Rádia a to byly samozřejmě samozřejmosti. Ano, písnička nám dozněla v 8 hodin 55 minut. Tunel jménem Čas, to už je téma pro skupinu Obou, zkrátce před zprávami a před počasím. No a protože máme úterý v tandemu, tak v té další si užijeme třeba coveru, o ten se postarají Nezmaři, anebo také v originále The Seekers. Ať se vám dobře poslouchá, přeje pořád ještě dnešního rána Vláďa Vlach. Když

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Teploty vyšplhají na 23 až 28, na jižní Moravě až na 30 stupňů.
0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
6: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme ve školních lavicích. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median. Původně totiž měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy, tedy vzdělávat co nejdříve. Jenže ministr školství Plaga tuto změnu na jaře zrušil. Také sucho se v Královéhradeckém kraji stále výrazněji projevuje na řekách, potocích i zdrojích pitné vody. Na Rychnovsku už vodoprávní úřady omezily odběry z náhonu Alba a lidé v Liberku a místních částech Hláska a Bělá musí až do konce září výrazně šetřit pitnou vodou. O historii veřejného osvětlení v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Před 245 lety se v Brně poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. Výročí připomene výstava i trojice speciálních skleněných kuliček z Orloje na náměstí Svobody. Každá z nich vypadne v jiný den a symbolizuje jinou tvář světla, a to den, oheň a noc. Ode dneška do 28. září nabízí výstava v křížové chodbě Nové radnice pohled na historii veřejného osvětlení. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Okna na vyhlídce horského hotelu a vysílači Ještěd, která na konci července poškodil vandal, nechá Liberecký kraj opravit odborníkem. Podle policie opakovaně házel kameny do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří restaurace. Blíže náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
3: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit, tam ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. Kromě nákladů, které by s tím byly, ale to jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
0: Sport.
1: Motocyklista Filip Salač si v neděli připsal premiérové vítězství v mistrovství světa v kariéře, když v Silverstoneu ovládl závod kategorie Moto 2. V rozhovoru s novináři uvedl, že chce i po životním výsledku zůstat stát pevně nohama na zemi. Zároveň ale věří, že dokáže i nadále bojovat o vítězství šampionátu a vylepší tak průběžně 8. místo v kategorii.
4: Teďka musím zůstat nohama na zemi a pracovat dál. Je to kategorie Moto 2, mistrovství světa, jsme tam všichni strašně rychlí. Neznamená to, že jsem teďka vyhrál závod, že budu vyhrát všechny závody do konce sezóny. Můj cíl teďka je zůstat stabilní, získávat zkušenosti a užívat si to. Jsem teďka v nějakým mým životním píku, troufnu si říct. Takovouhle formu jsem ještě nikdy neměl. Tým pracuje skvěle, s motorkou jsem se zžil na jedničku a je to super. Určitě do posledních 5 závodů 3 bedny, ještě se mi to nikdy nepovedlo. Nevím, jestli vůbec nějakému Čekovi se to povedlo.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pět a 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Skupina Seekers ve vysílání Country Rádia. Ano, já už jsem naznačoval v minulé hodině, že tu máme úterý, tedy úterý v tandemu, nám vypuklo úderem 9. hodiny. No a právě tuhletu píseň, kterou se slyšeli před chvíličkou v originále, si vzali za své Nezmaři, nazvali ji Bál. A to je vlastně ta česká cover verze. Jak to hodnotíte vy, naši posluchači, to samozřejmě záleží na vás, ale věřte, že v těch tandemech budeme pokračovat i nadále. Teď už to nebudou covery a originály, ale vždycky dvě písně od jednoho interpreta. Čeká nás v nejbližší chvíli Vaby Daněk, písnička Mávej, no a ta druhá Tři kříže od stejného interpreta. No a pochopitelně dnes nebude chybět ani pravidelná rubrika Co, kdy, kde a jak. Jinými slovy, ranní otazníka bude opět aktuální v souvislosti s vysokými teplotami. Tak ještě jednou příjemné dopoledne vám přeje Vláďa Vlach, čas 9 hodin a 11 minut a Zuzkám ještě jednou všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak pokud jste nás poslouchali včera, potažmo i dnes po ránu, když jsme se vraceli k včerejšímu rannímu otazníku, tak si možná pamatujete, že včera jsme volili v rámci vysokých teplot téma, které se týkalo pití. Ano, já jsem se vás ptal, jaké nápoje preferujete, ale pak, když doma máme nějaké čtyřnohé mazlíčky, tak bychom primárně měli myslet i na ně, protože to vůbec v těchto vetrech nemají jednoduché. No a já se vás dnes chci zeptat, tedy pakliže jste nějací příznivci čtyřnohy nebo jakýchkoliv mazlíčků, jak aplikujete v tomto horku na své domácí mazlíčky nějaký speciální režim, tedy jestli nějaký aplikujete. No, ono je to opravdu docela zásadní, protože vlny veder v Evropě, všichni dobře víme, sílí a zvířata nemají tu možnost se před nimi ukryt, což ohrožuje i ta třeba ve vašem obýváku nebo v domácnosti. Zvířata se totiž s horkem vyrovnávají daleko hůř než člověk, nemají tolik potní žláz a spoléhají na zrychlené dýchání, hledání stínu a přístup k vodě. No a takový úpal u psů a koček, ten může nastat během několika málo minut a může vést, a to je důležité vědět, třeba k poškození ledvin a poruchám srážlivosti krve. Ku příkladu takový křeček, jo, ten je na tom ještě hůř, ten se cítí dobře, když je kolem 21 stupňů teploty a 25, to už pro něj může být opravdu velmi zásadní, může dostat třeba úpal. Takže aplikujete v tomto horku na své domácí mazlíčky nějaký speciální režim? Téma dnešního ranního otazníku. No a téma pro muziku je další tandem ve vysílání Country Rádia v 9 hodin a 17 minut. Krásné dopoledne.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Budišov nad Budišovkou, Odry, Humpolec, Havlíčkův Brod nebo také Brno Ivančice. To jsou některé z mnoha krátkodobějších vlakových výluk, kde se dnes vlakem nesvezete do nějaké zhruba 14. až 18. hodiny. No a jak to vypadá na silnicích? Praha 1 v Holbově ulici se havarovalo. Další dopravní nehoda, tak ta je hlášena zde jedničky na 30. kilometru ve směru na Prahu. Došlo ke kolizi. No a ještě tu máme křižovatku ulic Vinohradská a

0: Čínská, to je na Praze 3, tady taktéž došlo k dopravní nehodě. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
1: Country Rádio. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
2: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Za příběhy moderní trampské písně a také folku a country se 11. srpna vydáme s Mirkem Černým.
1: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Tereza.
1: Znáte je?
3: Jedině Tereza.
1: Jsou ve vaší duši.
4: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
1: Každý tón, každé slovo.
5: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
1: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Rádio.
6: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
7: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku. Já i kapela vám přejeme dalších krásných 35 let, protože nám přinášíte radost a je to hrozně hezké poslouchání. Takže mějte se hezky, zdraví Pacifik a Helena Maršálková.

odstřihnu telefon, rozšlápnu mobil. Nikdo mě nenajde, proč bych se zlobil? Chatrč svou opevním, vlčici najmu. Myslím, že nakonec ve vašem zájmu. Nakoupím střelivo, boby a pušku. Kravatu odložím, naostřím tušku. Abych vám napsat mohl, jak jedou vlaky. Bez žen se nedá žít. A s nimi taky.

0: tak trošičku jsem sexy.
1: Tak si, drahoušku, vybrat si nemůžeš.
0: Nevadí.
1: Proto si uvážeš na svůj krk obě najednou.
0: Tak jo.
2: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Včera 36 stupňů Celsia, opravdu velké vedro. Dneska to naštěstí malinko kleslo na nějakých 28, ale těch horkých dnů se prostě v dalších dnech nezbavíme. No a já se vás dnes v rámci ranního otazníku ptám, protože trpí nejenom lidé, ale samozřejmě i zvířata. Jestli aplikujete v tomto horku na své domácí mazlíčky nějaký speciální režim. No a ptám se zcela záměrně, protože všichni dobře víme, že zvířata opravdu trpí. Vyrovnávají se s tím hůř než my lidé. Totiž nemají tolik potní žláz a spoléhají ku příkladu na zrychlené dýchání, hledání stínu a přístup k vodě. No a pak mohou nastat takové situace, že třeba pesi kočka může velmi rychle, a to během několika málo minut, dostat úpal, což vede k poškození ledvin, poruchám srážlivosti krve a šoku. No a pokud doma máte třeba křečka nebo králíky, tak věřte, že už 25 stupňů je pro ně opravdu velmi, velmi nepříjemné. Daleko horší to mají hospodářská zvířata, protože ta zažívají ve vedrech skutečný horor. Ty naše domácí mazlíčky doma samozřejmě nějak ošetřit nebo pomoci můžeme, ale je to horší, když takovou možnost nemají zvířata, která jsou namačkána někde pohromadě ve stájích, valách nebo třeba na korbách kamionu. Tak je důležité na zvířata myslet, samozřejmě třeba i na ptáčky dávat nějakou vodu do krmítek a podobně. No a jdeme na ty vaše příspěvky. Napsal nám třeba Miroslav, a to se mi moc líbí. Mám sice snahu něco na tento způsob realizovat, ale ta se mnohdy míjí účinkem. Jediné dvě věci, co naši dva minipsy a kočka opravdu teď požadují, je dostatek studené vody. A v posledních dnech, což je můj nejnovější objev, i pokračování v mých hudebních produkcích, jejíž základem jsou vánoční písně a koledy, třeba Severní vítr, Lov na mrože, Eskimácká balada, bohužel příliš neuspěly. Všichni vás zdraví, Charlie. Tak to bylo velmi vtipné. Vtipný příspěvek napsala také Miluše. Za odměnu dostanou domácí vězení. Naše Fenka, to už píše Iveta, se chodí koupat do rybníčku. Udělá pár koleček a je spokojená. No a ještě jeden příspěvek, a ten bych vyhodnotil jako vítězný, napsala nám ho Iveta. Ahoj ve spolek, čerstvá voda pro všechny. Ptáci, ježci, kočky, všichni potřebují, aby jsme se o ně postarali. Měním ráno i večer sypu ježkům, kočičí kuřecí granule, kočkám vlhké krmení ráno i večer. Jinak si zalezou podle sebe, pod keře, a ježci mají svůj domek. Tak to je fajn, že myslíte i na zvířátka, která jsou venku. Já jsem samozřejmě zmínil i to, že bychom se měli starat třeba i o ptáky. Stačí, když jim i v létě budete dávat nějaké krmení a nějakou misku s vodou. Tak děkuju za vaše příspěvky. My se k tomu rannímu otazníku určitě i s Kačenkou vrátíme zase zítra. A Ivetko, ozvěte se nám. Moc krát děkujeme. Jdeme na další muziku ve vysílání Country Rádia. O tu už se postarají Rangers, Mám rád swing, a protože je úterý v tandemu, tak nemineme ani druhou písničku od téhleté hudební legendy, a ta se jmenuje Jižní Čechy. Tak ještě jednou krásný, nerušený poslech při dnešním dopolední.

Jedna píseň pomalejší, druhá rychlejší. To byla kapela Rangers, ta pomalejší se vztahovala k názvu předcházející písni Jižní Čechy, ta druhá pro změnu opěvovala swing. Ano, pořád kapela Rangers, mám rád swing. Čas 9 hodin, téměř 55 minut nám se blíží. Za chviličku to bude 10. hodina, no a samozřejmě, kdo se blíží, tak kolega Milan Schmidt. Tak s tím už budete trávit dnešní úterý v tandemu během dnešního dopoledne. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlacha. Úterem 6. hodiny raní se zítra společně s Kačkou budeme těšit na slyšenou. Ať se daří.

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Teploty vyšplhají na 23 až 28, na jižní Moravě až na 30 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V tomto extrémním počasí je potřeba myslet také na auto. Vedro totiž škodí klasické autobaterii dokonce více než mrazy. Nejhorší je, když jezdíte autem jen krátké trasy a pravidelně ji nekontrolujete. Vadná baterie je jedním z problémů, kvůli kterým nemusíte dojet do cíle. Přitom její kontrola v servisu trvá jen několik málo minut. Kdo se už těší na chladnější podzimní počasí, bude pravděpodobně muset ještě chvíli počkat. První dlouhodobé výhledy naznačují, že teploty v Česku zůstanou nadprůměrné minimálně do poloviny září. Shodují se na tom dva nezávislé meteorologické modely. Srážek by naopak mělo přibývat a jejich množství se vrátí blízko běžným hodnotám. Také na Jihlavsku je málo vody.
2: Mytí aut na pouštění bazénů nebo zalévání trávníků by mělo na čas ustoupit stranou kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům ve vodních tocích, vyzývá Jihlavský vodoprávní úřad obyvatele i firmy, aby vodou co nejvíce šetřili. Pokud se situace nezlepší, může některé odběry i dočasně omezit. Sucho na Jihlavsku trvá už delší dobu a je znát i na řekách a potocích. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Základních obilovin se letos v Česku sklidí 6,39 milionu tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Tady je Renata Vodičková z Českého statistického úřadu.
3: Odhad potvrdil podprůměrnou sklizeň, která by proti loňskému roku měla být o 1,3 milionu tun nižší a zároveň nejnižší za posledních 14 let. Přesto v Česku nehrozí nedostatek obilovin díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Pozitivní zprávou je také rychlý průběh letošních žní, který napomáhá zachování kvality sklizeného zrna.
0: Sport.
1: Barbora Simonová a Barbora Janíčková se dostali do semifinále plaveckého mistrovství Evropy. To se koná v Paříži v hale, kde byly při posledních letních olympijských hrách soutěže v akrobatických plaveckých soutěžích. Obě Češky v této aréně postoupily do semifinále na 100 metrů kraul, a to ve velmi rychlých časech, z 5. a 6. místa, jen kousek za českým rekordem. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Přátelé, přeji vám krásné úterní dopoledne, je 11. srpna po 10. hodině, poslechli jsme si cover verzi a originál Hana Horecká ještě se schovankami, s novými schovankami country v hlavě a pak také Emmylou Harris jako předloha. No a před námi jsou dvě písně od jednoho interpreta, o tom bude dnešní úterý v tandemu a konkrétně před námi Vojta Nedvěd. Jestli máte rádi Nedvědovky, tak pro vás mám dobrou zprávu, kterou jste asi slyšeli, přijde na návštěvu ve čtvrtek na dopolední kávu, ne Vojta Nedvěd, ale jeho bratránec Honza Nedvěd mladší, ale bude zvát i na akci, kde Vojtu můžete vidět. Zkrátka a dobře, poslechněte si naše povídání, které můžete čekat od 11. hodiny ve čtvrtek v dopolední kávě. Jinak v této hodině zase nějaká pozvánka za pěknou muzikou a hlavně nálož pěkné muziky a hned dvojmo od každého interpreta, ať už od Michala Tučného nebo Johnnyho Cashe a nebo zmiňovaného Vojty Nedvěda. Hezký poslech přeji.

Milé Country Radio, k tvým 35. narozeninám ti přeju spoustu dobré muziky, hodně posluchačů, velmi silné vlny a minimálně ještě 100 let. Všechny posluchače Country Radia zdraví Vojta Nedvěd.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka, jestli máte blízko do jižních Čech, tak se nechte pozvat od Elišky Kotlínové. Ano, od té Elišky Kotlínové, kterou znáte z vysílání Country Rádia, tedy od zpěvačky, která prošla také talentem Country Rádia. Eli, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj Milane, děkuji za krásný úvod a zdravím všechny posluchače.
1: Tak povídej, kam nás pozveš?
2: Tak já bych vás všechny moc ráda pozvala k nám do Vodňan na moji domovskou scénu. Konkrétně bych ráda pozvala na akci, která se jmenuje Country Ball, je to už druhý ročník a bude se konat v sobotu 15. srpna v areálu Blanice. Start je od 2. hodiny. Budu tam hrát já tam budu hrát večer se svojí kapelou a kromě nás tam ale bude i spousta jiných kapel, konkrétně tam zahraje třeba Quintet Písek, Jelly Boys, Kocourovo Kartáč nebo třeba Pergamen. Pro návštěvníky připravený taky program, můžou si vyzkoušet třeba dojení krávy, což mě teda velmi zaujalo, to si možná vyzkouším i já. Bude tam potom i lukostřelba, rodeo na mechanickém bíkovi a spoustu dalších věcí.
1: Předpokládám, tak jako loni, že to je rodinná záležitost, tedy i program pro děti.
2: Program pro děti je samozřejmý, myslím si, že dojení krávy zaujme velké i malé.
1: Jo, určitě.
2: A bude tam i kráva, která má skákat přes překážky, to si myslím, že dětem se bude taky líbit. Takže program pro děti samozřejmě připravený bude.
1: Co se týká občerstvení, tak předpokládám v tomhle horku pitný režim, i něco dobrého k snědku se také najde, to tedy rozhodně. Takže možná úplně závěrem, Eliško, ještě jednou zopakuj, kdy, kde a v kolik hodin?
2: Akce Country Ball bude v sobotu 15. srpna ve Vodňanech ve sportovním areálu Blanice, start je od 2. hodiny.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se krásně a ahoj.
2: Ahoj, všechny zdravím a určitě doražte.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pár dopravních informací zahájíme na kolejích, tak jako každý den mezi 10 a 11 koukám na polodenní výluky. Týniště nad Orlicí, Opočno a Čáslav Třemošnice, to jsou aktuální úseky, kde budete přesedat na autobusy. Co se týče dálnic, tak vidím, že nějaký drobný problém je na D56 na 45. kilometru ve směru na Ostravu, nějaká překážka na vozovce, tak projíždějte opatrně. Složitější je to na D1 na 30. kilometru ve směru na Prahu, komunikace je tam dočasně uzavřena, probíhají záchranné a vyprošťovací práce po havárii, dva osobáky a nákladák v sobě. Doprava je odkláněna přes odpočívku na Háč, tak tam počítejte se zdržením. Stejně tak na D11 na 0. kilometru ve směru na Prahu, tedy na příjezdu po D11, dvě osobní auta v sobě také zdržují a překáží. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Country Rádio.
5: Tomáš Linka, Čárka Resková, Rosťa Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!
0: Lehnout si do mechu a uklidnit duši. Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den všem posluchačům a zejména tulákům a tulačkám. Vyrazíme se podívat na Perninské rašeliniště. To najdete v Karlovarském kraji, západně od Abrtam. Rašeliniště jsou unikátním ostrůvkem severské přírody ve střední Evropě. Potoky pramenící v živých rašeliništích ani za největšího sucha nevysychají. Na Perninském rašeliništi starém 12 000 let se v letech 1956 až 2000 těžila rašelina. Podle odhadů se jí tam vytěžilo až 900 000 metrů krychlových, často nešetrným frézováním až do 7-metrové hloubky. Téměř 100 hektarů v této lokalitě tak na konci minulého století zůstalo silně poškozeno a zdevastováno. To vše ale skončilo v roce 2000. Poté začal pozemky spravovat podnik Lesy České republiky, který nejpoškozenější plochu obnovuje. Z původního rašeliniště se zachovalo jen asi 20%. Území bylo technicky rekultivováno a v roce 2018 začaly práce na obnovení vodního režimu. Ten se podařilo stabilizovat v roce 2020. S přírodní památkou seznamuje naučná stezka v jižní části území. Tam dominuje rašeliništní jezírko, kolem kterého se můžete projít až k vyhlídkovému altánku. Stávající vegetaci tvoří například klikva bahení, kyhanka sivolistá, šicha černá, rosnatka okrouholistá, všivec mokřadní či plavuň bučivá. K vidění jsou tu také vzácné druhy motýlů, zejména vymírající žluťásek borůvkový nebo bekasina otavní, ale i tetřívek obecný či bramborníček hnědý. Velmi hojně tam jsou i zmije obecné. Postupně se obnovující původní typická fauna a flora je přístupná po vybudovaných povalových chodnicích. Přístřežky a vyhlídky nabízí příležitost k pozorování okolní krajiny. Rašeliniště bylo v roce 2015 vyhlášeno evropsky významnou lokalitou v soustavě Natura 2000 a je chráněnou přírodní památkou. Předmětem ochrany jsou vrchoviště, přechodová rašeliniště a podmáčené smrčiny. Další informace o Perninském rašeliništi hledejte například na webu kudyznudy.cz. Když byste se chtěli podělit o svůj tip na výlet, tak mi je pošlete prosím na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Tak instrumentálně se nám tady vyřádili KTO, zkuste to s námi, tak se jmenovala tahle ta instrumentálka 10 hodin 54 minuty, posloucháte Country Radio, s vámi Milan Šmidno, to jste konec konců poznali asi podle stylu té muziky, no ale co nevíte, musím vám říct něco, co nevíte, nevíte, co vás čeká zítra ráno a já to taky nevím, ale zeptáme se na to mých kolegů, kteří ranní vysílání připravují. Jinak za chviličku nás čeká také předpověď počasí a pozvánky za kulturou, z mého pohledu velmi důležitá věc, protože je tady sezona, takže chodíme za živou muzikou, chodíme a těšíme se. Například já už dnes odpoledne, respektive večer tedy, jedu hrát na krásné místo, Jistebnice, jistě znáte, je tam Vildův mlýn a to je moc pěkné místo, kouzelné místo a s kapelou Tomáš Průša Band tam dneska zahrajeme svůj pravidelný koncert, každý rok se na to strašně těšíme a těšíme se i dnes. Takže jestli máte čas a blízko do Jistebnice, můžeme se dnes v 19.30 vidět, ale jinak určitě Tereska pro vás bude mít daleko širší nabídku a to už za chviličku. Teď ale pozvánka na zítřejší ráno.
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia samozřejmě. I tebe, Milane. Při zítřejším vysílání si řekneme něco o dvou požárech, které se staly v jeden den, tedy 12. srpna, ale v rozdílných letech. Připomeneme si také blížící se 35. narozeniny našeho, tedy Country Rádia, protože slavit budeme již tuto sobotu 15. srpna, tak se dá říci, že tento termín už doslova hoří. No a samozřejmě nebude chybět ani skvělá muzika. Tak zítra úderem 6. se na vás těší ve vysílání Country Rádia Kačka s Vláďou. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Teploty vyšplhají na 23 až 28, na jižní Moravě až na 30 stupňů.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Šuňava 2026 se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna na Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Přijeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový oheň. V sobotu 15. srpna od 19 hodin můžete zajít na koncert k výročí kapely Jistem 20 let. V Panské zahradě ve Strakonicích uslyšíte průřez tvorbou této kapely tak, jak šel čas. 43. ročník Kutnohorské kocápky začíná v sobotu 15. srpna ve 13 hodin. V parku pod Vlašským dvorem zahrají kapely Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trepeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledly SV a Niagara. A těšit se můžete i na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 18. srpna od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Hezkou zábavu vám přeje Country Radio a Tereza Jandová.
0: Pěta 30 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Takže to byl jeden z mála brontosaurích coverů Dlouhán Franky a originál Glen Campbell. Milan Schmidt vám přeje stále krásné dopoledne, je po 11. hodině. V Kukátku Country Rádia vás pozveme do Brna, tam pokračuje léto z KPF Prah a budu pro vás mít také soutěž. V té už vás budu zvát zase na další festival, který je 21. a 22. srpna, tedy už velmi, velmi brzo a je to velmi, velmi tradiční festival. Věřím, že i program, se kterým vás seznámím, vás nadchne, takže pokud byste chtěli vstupenky, poslouchejte okolo 40. minuty. Budeme soutěžit o lístky na újezdské babí léto. Teď už pojďme za další muzikou. Dvě písničky nám nabídne teď Pavlína Jíšová.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych pozvat na festival Léto z Café Prach. 11.8. bude velmi pěkný večer. Tenhle ten úterní večer zahájí brněnská kapela Ku podivu, folkový přístav a na závěr legendární Old Boys Poutníci. 12.8. ve středu bude hrát Líbanda a rockový Dizzy. 13.8. celý festival ukončí folková nádhera. Zahraje v 19 hodin brněnská kapela Vína. Ve 20 hodin jsme si pozvali pražskou kapelu Lotrek a poslední kapela z těch 34 kapel, které na festivalu Léto z Café Prach hrály, se jmenuje Máta Brno. Veškerý program si můžete přečíst na cafeprach.cz a pojďte si tenhle ten festival vychutnat, protože je v nádherném prostředí uličky ve Vaňkovce a můžete se občerstvit v Café Prach a hlavně si užít úžasnou žánrovou muziku. Těším se na vás.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zase pár dopravních informací. Nejprve koukám na trať 010, a sice Kolín Česká Třebová, tam v seku Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, probíhá zásah složek záchranného systému, nevím tedy úplně přesně kde, ale vypadá to, že někde na odstavném nádraží u soupravy probíhá zásah záchranné služby. Znamená to odřeknutí některých vlaků, a to v úseku Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a v obráceném směru. Takže sledujte pokyny dopravce, protože budete muset přestoupit na jiný vlak. Pak tu mám ještě informace z dopravy. Teď aktuálně okolo 11:30 platí to, že na D1 na 204. kilometru ve směru na Brno je neprůjezdný levý jízdní pruh. Nějaká hadice leží na vozovce, takže objíždějte a projíždějte opatrně. Ještě jednou D1 30. kilometr ve směru na Prahu. Komunikace dočasně uzavřena, probíhají záchranné vyprošťovací práce a je tam objížďka přes odpočívku, takže tam se také připravte na nějaké to zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.

aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

Ahoj, tady Ivan Mládek, ten benžista, tak já přeju Country Radio k jeho 35. narozeninám všechno nejlepší. Ahoj.

Tak je tedy soutěž, kterou jsem sliboval pro všechny, kteří rádi jezdí na festivaly, pro všechny, kteří rádi chodí mezi přátelé a poslouchají hezkou muziku, mám pozvánku na další skvělý festival. Ten festival se jmenuje Újezdské babí léto a je v pátek 21.8. a v sobotu 22.8. V pátek tam bude jako moderátor Jirka Malý a společně s ním já. V sobotu pak Láďa Chromeček a zase Jirka

0: malý. Máme tam i bohatý program a sice v pátek 21. zahraje Jirka Vondráček a Petr Kocman s jejich kapelou, dále potom Texmeni, pak Slávek Janoušek a kapela a Copáci. No a v sobotu Tabásek a Partia, to je vítěz Sporty, dále Epidemie, For Folk, Sichravo, Samson a jeho parta, Žalman a spol a Jiří Pavlica a Hradišťan. Takže sami slyšíte, že program je opravdu nabitý velkými jmény, máte se určitě na co těšit a teď stačí zavolat na 210 323 333 a pokud správně odpovíte na mou otázku, získáte dvě vstupenky na Újezdské babí léto, tedy na tento festival. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, tady je Marie.
0: Dobrý den, Maruško, zdravím vás. Tak chcete na festival, no máte to blízko, nebo už jste tam byla někdy?
1: No, nebyli jsme, ale pojedeme rádi.
0: Tak jo, tak to pojďme zkusit. Helejte. Úplně na začátku od 19 hodin v pátek hraje Jirka Vondráček a Petr Kocman se svou kapelou. A já se ptám, jak se ta kapela jmenuje, když je to zkrátka jejich jmen a jako třetí jméno tam byl Tomáš Berka, který bohužel zesnul. Dáte to dohromady?
1: Vokobere.
0: No velmi správně, je vidět, že znáte, orientujete se, já vám tleskám, je to skutečně skupina Vokobere, Vondráček, Kocman, Berka a já vám gratuluju, dva lístky jsou vaše.
1: Děkuji.
0: Tak mi vydržte na telefonu, já si napíšu všechno potřebné, ano?
1: Děkuji moc.
0: Taky děkuju. A my pokračujeme dál. Újezdské babí léto 21. 22. srpna. Buďte tam, buďte u toho. Krásné prostředí, skvělý program a zase další hezký zážitek z letošního roku.
2: Let's go.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volán,

životem, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu, a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty 23 až 28, na Moravě i 30 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
2: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
5: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
4: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
6: Zuzano.
4: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Začneme tématem, které nás asi všechny pálí. Sucho v Česku je stále horší a nízké stavy postihly prakticky všechny vodní plochy. Na mnoha místech klesla hladina natolik, že voda odkryla dávno zapomenuté věci na dně. Na Orlíku jsou to například torza zatopených osad, na přehradě Vír, na Žďársku zase trosky betonárky a na Labi takzvané hladové kameny, které varují před neúrodou. Strážci českého a polského Krkonošského národního parku se o víkendu na Sněžce zaměřili na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali policisté. Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili preventivně, museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokutu příkazem na místě. Návštěvnost Sněžky je teď extrémní. Například v neděli kolem 5. hodiny ráno tam bylo 500 lidí. Kdo se bude starat o zeleň v Mikulově, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: O zeleň na nově zrevitalizovaném Kozím hrádku v Mikulově se v následujících 3 letech postarají specialisté. Mikulovští radní rozhodli, že péči o stromy, keře či trávníky zajistí společnost Florstyl. Město za její práci zaplatí téměř 2¾ milionu korun bez daně, informovala místní radnice. Kozí hrádek po kompletní renovaci znovu otevřeli pro veřejnost letos v červnu. Luděk Savana Urbánek, Mikulov.
1: Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok provozu skoro 6800 cestujících. Od 1. září se síť rozšíří o 2 nové oblasti. Tady je mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Chceme, aby kvalitní veřejná doprava byla dostupná také v okrajových částech města. Poptávková doprava potvrdila během 1. roku provozu svůj smysl. Obyvatelé oceňují zejména flexibilitu služby a možnost dopravit se i do lokalit, které klasické linky neobsluhují. Nové oblasti zlepší dopravní obslužnost Kynastu i Lukášovského údolí a současně umožní hospodárnější využití veřejných prostředků.
0: Sport.
1: Teď jeden skvělý český úspěch. Zatím se mu finále velkých akcí vyhýbala. V Birminghamu si ale český kladivář Myslivčuk včera v kvalifikaci počínal mazácky. Při prvním pokusu mu kladivo doletělo až za žlutou čáru označující limit pro postup do finále. Dopadlo na 79,61 metru. Nikdo z jeho 29 soupeřů nehodil dál. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech.

Tak nejen angličtina zní v předlohách pro úspěšné české cover verze. Valdemar Matuška i Eek O'Free vám právě teď zaspívali v úvodu 12. hodiny, to znamená v úvodu poledního menu. No a my teď v tuto chvíli máme před sebou další soutěž. Opět jsou tu tři písně, které skrývají nějaké společné tajemství. Zpívat bude Petr Spálený, Gentlemani a Michal Tučný. A až najdete to společné téma, tak pokud se dovoláte jako první se správnou odpovědí, pak můžete získat opět dvě vstupenky do kina, a sice do Cinestar. Tam vás totiž čeká premiéra, zajímavá premiéra, a sice premiéra filmu Dovolená v českém ráji. 20 lístků do sítě Cinestar můžete, budeme rozdělovat a rozdělujeme, a jde o lístky, které můžete vlastně použít kdekoliv v síti Cinestar. To znamená, pokud zavoláte z jakéhokoliv místa republiky, tak vyhledáte nejbližší Cinestar a tam můžete navštívit premiéru filmu Dovolená v českém ráji. O tom filmu jsme řekli mnohé, je to pohodový film, navíc skvostně obsazený, a co je dalším bonusem, je to, že v něm slyšíte muziku, která zní také často z country rádia. My jsme mediálním partnerem tohoto filmu, takže pokud získáte dvě vstupenky, tak nejenom, že uslyšíte tedy muziku, kterou znáte, ale ještě se skvěle pobavíte u nového filmu. Takže teď už poslouchejte Petra Spáleného, Gentlemani a Michala Tučného a pak si povíme více, respektive pak si povíme, kdo vyhrál a oceníme ho.

0: Takže dozněla třetí písnička, třetí soutěžní písnička, která rozhodne snad, doufám, a napoví dostatečně, abyste mohli získat dvě vstupenky na hezký český film Dovolená v českém ráji. Telefon 210 323 333 je teď volný, takže pojďme zkusit hned prvního volajícího. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, tady Slávek z Pelhřimova.
0: Dobrý den, Slávku, zdravím do Pelhřimova, tak povídejte.
1: Já jsem ani nedoufal, že se dovolám.
0: Tak první část máme za sebou a teď je ta důležitá část trefit to
1: tak,
0: správné
1: téma. Já si myslím, že to bylo, slyšel jsem tam doutníky, kouření, cigarety.
0: Ano, takže kdybychom to shrnuli dohromady, dáme to pod nějakou značku, nějaký výraz, není to důležité, já myslím, že jste slyšel
1: tabák,
0: to správně.
1: Tabák, doutník.
0: Dejme tomu tabákové výrobky, já vám tleskám, je to tak, cigára tam byly tam doutníky, kouř z doutníků a tak dále. No tak výborně, tak odpověď správná, vy jste příznivcem návštěvy třeba kina, chodíte občas?
1: Určitě.
0: Chodíte, no tak výborně, tak vám to snad udělá radost, už jste slyšel o tom filmu něco?
1: Bohužel ještě ne.
0: No, tak mělo by to být skvělý. Já jsem tady měl na rozhovoru pana Čtvrtnička, který tam hraje jednu z hlavních rolí a on sám říkal, že si užil to natáčení, že to je zase jeden z těch filmů, nesnad úplně jako totálně odpočinkových, ale velmi příjemných. Tak já doufám, že se bude líbit i vám, i tomu, koho vezmete sebou. No a navíc...
1: Určitě to bude moje žena.
0: Jasně, tak si to s manželkou užijte. Navíc k tomu všemu dostáváte i takové karty v limitované edici, která vlastně také byla vydána k tomu to filmu a navíc ještě taky láhev na pití, aby třeba žena neměla žízeň v kině. Můžete si vzít sebou určitě, jo? Tak mi vydržte chviličku na drátě a já vám řeknu co a jak, jo?
1: Dobrá, pořádku.
0: Tak jo, děkuji. Tak to jsme měli celkem rychle, skutečně tabákové výrobky byly společným tématem toho, co jste slyšeli ve třech písních. No a teď už nás čekají zase dvě písně od jednoho interpreta, protože je úterý v tandemu, takže třeba Pavel Bobek nebo Zelenáči a nebo Fešáci nám zaspívají. Příjemný poslech a dobrou chuť k obědu. Thank you.

0: ten ring, baby.
1: Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna píseň, na kterou jste již možná zapomněli. Samozřejmě od jedné kapely.

Ahoj, tady Milan Krbec a Zelenáči. Já musím popřát a musíme popřát Country Rádiu, který letos slaví krásný vlastně poloviční jubileum, protože já měl 70 a Country Rádio má půlku 35 a to je krásný. Mě když bylo 35, to jsem byl v tom nejlepším období. Takže Country Rádio, držte se, hrajte takhle skvěle, jak hrajete a moc vám přejeme do dalších let hodně spokojených posluchačů. Ahoj!

0: Posloucháte polední menu s dvojitou dávkou nálože od každého interpreta, ale ani to mě nezastaví v tom, abych otevřel kalendář a podíval se na 11. srpen a zjistil jsem, že svátek má Zuzana. A protože pár Zuzanek znám, tak přeji všechno nejlepší všem mým kamarádkám Zuzankám, ale také pochopitelně i těm, které neznám a které teď poslouchají Country Radio. A posílám rovnou dvě písničky, protože je úterý v tandemu. Co takhle, fešáky?
1: Úterý v tandemu na Country Radio. Hitovka? A píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

někdy navštívíte Vizovice, zaparkujte u silnice, už tam, co je těch nejvíc obchodů. Rozhlédněte se vpředu vzadu a nemáte-li oční vadu, ucítíte hospodu.

Pokud si naladíte Country Radio dnes v 19 hodin, čekají vás tramské tamtamy a bude se vzpomínat. V tamtamech si připomeneme starší rozhovor s přední osobností české country Mirkem Černým, říká Jakub Roušek, tvůrce tohoto pořadu. Ten nás zavede svým vyprávěním za příběhy tramské písně, folku a country od doby 60. let až po současnost. Takže pokud chcete poslouchat povídání s Mirkem Černým, nezapomeňte 19. hodina tramské tamtamy v Country Radio.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty 23 až 28, na Moravě i 30 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní. We'll be right back.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V tomto extrémním počasí je potřeba myslet také na auto. Vedro totiž škodí klasické autobaterii dokonce více než mrazy. Nejhorší je, když jezdíte autem jen krátké trasy a pravidelně ji nekontrolujete. Vadná baterie je jedním z problémů, kvůli kterým nemusíte dojet do cíle. Přitom její kontrola v servisu trvá jen několik málo minut. Kdo se už těší na chladnější podzimní počasí, bude pravděpodobně muset ještě chvíli počkat. První dlouhodobé výhledy naznačují, že teploty v Česku zůstanou nadprůměrné minimálně do poloviny září. Shodují se na tom dva nezávislé meteorologické modely. Srážek by naopak mělo přibývat a jejich množství se vrátí blízko běžným hodnotám. Také na Jihlavsku je málo vody.
2: Mytí aut na pouštění bazénů nebo zalévání trávníků by mělo na čas ustoupit stranou kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům ve vodních tocích, vyzývá Jihlavský vodoprávní úřad obyvatele i firmy, aby vodou co nejvíce šetřili. Pokud se situace nezlepší, může některé odběry i dočasně omezit. Sucho na Jihlavsku trvá už delší dobu a je znát i na řekách a potocích. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Základních obilovin se letos v Česku sklidí 6,39 milionu tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Tady je Renata Vodičková z Českého statistického úřadu.
3: Odhad potvrdil podprůměrnou sklizeň, která by proti loňskému roku měla být o 1,3 milionu tun nižší a zároveň nejnižší za posledních 14 let. Přesto v Česku nehrozí nedostatek obilovin díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Pozitivní zprávou je také rychlý průběh letošních žní, který napomáhá zachování kvality sklizeného zrna.
0: Sport.
1: Barbora Simonová a Barbora Janíčková se dostali do semifinále plaveckého mistrovství Evropy. To se koná v Paříži v hale, kde byly při posledních letních olympijských hrách soutěže v akrobatických plaveckých soutěžích. Obě Češky v této aréně postoupily do semifinále na 100 metrů kraul, a to ve velmi rychlých časech, z 5. a 6. místa, jen kousek za českým rekordem. Zprávy jsou u konce, hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Právě dospíval Dave Dudley, před námi Věra Martinová, Johnny Cash, Rangers a to hned dvojmoto, protože je úterý v tandemu a samozřejmě pokračujeme až do večerních hodin v tom, že vám zahrajeme vždy dvě písně od jednoho interpreta s výjimkou startu každé hodiny, kde je tedy cover verze a originál. Kromě toho ale také obvyklé rubriky, jako je třeba Kukátko Country Rádia a právě v tomto Kukátku Country Rádia vás pozvu zase na další místo, kde se bude hrát, takže pokud máte ty spády a chcete vyrazit někam do společnosti, tak se nechte inspirovat třeba Kukátkem Country Rádia. Z té muziky, kterou jsem říkal, teď právě nabízím Věru Martinovou a to rovnou dvě písně, jednu známější a druhou méně známou, a sice Zítra další vlaky pojedou a Přistávám. Hezký poslech.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Mám tady zprávu pro všechny příznivce bluegrassu. Chystá se hezký koncert. Na telefonu je Matyáš Friedl, kterého tímto zdravím. Ahoj, Maty.
2: Ahoj, Milane.
1: Myslím, že příznivcům bluegrassu už je jasné, že hovoříme teď o kapele Young Sparks a právě chci se tě zeptat, co je v kapele nového, jak se vám daří a kde vás můžeme vidět a slyšet, protože nedávno jsme se potkali v Budyně nad Ohří a asi mi dáš zapravdu, ohlas byl krásný.
2: Je to tak, ten ohlas byl super a stejně tak celý léto, který je půlky už za náma, půlky ještě před náma, čeká nás spoustu akcí, ale to hlavní je, že my natáčíme nový EPčko, kde bude 6 písniček a rádi bychom to pokřtili na našem koncertu, který se bude konat na začátku září.
1: Aha, kde se bude konat a hlavně nám řekni, co teda na EPčku bude, budou to vaše samý vlastní věci?
2: Budou to naše vlastní věci, zejména instrumentálka od našeho banjisty Honzy Handýka, podle který se bude i EPčko jmenovat, Forest Fire. Ale mimo to tam budou i převzaté písničky z americké bluegrassové scény, jako I'm Leaving Detroit a podobné.
1: Aha. A kdy se tady chystá koncert, na kterém vlastně můžeme u toho křtu být?
2: Koncert bude 11. září v 7.30 večer v divadle Gong v Praze. A co je za mě nejdůležitější, že tam nebudeme sami. A vlastně kmotrem té desky bude Ondra Kozák z kapely New Aliquot, a ke kterému se přidal nově teďka i David Benda, mistr světové hry na banjo, takže kdo chce slyšet to nejlepší z akustické a bluegrassové hudby, tak by neměl rozhodně si nechat ujít tady ten koncert.
1: Říká Matyáš Friedl ze skupiny Young Sparks. Ještě jednou nám řekni, kdy, v kolik hodin, kde?
2: 11. září v 7.30 večer v Praze v divadle Gong.
1: Maty, díky za pozvánku, měj se krásně a brzy ahoj.
2: Taky díky, ahoj, měj se.

0: Úterý v tandemu. Krásná a neznámá na Country Rádiu.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Dobrý den, tady je Mirek Černý a já se rád připoju ke všem příznivcům Country Rádia ze zdravicí k jeho 35. narozeninám. A doufám, že

0: konečně. Každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvíka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech tajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sil a pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, pes psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka Kata je Katka a jejich děti Kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. Tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hlouby lesa cupy cupidu a čarodějka chvíka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ, čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou, teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou udělám. A další do sbírky. Další do sbírky.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Jsou tady další krátké dopravní informace. Nejprve koleje A30 trať 070 Praha, Praha Čakovice, Turnov. V úseku Neratovice, Měšice u Prahy je překážka na trati. Vlaky vyčkávají obnovení provozu. Znamená to ale také odřeknutí některých vlaků v úseku Neratovice, Mělník a Mělník v Šetaty. Sledujte pokyny dopravce. Na dálnicích dávejte pozor na D11 na 12. kilometru ve směru na Prahu. Jsou dvě havarovaná vozidla. Průjezd je možný, ale velmi opatrně. D1 hlásí problém na 196. a půl ten kilometru ve směru na Prahu. I tady je havárie osobního a nákladního auta. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobí bramor.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak v tuto chvíli už jsme daleko za obědem, ale přesto možná podráždím vaše chuťové pohárky, to když si představíte nějakou pochutinu, kterou jste viděli v televizi v pořadu Prostřeno, protože než si zahrajeme Caroline Carter, tak pro vás mám pozvánku na další premiérové díly právě seriálu Prostřeno. Od 24. srpna můžete sledovat na Primě a také na Prima Plus. Další premiérové díly plné napětí, taktiky, ale také zajímavých receptů a přeceňování nebo naopak podceňování vlastních sil. To všechno bude k vidění od 24. srpna ve vašem oblíbeném pořadu každé všední odpoledne na Primě a každé pondělí 5 nových dílů na Prima Plus. Teď si pojďme dát trochu americké country. Caroline Carter, I Feel in Love.

0: Další hodina končí a další hodina je před námi. Zahájíme to všechno předpovědí počasí a dalším pohledem na kulturní servis, který pro vás má připravený Tereska. No a pak po 14. hodině cover verze a originál, a sice Mirek Hofman a taky Osborne Brothers. Ale nesmím zapomenout také na to, že Láďa Vlach pro vás má pozvánku na zítřejší ráno. Jestli časně vstáváte, puste si rádio a uslyšíte toto.
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia samozřejmě. I tebe, Milane. Při zítřejším vysílání si řekneme něco o dvou požárech, které se staly v jeden den, tedy 12. srpna, ale v rozdílných letech. Připomeneme si také blížící se 35. narozeniny našeho, tedy Country Rádia, protože slavit budeme již tuto sobotu 15. srpna, tak se dá říci, že tento termín už doslova hoří. No a samozřejmě nebude chybět ani skvělá muzika. Tak zítra úderem 6. se na vás těší ve vysílání Country Rádia Kačka s Vláďou. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty 23 až 28, na Moravě i 30 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Šuňava 2026 se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna na Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Přijeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový oheň. V sobotu 15. srpna od 19 hodin můžete zajít na koncert k výročí kapely Jistem 20 let. V Panské zahradě ve Strakonicích uslyšíte průřez tvorbou této kapely tak, jak šel čas. 43. ročník Kutnohorské kocápky začíná v sobotu 15. srpna ve 13 hodin. V parku pod Vlašským dvorem zahrají kapely Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trepeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledly SV a Niagara. A těšit se můžete i na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 18. srpna od 19 hodin a 30 minut v klubu Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Hezkou zábavu vám přeje Country Radio a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Jsou za námi tedy kulturní pozvánky s Tereskou, snad z toho, co říkala, jste si něco vybrali, pokud ne, tak já ještě připomínám, že hledáte-li rozptýlení třeba už na dnešní večer a máte blízko do Jistebnice, pak s kapelou Tomáš Průša Band tam dnes hrajeme u Wildova mlýna, tak pokud to skutečně máte blízko, tak přijďte za námi, přijďte si poslechnout trochu klidné muziky a dát si třeba i něco dobrého. No a jinak, co nás čeká v téhleté hodince? Asi jste si všimli, že od začátku týdne soutěžíme o vstupenky na Újezdské babí léto, tak abychom to měli kompletní v kukátku Country Rádia nás Jirka Malý pozve právě na letošní ročník. Nebude chybět v této hodině ani Tulácká stezka, no a z muziky potom tak třeba Marien, Alabama nebo Petra Černocká.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na parádní festival, velmi tradiční festival, a na telefonu je Jirka Malý, jehož jméno jistě znáte v souvislosti s Ujezdským babím létem. Jirka, já tě zdravím, ahoj.
2: Já tě taky zdravím a samozřejmě všechny posluchače.
1: Říkám, že je to velmi tradiční festival a velmi oblíbený festival, ale jak je ta tradice dlouhá vlastně už?
2: Ta tradice má 2 trojky.
1: Tak to je pěkný. 33 let Ujezdského babího léta. No a pochopitelně i tentokrát pro rok 2026 jste připravili skvělý program. Na koho se tam můžeme letos těšit?
2: Tak já to na vás vypálím úplně všechno od podlahy, jak se říká. Mm-hmm. Pátek 21. srpna Texmeni, Jirka Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere. Dále pak Slávek Janoušek s kapelou a Cop. Sobotu 22. srpna Jirka Pavlica, Hradišťan, Epidemie, Four Folk, Tabásek a Party. A tohle to je název jako blázen. Sichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta. Mm-hmm. A připomeneme si tam trošičku jednu takovou věc, co trošičku. Záleží to na vás, možná, že hodně. Žalman a spol slavěj. Samozřejmě Žalman má výročí. Takže asi něco můžete přichystat, něco mu dát.
1: Ale on nám přinese taky svůj dárek, a to znamená jeho vystoupení. 80. oslavíme tedy i v Ujezdském babím létě. Teď ještě, prosím tě, možná bychom pro ty, kteří snad za těch 33 let ještě nenašli cestu, mohli říct trošičku blíže, kde to najdeme.
2: Plně nejlepší je to Litomyšle, z Litomyšle na Osík a z Osíku do Dolního Ujezdu je to dobrých 8 kilometrů.
1: Krásné prostředí, koupaliště, klídek, pohodička, možnost stanovat, všechno to k tomu patří.
2: To tam je, to je pravda.
1: Jirko, takže děkujeme za pozvánku, měj se moc hezky a těšíme se na Ujezdský babí léto, že se uvidíme a že si to moc užijeme. Měj se, ahoj.
2: My se také těšíme, že tam přijedete. Zatím ahoj.

0: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.
1: Jedou

0: S Country rádiem na cestách.
1: Těchto dopravních informacích zopakují polodenní výluky, a sice Týniště nad Orlicí Opočno a Čáslav Třemošnice. To jsou místa, kde dnes až do 16. hodiny budete přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Na dálnicích vás mohou zdržet i místa, kde se hodně pracuje. Na D5C počítejte se zdržením mezi 100 a 110. kilometrem obousměrně. Jsou tam práce na silnici a zužená vozovka na 2 jízdní pruhy. Další místo, kde se určitě zdržíte, najdeme na D1C mezi 184. až 196. kilometrem směru na Ostravu, tam se také tvoří kolona vozidel, samozřejmě i tam se pracuje na silnici. Počítejte s tím, přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Za příběhy moderní trampské písně a také folku a country se 11. srpna vydáme s Mirkem Černým.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.
4: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
5: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
0: To se nedá nic dělat. V našem klimatickém pásmu už to tak chodí, že občas zaprší.
6: Jako z konve, nedá se dát.
0: A někdy je naopak vedro k zalknutí.
6: A slunce pálí je.
0: Zimě umí tu a tam i pěkně přituhnout.
7: Když jde blizár s vychřicí.
0: A taková letní bouřka ta taky dokáže pěkně zacloumat okenicema.
8: Když je hrom a bije blesk, tohej frajer ztratí les.
0: V globále se ale dá říct, že s pomocí Country Rádia se tu dá celkem v pohodě přežít. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Zdravím všechny posluchače Country Rádia. Tímto bych chtěl poblahopřát k 35. výročí vzniku Country Rádia. Co popřát? Hodně krásných písniček, hlavně americká country music, aby se hodně zjevovala. No a do dalších let nejméně ještě aspoň 50. Mějte se krásně, Karel Kahovec.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den všem posluchačům a zejména tulákům a tulačkám. Vyrazíme se podívat na perninské rašeliniště. To najdete v Karlovarském kraji, západně od Abrtam. Rašeliniště jsou unikátním ostrůvkem severské přírody ve střední Evropě. Potoky pramenící v živých rašeliništích ani za největšího sucha nevysychají. Na perninském rašeliništi starém 12 000 let se v letech 1956 až 2000 těžila rašelina. Podle odhadů se jí tam vytěžilo až 900 000 metrů krychlových, často nešetrným frézováním až do 7-metrové hloubky. Téměř 100 hektarů v této lokalitě tak na konci minulého století zůstalo silně poškozeno a zdevastováno. To vše ale skončilo v roce 2000. Poté začal pozemky spravovat podnik Lesy České republiky, který nejpoškozenější plochu obnovuje. Z původního rašeliniště se zachovalo jen asi 20%. Území bylo technicky rekultivováno a v roce 2018 začaly práce na obnovení vodního režimu. Ten se podařilo stabilizovat v roce 2020. S přírodní památkou seznamuje naučná stezka v jižní části území. Tam dominuje rašeliništní jezírko, kolem kterého se můžete projít až k vyhlídkovému altánku. Stávající vegetaci tvoří například klikva bahení, kyhanka sivolistá, šicha černá, rosnatka okrouholistá, všivec mokřadní či plavuň pučivá. K vidění jsou tu také vzácné druhy motýlů, zejména vymírající žluťásek borůvkový nebo bekasina otavní, ale i tetřívek obecný či bramborníček hnědý. Velmi hojně tam jsou i zmije obecné. Postupně se obnovující původní typická fauna a flora je přístupná po vybudovaných povalových chodnících. Přístřežky a vyhlídky nabízí příležitost k pozorování okolní krajiny. Rašeliniště bylo v roce 2015 vyhlášeno evropsky významnou lokalitou v soustavě Natura 2000 a je chráněnou přírodní památkou. Předmětem ochrany jsou vrchoviště, přechodová rašeliniště a podmáčené smrčiny. Další informace o perninském rašeliništi hledejte například na webu kudyznudy.cz. Když byste se chtěli podělit o svůj tip na výlet, tak mi ji pošlete prosím na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Je tady 15. hodina, já se s vámi loučím i dnes, přátelé. Po 15. hodině přichází Miloš Keller, před námi je předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a pak odpolední úterý v tandemu právě v jeho režii. Jinak večer po 19. hodině nebo v podvečer po 19. hodině můžete poslouchat Tremské tantamy, už jsme to říkali během dnešního dne, a sice čeká vás opakování pořadu, ve kterém se putuje zpátky v čase, ale nejen zpátky v čase, ale dokonce až do současnosti s Mirkem Černým. To všechno pro vás připravil Kuba Jiroušek. Já myslím, že Miloš Keller ještě bude zvát také na tento pořad, takže si poslechněte. Já už vám přeji příjemné odpoledne a těším se na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty 23 až 28, na Moravě i 30 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
3: Na konci světa.
1: Folk Team na konci světa.
3: Spí bílý kůň.
1: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala.
5: Zuzi, Zuzi, Zuzi, Zuzano.
4: Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem.
5: Zuzano.
4: Jenom, jak se jmenovala. Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
5: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
4: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
5: Zuzano.
4: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme ve školních lavicích. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median. Původně totiž měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy, tedy vzdělávat co nejdříve. Jenže ministr školství Plaga tuto změnu na jaře zrušil. Také sucho se v Královéhradeckém kraji stále výrazněji projevuje na řekách, potocích i zdrojích pitné vody. Na Rychnovsku už vodoprávní úřady omezily odběry z náhonu Alba a lidé v Liberku a místních částech Hláska a Bělá musí až do konce září výrazně šetřit pitnou vodou. O historii veřejného osvětlení v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Před 245 lety se v Brně poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. Výročí připomene výstava i trojice speciálních skleněných kuliček z Orloje na náměstí Svobody. Každá z nich vypadne v jiný den a symbolizuje jinou tvář světla, a to den, oheň a noc. Ode dneška do 28. září nabízí výstava v křížové chodbě Nové radnice pohled na historii veřejného osvětlení. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Okna na vyhlídce horského hotelu a vysílači Ještět, která na konci července poškodil vandal, nechá Liberecký kraj opravit odborníkem. Podle policie opakovaně házel kameny do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří restaurace. Blíže náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
3: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit, tam ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. Kromě nákladů, které by s tím byly, ale to jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
0: Sport.
1: Motocyklista Filip Salač si v neděli připsal premiérové vítězství v mistrovství světa v kariéře, když v Silverstoneu ovládl závod kategorie Moto 2. V rozhovoru s novináři uvedl, že chce i po životním výsledku zůstat stát pevně nohama na zemi. Zároveň ale věří, že dokáže i nadále bojovat o vítězství šampionátu a vylepší tak průběžně 8. místo v kategorii.
4: Teďka musíme zůstat nohama na zemi a pracovat dál. Je to kategorie Moto 2, mistrovství světa, jsme tam všichni strašně rychlí. Neznamená to, že jsem teďka vyhrál závod, že budu vyhrát všechny závody do konce sezóny. Můj cíl teďka je zůstat stabilní, získávat zkušenosti a užívat si to. Jsem teďka v nějakým mým životním píku, troufnu si říct. Takovouhle formu jsem ještě nikdy neměl. Tým pracuje skvěle, s motorkou jsem se zžil na jedničku a je to super. Určitě do posledních 5 závodů 3 bedny, ještě se mi to nikdy nepovedlo, nevím, jestli vůbec nějakému Čechovi se to povedlo.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pětatřicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je úterní odpolední vysílání Country Rádia v tandemu. Znamená to, že si hrajeme vesměs dvě písničky od jednoho interpreta. Ovšem na úvod každé hodiny je jedna písnička od dvou interpretů, cover verze a originál. V tomto případě Pavel Bobek, Proč mám v koutě stát, nahrávku natočil v roce 1977. O tři roky dříve jiná LPčko Spooky Lady natočil Chris Christopherson, I May Smoke Too Much. Tak jsme si tuhle jednu písničku ve dvou verzích poslechli a teď už tu budeme mít dvakrát Jitku Vrbovou, jednou s Rangers Bandem, také dvakrát Bobby Bear nebo Věra Martinová, jednou se Schovankami. Nebude chybět kukátko a dopravní informace v půl, tak na první půl hodinku je to všechno jasné, pojďme na to, hezký a osvěžující poslech.

0: rokem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď radní pro dopravu městské části Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na Praze 6 se uděje na konci tohoto týdne zajímavá záležitost, na kterou Praha 6, ale také Praha 8 docela dlouho čekali. Co to bude? Prozradím ten úvodní pojem, abychom se o tom bavili. Tunelbus.
2: Je to skoro zázrak a po více jak 10 letech, kdy je zprovozněn a otevřen pro auta tunelový komplex Blanka, tak se podařilo protlačit přes magistrát ROPID a dopravní podnik zavedení i autobusové linky MHD, která propojí Prahu 6 a Prahu 8 expresně právě tunelovým komplexem Blanka.
1: Bude to linka 145, odkud kam pojede?
2: Bude začínat na Dejvické, potom pojede přes Hradčanskou a dále vyjede v Troji, dojede na Kobylisy a dál na sídliště Čimice.
1: Takže to je velká autobusová linka, dlouho se na ní čekalo. Já jenom poznamenám, že Praha 6 a 8 jsou propojeni také linkou S49, což je vlak, ale ta přeci jenom jde trošičku někam jinam. No a z těch malých, drobných autobusků na Praze 6 máme taky něco nového?
2: Navrátí se městská hromadná doprava i do ulice Kladenská na Dlouhém Lánu. To je ulice, kde přestali před 60 lety jezdit tramvaje, když vznikla nová evropská třída.
1: Tehdy no Leninová.
2: A tam bude prodloužena linka 218, která v současné době jezdí pouze mezi Novými Vokovicemi a nádražím Veleslavín. Nově bude prodloužena z nádraží Veleslavín ještě právě do ulice Kladenská až na Bořislavku k metru a obchodnímu centru.
1: Tu Kladenskou velmi kvituji, protože to je moje rodiště a ty autobusy tam a tramvaje tam taky ještě pamatuji. O dvou velkých úspěších autobusových v Praze 6 a v Praze 8 jsem si povídal s Ondřejem Matějem Hrubešem, radním pro dopravu městské části Praha 6. Já vám za ty autobusy děkuju a za rozhovor taky.
2: Já taky děkuju a naslyšenou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Hned dvojice problémů na dvou dálnicích. D8 ve směru na Ústí. Od exitu 9 Kralupy je kolona až do zúžení na 14. kilometru. A o kousek dál na 25. kilometru je omezení a navíc v omezení dopravní nehoda. To je za odbočkou na 16. I tam si postojíte. D11 ve směru na Hradec Králové. První nehoda je na 39. kilometru odbočka na Poděbrady. Druhá nehoda je potom na 41. kilometru odbočka na Jičín. Také počítejte se zdržením tak 15 minut. No ještě 34. obchvat Lišova je momentálně neprůjezdný kvůli dopravní nehodě. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.
2: Country Radio.
5: Tereza.
6: Znáte je.
5: Jedině Tereza.
6: Jsou ve vaší duši.
7: Řeky lásky proud kolem nás dál.
6: Každý tón, každé slovo.
8: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
6: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
9: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
10: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
6: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Milé Country Radio, jako věrný posluchač ti za celou kapelu Texmeni přeju všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Ještě nám dlouho a hezky hraj. Ahoj, Jarda Čvančara.

Dvojici písniček Texmenů zpíval Vráťa Vyskočil, ovšem všechno nejlepší k narozeninám Country Rádia popřál Jarda Čvančara. No a když už jsme u těch narozenin, tak pár takových organizačních poznámek, vlastně pro tuto chvíli jenom jedna. Vlak odjíždí v 8.57 z Bránického nádraží, přijíždí tam zhruba 8.50. Předtím tam bude půl hodiny hrát Šlapeto, takže se na nádraží v Praze Brániku nebudete nudit. Bylo by dobré, abyste tam byli včas a počítali s tím, že první dva vozy budou pro ty, kteří jedou až do Kamenného přívozu a půjdou pěšky do Pikovic. No a druhé dva vozy, tedy vozy 3 a 4, budou pro ty, kteří pojedou jenom do Petrova u Prahy, tedy přímo do Pikovic. Na nádraží pochopitelně o tom bude tahle informace také. Tak a ještě možná tedy ano, druhá informace. Opravdu už vouchery nejsou, to znamená jenom ti, kteří si je koupili v předprodeji na našem webu nebo je vyhráli, tak se svezou vlakem a podívají se na naše narozeniny. Všichni ostatní to budou moci sledovat v přímém přenosu a vysílání Country Rádia v sobotu. Tolik naše narozeniny a teď dvakrát Mary Chapin Carpenter.

0: Dvojice motoristických písniček Ivana Mládka uzavřela další předposlední hodinku úterka v tandemu. Ještě po 16. hodině budeme pokračovat, začneme jednou písničkou ve dvou verzích. Mirek Goffman s Bohem buď na věky Anglie a také Lazy Harry Botany Vaj. Ale ještě předtím kolega Tomáš Hanemec s informací o počasí a také se zpravodajstvím a to už bude 16.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty 23 až 28, na Moravě i 30 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Podle výzkumu provozuje vlastní mateřskou školu 54% českých obcí. Zákon jim přitom ukládá zajistit dětem jeden rok povinného předškolního vzdělávání a nově od začátku letošního roku přibyla také povinnost mít ve školkách místo pro všechny děti starší 3 let. Problém je v tom, že skoro polovina obcí si nemůže dovolit vlastní mateřskou školu. S dětmi ale můžete do pražských Letňan, protože tam dorazila výstava Harry Potter Exhibition, kterou už po světě navštívili více než 4 miliony lidí. Nabízí filmové a divadelní rekvizity, interaktivní stanoviště i výlety do prostor spojených s Harrym a jeho kamarády. Jak jsou Luhačovice bezpečné a co se udělalo pro zvýšení bezpečnosti, to ví Luděk Savana Urbánek.
2: Luhačovice posilují bezpečnost ve veřejném prostoru. Od 1. srpna nově dohlížejí dvě bezpečnostní kamery na skatepark v ulici Zahradní čtvrť. Investice za 660 tisíc má pomoci předcházet vandalismu a chránit městský majetek. Další přibudou u dětského hřiště Modrý svět a v ulici Nádražní. Luděk Savana Urbánek, Luhačovice.
1: Parní vlaky čtyřikrát týdně, kino pod širým nebem, prohlídka depa, výstava i koncert ve vlaku nabízí v srpnu Jindřichohradecká úzkokolejka. Každý čtvrtek vyjíždí parní vlaky do Kamenice nad Lipou. Ve středu, v pátek a v sobotu mohou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. A v sobotu 15. srpna si mohou zájemci užít speciální letní kino. Tady je mluvčí provozovatele Markéta Bočková.
3: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky na nádraží v Jindřichově Hradci. Myslím si, že tenhle zážitek určitě stojí za to.
0: Sport.
1: Fotbalisty Sparty dnes čeká od 21 hodin odveta třetího předkola Ligy mistrů. Sledovat jí bude i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta kouše sobotní porážku v Mladé Boleslavi. Do Lyonu k odvetě třetího předkola Ligy mistrů si ale přivezla domácí výhru 2-1. Pokud by Spartané zvládli odvetu a postoupili, narazili by ve čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul, Šturm Štýrský Hradec.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Poslední hodinku úterka v tandemu odstartovala jedna písnička ve dvou verzích. S Bohem buď na věky Anglie v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů z jejich australského CDčka Písně z vůni eukalyptu z roku 1993. Česky textoval Karel Ulbert. No a jako za vzor posloužila skladba Lazy Harryho Botany Bay z CDčka Big Aussie Album. Tak a teď už dvě písničky od jednoho interpreta, od Michala Tučného, také od Dolly Parton nebo od Jaroslava Samsona Lenka. Pozvánka bude na zajímavé koncertní vystoupení a dopravní informace v půl. I touto hodinu vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: vlakem Country Rádia.
1: Předvečer našich oslav 35 let existence Country Rádia, bude v Pikovicích u Kelímka probíhat také zajímavý koncert. Tak pokud budete moci být v Pikovicích v pátek, ale už ne v sobotu, tak Staní Nodlová má tady pro vás podrobnosti.
2: Ahoj Miloši a hlavně všichni posluchači našeho milovaného Country Rádia. Já si vás dovoluji pozvat tento pátek 14. srpna od 17 hodin do Pikovic ke známému občerstvení u Kelímka, které letos slaví 30 let od otevření a kde v předvečer velkých oslav 35 let od založení Country Rádia proběhne pod taktovkou mého hudebního uskupení JTH večer plný písniček a pohody. Prostě jen tak hraná a zahrají a zaspívají vám takoví muzikanti jako Jitka Bubeníková, Lenka Mandoli, Jaroslav Beneš, Martin Linhart, Pavel Kříž, Jarek Houslička, Petr Bezi senior a speciální host Honza Langer a také moje maličkost. A po skončení oficiální produkce samozřejmě i vy, kdo se přidáte na pravidelné jamování. Tak přijeďte, moc se na vás těšíme. Ahoj! A velká gratulace Country Rádiu k 35. výročí. Je to prostě super rádio.

slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích, kam

0: s Country rádiem na cestách.
1: Kde si postojíte na D1? Kolona začíná ve směru od Prahy do Brna už u Velkých Popovic a vede až k opravovanému mostu Šmejkalka, tam je navíc porouchané auto v zúžení. Na dojezdu do Brna od Prahy je kolona od Rosic a v opačném směru D1 z Ostravy do Brna u odbočky na Odry je zúžení a v zúžení je dopravní nehoda. D2 na dojezdu do Brna, kolona je od Židlochovic a počítejte s velmi dlouhou kolonou na jižní spojce ve směru k Lanovému mostu a na Černý most. Začíná už od Spořilovské a velmi pomalu se jede na Štěrboholskou spojku kolem Černého mostu a potom Novopatskou do opravované Kbelské. Zdržení zhruba na hodinu. Další doprava taky za hodinu.
2: Country Radio.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse. A taky Michala Tučného.

0: nic nehledám.
1: A Rangers. A Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou.

dalších. Posloucháme jen na Country Rádiu a je nám dobře. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Ahoj, tady Ivan Mládek, ten benžista, tak já přeju Country Radio k jeho 35. narozeninám všechno nejlepší. Ahoj.

kubíkové či kubíci jsou spočítáni a je spočítán také čas pro dnešní úterý v tandemu. Zbývají ještě dvě dvojice písniček od Johnnyho Cashe a také od Kamelotu a Romana Horkého. Ty si užijeme a úterý v tandemu bude pokračovat opět za týden.

tenhle Rolls Royce, ten ti je dar banky Bohemie, to se hned jinak žije v lůně těch starých park. Mám 3 penzijní fondy, kluk v garáži, 2 Hondy a 100

se změní. Už nad Joffinem svítá, tak jez do Polosita a pij do Mohorita, ať může hudba hrát. Muži jsou sladce dylní, telefony mobilní, podnikatelé pilní, jdou s valchou prachy prát.

0: quadro vše změní.
1: Tak se nám ještě z dvojicí písniček vešel i Honza Vyčítal, ale teď už je úterý v tandemu opravdu u konce. Není u konce naše vysílání. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z karavany, country pod kapotou potom nabídne Vítek Pěkný. V 19 hodin si kolega Kuba Jiroušek bude povídat s Mirkem Černým. A ve 20 hodin nastoupí tentokrát opět Vítek Pěkný a v té první hodině vám nabídne hodinku, která má podtitul Country je všechno, co se vám líbí a určitě vám splní i některá přání a zahraje také vítěznou písničku z Bonanzy. Teď Tomáš Adamec, informace o počasí a zprávy.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty 23 až 28, na Moravě i 30 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: Halo, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Internetoví prodejci přidávají na weby tlačítko pro snadnější odstoupení od smlouvy, aby vrácení zboží bylo stejně rychlé jako jeho zakoupení. I pro ty zdejší už to mělo být povinností. Česko ale nestihlo včas přijmout evropskou směrnici. Zákon tak pravděpodobně bude platit od ledna. Ještě dodám, že dnes na internetu nakupuje více než 80% populace. Nevyužívané knihy z domácností, knihoven nebo pozůstalostí nemusí skončit ve sběru. Projekt Knihomilové je sváží takzvanou knižní záchrankou. Část z nich rozdá a další prodává na dobročinných trzích nebo internetu. Za 5 let tak získal na charitativní účely více než 500 000 korun. Může se ozvat každý, kdo má větší nebo menší množství knih, kterých se chce zbavit. Do stínu stromů a skal ve středních Čechách nás teď zavede kolega Luboš Dvořák.
2: Nepřeberné množství skal a mezi nimi spousta turisticky značených cest. To je chráněná krajina, oblast Kokořínsko. Vydejte se třeba na známé pokličky. Pískovcový útvar připomínající houby s plochým kloboučkem. Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami. Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte z Zemšena od prvorepublikových městských lázní po Cinibulkově stezce, která provází labirintem kokořínských skal. To zase v blízkosti Míchova hradiště se můžete toulat příhradskými skalami. Z výchozího bodu u hradu Valečov několik turistických tras naviguje celou oblastí. Nevynechám ani stín Kutnohorska a Kolínska. Trasa vede ze Zásmok Velčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimy. Jiný zážitek poskytne výlet na bájný Blaník. Ze stínu skal a lesů zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Jablonec si možná odloží ligový zápas, pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Pokud fotbalisté Jablonce přejdou ve třetím předkole konferenční ligy přes Rigu, odloží si nedělní ligové utkání proti Bohemians. Odložený zápas by se hrál v Dělíčku ve středu 2. září. Jablonec úvodní duel proti Rize vyhrál doma 2-0. Odveta v Lotyšsku se hraje ve čtvrtek.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím vás o písničku od Michala Tučného Sunday z hodin závaží. Pro pana Jana Plachého slaví dnes výročí začínající šťastným číslem. Jeníku, všechno, co jsme spolu stihli, bylo fajn a možná ještě něco přidáme, tak carpe diem. A teď se jdi napít, ať ti mají z čeho slzy týc. Všechno nejlepší, Jana.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, abych chtěl nechat mým drahým rodičům Hamleti a Monči zahrát píseň Nádraží od Ozvěn.
0: Dobře, zahrajeme za chviličku. Měj se hezky.
1: Díky, ahoj. Ahoj.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme k dvojici přání. Chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky k narozeninám na chatu u Lužnice pod Táborem, a sice pro mne a mou úžasnou manželku Alenku. Narodili jsme se totiž ve stejný den, jen já o 2 roky dříve. Načali jsme 47. rok společného putování životem, tak snad nějaký pátek ještě přidáme. Šlo by o písničku Když odchází klaun, píše Jaroslav, tak to bude jedna a druhá. Chtěl bych zahrát pro moji sestru Martinku písničku Cesta od skupiny Z ničeho nic. Byla jsem v červenci na country festivalu v Drahotuších a slyšela jsem tam tuto písničku a moc se mi líbila, má krásnou melodii. Moc se mi líbilo také, jak hrála skupina pak u večerního ohně, píše posluchačka Jana.
2: Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznán tou cestou osamělou. Jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapitou,

zůstala vzpomínka a dcerko svěre dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací, čas je jenom řeka, co se v dálce ztrácí, dál chci se smát,

když odchází klaun, nejde zapomenout, staví se šapito, dál diváci se smějou, ten cirkusovej stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím a každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna.

čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunům, že mohl jsem s nima žít.

fine putsplatsen.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Chtěl bych nechat zahrát písničku od Pavlíny Jíšové Já písnička k dnešním 44. narozeninám pro našeho úžasného tatínka Pavlíka do Chotěboře, píší Adéla a Šimon.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Aha, dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, já vás zdravím, dovolal jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
1: Tak bude to písnička pro Už je konec jedu a bude to pro všechny Zuzany, který mají dneska svátek.
0: Tak jo, zahrajeme za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Ještě jedna písnička Michala Tučného bude v téhleté půlhodince. 6. srpna nás navždy opustil dlouholetý kamarád Karel Kulič, miloval country, hlavně Michala Tučného. A proto mu prosím zahrajte Tam u nebeských bran, píší Milan a Eva ze Zaječic.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak kde máme v Praze kolony? Na Pražském okruhu od Lochkovského tunelu, kde je sedmičce, v okolí odbočky na Barrandov je zúžení. Regulují se vjezdy do Lochkovského tunelu ve směru, kde je sedmičce. Na D5 se kolona z 3. kilometru, rozjíždí se to až na D0, tedy na Pražském okruhu u Ořecha ve směru k Barrandovu. Kolony jsou pochopitelně ve Kbelské, v Novopatské, na Černém mostě a na Štěrbolské spojce právě ve směru k D8. Počítejte také s kolonami na jižní spojce v podstatě od Vídeňské přes Barrandovský most a Dobřížskou až k Mrázovce. Velmi pomalu to tam jede. A další kolona také na magistrále, pracuje se jak u hlavního nádraží, tak na Hlávkově mostě. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Brej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
5: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
6: Jumbo jet, pole, odlítá právě včas.
5: A taky Settlery.
7: Píseň lesa melodii svou, roztoulaným srdcím nedá svá.
5: A Brontosaury.

0: spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
3: I druhou polovinu písniček začneme dvojicí.

přání pro moji milovanou Hanulku k narozeninám, prosím zahrát Bílý tatínek od Ivana Mládka, píše Péťa. No a ta druhá písnička, zahrajte prosím pro mého přítele Pavla k jeho dnešním narozeninám skladbu Životy, píše Martina z Jihlavy.

divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těhle místech potví jenom jak ty. Šíp mi kouká z boku, konec už se blíží, druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí, daleko má paní v téhle zemi cizí.

podvod stačí s olejem a naftou. Bílej koník padá vykopanou šachtou.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Prosím o zahrání písničky pro moji milou babičku. Děkuji ti za všechno, co pro nás děláš. Mám tě moc rád. Přeji pevné zdraví a pohodu. Tvůj vnuk Lukáš posílá písničku od Pacifiku Džínová láska. Prosím o píseň Běž spát vzhůru do skal pro paní Zuzku Pěknou k jejímu dnešnímu svátku. Přeji hlavně hodně zdraví. Věra z Litomyšle.

0: natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Přál bych si zahrát písničku od skupiny Charlie a Torzo Trenský svět pro naše Zuzky, které mají svátek, píše Jarka a spol.
2: Když hory hladí déšť, voda

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty 23 až 28, na Moravě i 30 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 29 stupňů.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Lednová valorizace důchodů v roce 2027 zůstává otevřená. Podle dosavadních propočtů by zákonné zvýšení činilo přibližně pouhých 300 korun, což by znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ovocnáři ve Zlínském kraji odhadují, že letos sklidí čtvrtinu nebo dokonce jen pětinu obvyklé úrody. Počasí jim totiž vůbec nepřeje. Ovoce po jarních mrazech poškodila i letní vedra. Ve druhém čtvrtletí roku se v hotelech a penzionech v Česku ubytovalo 6 milionů 400 tisíc hostů, kteří tady trávili přes 15 milionů nocí. Převažovali domácí hosté, kterých mírně přibylo. V základních obilovin se letos v Česku sklidí 6,39 milionů tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Italští potápěči našli u břehu Sicílie vrak starořímské lodi naložený až po okraji stovkami amfor ve velmi dobrém stavu. Amfory byly pravděpodobně určené k přípravě vína. Rozsáhlé lesní požáry dál zuří v Kanadě i Evropě. V kanadské Britské Kolumbii muselo své domovy opustit přes 20 000 lidí. Plameny se rychle šíří také v části Španělska, Itálie a Srbska. Hasičům práci komplikují vysoké teploty, vítr i těžko dostupný terén.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den všem posluchačům a zejména tulákům a tulačkám. Vyrazíme se podívat na perninské rašeliniště. To najdete v Karlovarském kraji, západně od Abrtam. Rašeliniště jsou unikátním ostrůvkem severské přírody ve střední Evropě. Potoky pramenící v živých rašeliništích ani za největšího sucha nevysychají. Na perninském rašeliništi starém 12 000 let se v letech 1956 až 2000 těžila rašelina. Podle odhadů se jí tam vytěžilo až 900 000 metrů krychlových, často nešetrným frézováním až do 7-metrové hloubky. Téměř 100 hektarů v této lokalitě tak na konci minulého století zůstalo silně poškozeno a zdevastováno. To vše ale skončilo v roce 2000. Poté začal pozemky spravovat podnik Lesy České republiky, který nejpoškozenější plochu obnovuje. Z původního rašeliniště se zachovalo jen asi 20%. Území bylo technicky rekultivováno a v roce 2018 začaly práce na obnovení vodního režimu. Ten se podařilo stabilizovat v roce 2020. S přírodní památkou seznamuje naučná stezka v jižní části území. Tam dominuje rašeliništní jezírko, kolem kterého se můžete projít až k vyhlídkovému altánku. Stávající vegetaci tvoří například klikva bahení, kyhanka sivolistá, šicha černá, rosnatka okrouholistá, všivec mokřadní či plavoň pučivá. K vidění jsou tu také vzácné druhy motýlů, zejména vymírající žluťásek borůvkový nebo bekasina otavní, ale i tetřívek obecný či bramborníček hnědý. Velmi hojně tam jsou i zmije obecné. Postupně se obnovující původní typická fauna a flora je přístupná po vybudovaných povalových chodnících. Přístřežky a vyhlídky nabízí příležitost k pozorování okolní krajiny. Rašeliniště bylo v roce 2015 vyhlášeno evropsky významnou lokalitou v soustavě Natura 2000 a je chráněnou přírodní památkou. Předmětem ochrany jsou vrchoviště, přechodová rašeliniště a podmáčené smrčiny. Další informace o perninském rašeliništi hledejte například na webu kudyznudy.cz. Když byste se chtěli podělit o svůj tip na výlet, tak mi ji pošlete prosím na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer, u čaje o 6. I dneska budeme grilovat. Mám pro vás recept na grilované rybí filé. Samozřejmě potřebujeme porci rybího filé. Nejlepší je aljašská treska, pořádná, pěkná. Dále malou sklenku bílého vína, takže si načneme sedmičku, nejlépe suchého, sojovku, tedy sojovou omáčku, sůl, zeleninu podle chuti, jako oblouk na talíř, a budete se divit, ale rýži jako přílohu. Ale můžete to podávat i s jinou přílohou, třeba s bramborovou kaší, s bramborami nebo s pečivem. Rybí filé rozkrájíme na menší kousky, dáme do misky, zakápneme vínem, osolíme, necháme 30 minut rozležet v chladu. Než se nám rozleží, připravíme obvyklým způsobem rýži a připravíme na talíře zeleninovou oblohu. Ty odleželé kousky filé potřeme sojovkou a po obou stranách 3 minuty grilujeme na mírnějším ohni nebo uhlí rozžáveném a podáváme s těmi talíři a s tou rýží. Dobrou chuť!
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tramvajové výluky v Praze 1 skončila, ode dneška je obnoven provoz tramvají po mostě Legií na Národní třídě a ve Spálené a na své trasy se vracejí linky 2, 9, 18, 22 a 23 a hlavně noční linky opět mají rozjezdy v Lazarské. Dvě nové výluky 11. srpna, tedy dneska v úterý, začaly. Nejezdí se od náměstí Bratří Synků na Spořilov, a to celodenně, až do 28. srpna, a mezi 8. a 16. hodinou se tento týden až do neděle 16. srpna nejezdí také od náměstí Bratří Synků k vozovně Pankrác. No a nadále přetrvává výluka části křižovatky Ohrada, takže je zrušena tramvajová linka 31 a je nahrazena prodlouženou pětkou. Další doprava zítra po ránu.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbytku,

zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Country Rádio. Nejvíc country a

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Ahoj, tady Jirka Vondráček a připravil jsem pro vás další písničku, tentokrát již 33. týdne. Většinou jsou to písničky, které zazněly v karavaně, kterou připravujeme, jak víte, s Denisou Markovou, a my jim takhle vlastně dáváme možnost, aby k vám dolétli na vlnách country rádia a mohli jste jim dát šanci, aby dolétli i do vašich srdcí. Ne každé písničce se to povede, ale to už je jiná věc. Tak tady je písnička 33. týdne, zpívá ji Aleš Petržela a jmenuje se Cukr a sůl. Tahle písnička zazněla na Portě 2017 a Aleš s ní tu Portu tehdy vyhrál. No a v září v roce 2018 zazněla také poprvé na country rádiu v naší úplně první karavaně. A také jste ji mohli slyšet samozřejmě na country rádiu již několikrát, protože se zkrátka písnička líbí. A abyste ji mohli slyšet ještě víckrát, tak si můžete pustit třeba karavanu číslo 1 nebo číslo 96 na YouTube kanálu Country Rádia, nebo si najít kanál Aleše, kde najdete třeba i to, jak se naučit hrát na kytaru, nebo jak hrají své slavné písničky jiní naši písničkáři, třeba Roman Horký, nebo Víťa Troníček, nebo Franta Nedvěd. A taky můžete přijít na koncert, kde Aleš hraje, anebo si můžete napsat do Country Rádia, že se vám písnička líbí, že ji chcete slyšet v písničkách na přání a poslat ji třeba vašemu miláčkovi. Je to jednoduchý. Písnička 33. týdne se jmenuje Cukr a sůl a zpívá Aleš Petržela.
2: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

cházíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak uši, chvíli tomu tichu na souchy. A nepletem si soucit s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči jsou

pokud noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát a tak jak léta jdou, země tvá bude tvou.

spánek. A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Ford přiváží do Evropy čínskou dodávku. Je elektrická a nejspíš bude i levná. Rozšiřuje tak svou nabídku užitkových vozů o zcela nový model Transit City určený pro městské doručovací služby. Není to technologická exhibice, ale efektivní nástroj pro poslední míly, který kombinuje osvědčený design s dostupnou čínskou výrobou. Tento model vznikl ve spolupráci s čínským partnerem JMC a využívá nejen jeho platformu pro elektromobily, ale i většinu vnějších prvků. Vůz bude k dispozici ve třech karosářských verzích, od krátkého rozvoru až po podvozek s kabinou, což otvírá dveře pro různé firemní přestavby, jako jsou sklápěče nebo chladírenské vozy. Přestože Transit City sdílí vizuální základ s čínským modelem JMC Touring, dostal specifickou masku a nárazníky, aby lépe zapadl do flotily Fordu. Praktičnost podtrhuje i solidní nosnost, která u verze se středním rozvorem dosahuje 1275 kg. Pohon předních kol zajišťuje elektromotor o výkonu 110 kW napájený odolnou 56 kWh baterií LFP. Ta sice nabízí dojezd jen 254 km, ale pro městský provoz je ideální díky nižším výrobním nákladům a dlouhé životnosti. Pokud energie dojde, stačí 10 minut na rychlonabíječce k získání dalších 50 km jízdy. Na 80% se má baterie nabít během půl hodiny. Interiér je záměrně jednoduchý a zbavený všeho, co zvyšuje cenu. Transit City sází na fixní výbavu, která však obsahuje vše podstatné pro moderní práci. Řidič má k dispozici velký dotykový displej s bezdrátovým zrcadlením telefonu, vyhřívané sedadlo a couvací kameru, což z kabiny dělá funkční a přehledné digitální pracoviště. Největším lákadlem pak bude plánovaná startovací cena. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Dnes opětovně sáhnu do svého archivu trampských tamtamů a pustím vám rozhovor, z kterého mám zpětně i tehdy jsem měl velkou radost. 4. července roku 2023 jsem totiž měl to štěstí povídat si ve studiu s Mirkem Černým. Pro zasvěcené asi nemusím říkat, Mirek Černý, textař, konferenciér Rangers a hlavně osobnost, která vlastně spolupracovala s předními českými interprety napříč žánry. To je Mirek Černý, dlouhá léta též rozhlasový redaktor. S Mirkem jsme si v tom roce 2023 povídali o začátcích Porty, vývoji trampské písně po boku country a folku od 60. let až do dneška a dostali jsme se vlastně i k přínosu Mirkovy textařiny pro trampskou píseň. V tom povídání tehdy zaznělo několik písní, které Mirek textoval. Hnedka ta první, která pořád odstartuje, se jmenuje Nad medníkem, zpívá Jitka Vrbová a text je právě Mirka Černého. Také musím při zpětném poslechu uznat, že moje moderování bylo lehce poznamenáno i nervozitou před Mirkem, kterého si nesmírně vážím. Ale doufám, že i tak vám pořád po letech udělá radost. Tak a začíná.

0: Posloucháte Tramské tamtamy, teď dozněla Jitka Vrbová, skladba Nad medníkem, kterou textoval Mirek Černý. Mirku, já se musím zeptat, tohle byl čistě tramský text, jaký vy máte vlastně vztah k trampingu?
1: No to je taková otázka, která se mi na jednu stranu blbě zodpovídá, na jednu stranu lehce. Nikdy jsem trampem nebyl. Nikdy jsem nebyl trampem, ale vždycky jsem byl velký romantik, protože já, když jsem byl vlastně malinký, já jsem vlastně vyrůstal za války, tak trampové vlastně nebyli. Nemohl je člověk potkat nikde. A ani knížky o trampech, ale vycházely kovbojky. Vycházely sešitový vydání romány Do kapsy nebo Rozruch. Ty obrázky se mi hrozně líbily, zvlášť když je kresl Buria nebo někdo takovej. No a to byla taková moje první láska. Začalo to Indiánama, jo. Indiánama, ale nevím, potom jsem nějak navštívil to muzeum na Prstkovo a někde jsem se dočetl, že Indiáni byli hrozně špinaví, což u mě neměli rádi doma. Tak jsem se dal na kovboje ve víře, že byli čistotní, ale mě fascinoval ten oblek, ta originalita, jo. Takže jsem se zamiloval do kovbojů a z toho potom asi nějak taky vznikl ten vztah k té country a k téhle muzice. A vůbec ten svět trampský, já ho moc neznám, ale znám ho natolik, aby se mi líbil.
0: Já když jsem se připravoval na to dnešní povídání, tak jsem mluvil s Frantou Hakrem a ptal jsem se právě na vás, na spolupráci, a Franta mi říká, no víš, on Mirek je takový salóní tramp.
1: No je to, no. Dá se to tak nějak asi říct, jo.
0: Přesně tam, kde vidět v těch...
1: Já jsem nikdy nebyl na žádný osadě, to musím říct předem. Nikdy jsem nejel na žádný káno, i navíc neumím plavat, jo. Takže to by se taky s tím trampem jako nedávalo dohromady.
0: Řekl autor četných tramských evergreenů. Dobře, Mirku, já se chci ale teď bavit o počátcích Porty. My jsme teď hodně Portu tady v rádiu propagovali, protože měla vlastně slavila 15 let na jednom místě po dlouhém době. Ona se hodně stěhovala a teď je v tom Lesním divadle v Řevnici pod patronací Jirky Vondráčka. Ale vy jste byl úplně u těch začátků Porty v Ústí nad Labem v roce 67. Jak to tehdy vypadal, ten začátek Porty?
1: No tak ta Porta vlastně vznikla na základě těch impulsů, které už byly tady v té Praze, že? Protože KTO a Mustangové vystupovali na Hajnovce a byly tady ustálený pořady, na který chodili lidi. A v Ústí nad Labem bydlel člověk, inženýr, který se jmenoval Jiří Šosvald, který byl do téhle muziky nesmírně zapálený a navíc o sobě byl přesvědčený, že je vynikající muzikant a organizátor. Organizátor byl, dokonce psal nějaký texty, zpěvák nebyl už tak velký, ale dal dohromady skupinu, která se jmenovala Strangers. V té začínal třeba Jindra Šťáhlavský, jo. A tento člověk měl, protože měl nějaký poměrně solidní postavení v rámci toho Ústí nad Labem, tak se mu podařilo přesvědčit tam tehdejší mocipány. A za pomoci Socialistického svazu mládeže, který to vzal pod svoje křídla, tak vznikla ta Porta.
0: Kde se zrodil ten nápad vlastně rozdělit to na začátku na ty kategorie country a western a tramská píseň?
1: To se odehrálo někde v tom vedení té Porty. Hlavně se domnívali, že by to bylo nějak tak najednou, že by to bylo moc. A že ty trampové by se tam neuplatnili. Jo?
0: Vy jste na začátku byl v roli porotce ty první dva roky, jestli se nepletu. Dělal jste tam ještě něco navíc, nebo jste byl čistě porotce?
1: Ne, já jsem byl jenom porotce, jo. Jenom porotce a občas jako jsem spolupracoval s Honzou Olivou, což byl rozhlasák ústecký, jehož zásluhou se zachovaly některé nahrávky těch skupin, které už dávno neexistují a které potom ani nikde nevznikly. Jo.
0: No, na to jsem se chtěl právě zeptat, protože já můžu dneska říct, že tady máme v archivu v rádiu vlastně všechny ty první Porty nahrané. Kdo to tedy zařizoval, to nahrávání?
1: To nahrávání dělal naprosto, aspoň pokud já vím, dělal naprosto soukromně Petr Beneš. Petr Beneš, který taky vlastně mě velice pomáhal, protože já jsem někdy začátkem 90. let jsem přesvědčil tehdejšího náčelníka dramaturga bontonu, že uděláme řadu, že prostě zdokumentujeme tu portu naprosto přesně. Začali jsme právě tím rokem 67 a po 7 dílech jsme skončili, protože firma řekla, že to nechce.
0: Já nad tím přemýšlím, protože vlastně, když si to vezmu, tak tam byla úplná elita trampské, i té country rodící se. Jaká tam byla atmosféra v tom roce 67?
1: No, fantastická, fantastická. Já v prvním ročníku vyhráli Rangers a když skončil ten koncert, tak Pavel Brimer mi chtěl dát pár facek za to, že nevyhráli Bluegrass Opus. No. Ne, bezvadná, byla tam bezvadná atmosféra a byly to podmínky velice skromné, protože když skončil ten koncert, tak nás naložili do nákladňáku a odvezli nás na chalupu právě toho Jirky Šosvalda. Hmm. Druhý den ráno nás odvezli na nádraží a tam jsme si počkali na vlak a jeli jsme do Prahy.
0: Tak v povídání budeme pokračovat. Já mám tady právě dva archivní snímky z té první porty a samozřejmě pustíme si Rangers. První budou s Michalem, ne, špatně, první budou Rangers Cuttenfield spole s Bavlnou vlastně ještě předtím, než vy jste je otextoval. A poté...
1: Já jsem je neotextoval.
0: Pole s Bavlnou, ne?
1: Ne, Pole s Bavlnou, ne.
0: No tak to je chyba na Suprafonu, normálně vás tam mají, jako že jste to udělal.
1: Oni mě mají rádi.
0: Ta. A poté bychom si pustili Rangers s Michalem Tučným, Whispering Pines. When I was a little bit baby, my mama would wrap me in the crib.

0: Posloucháte Country Radio, pořad Tremské tamtamy. Teď jsme mohli slyšet dva živáky Sporty z roku 67 a oba patřili Rangers, jednou s Michalem Tučným. Mirku, všichni zpívali anglicky, to je zvláštní na Portu.
1: No, tenkrát se to připouštělo, nebyl to žádný problém. Hmm. Ale mám za to, že vlastně ty Rangers byli jediný, kteří tam zpívali anglicky. Jo, ještě tam byla jedna rakouská skupina, která zpívala také anglicky. No.
0: Protože tohle se poté už na Portě moc neobjevuje. Poté v těch pozdějších vydání, co máme teda aspoň ty desky, nevím, jak to bylo přímo na místě, tak tam už žádná anglická verze skladeb není.
1: No, nikdo to nikdy nezakázal, jo. Nikdy nikomu nikomu se nebránil, aby zpíval anglicky, ale ono pro tu reakci těch diváků, pokud to nebyly zahraniční věci, tohle jsou Cuttonfields nebo Whispering Pines, to byly notoricky známí americký originály, tak ty se zpívaly v angličtině, ale aby nějakou novou věc tam někdo uváděl v originále, to nikdy nepřišlo v úvahu.
0: Vždycky mě bavila historka, kterou vypráví Mick Rivola, když přišli poprvé na Portu z Hobous, jak je ti ortodoxní tremští zastánci tedy tremské písně pomalu vypískali a jdou s tím Big Beatem někam. Byl v té době na začátku Porty znát velký rozkol mezi těmi ortodoxními trampy a tou moderní tremskou písničkou?
1: No tak já jsem, abych se přiznal, já jsem tam byl jenom asi při prvních, do toho Ústí jsem jezdil na první tři nebo čtyři ročníky, protože potom po jednom tom ročníku jsem napsal takový článek, ve kterém jsem řekl, že je úplná blbost, aby se tam nějak soutěžilo. Že ty pravidla stejně nejsou daný, že jsou to vlastně osobní názory těch porotců a že jenom lezou do úsudku těch diváků a těch posluchačů. No, oni už mě nepozvali. Oni už mě potom nepozvali vím, že jsem jel někdy až do Svitav, jo. Ale jak říkám, já jsem tam byl jako porotce a vlastně i zástupce gramofonové firmy, protože se počítalo s tím, že se něco z toho vydá. Bohužel se to začalo vydávat až později, ale nevím, od kterého to ročníku, ale každý rok vycházely živý záznamy Sporty asi do roku 87 nebo 86.
0: Ta Porta udávala hodně tón vývoji muziky, rozhodně v této oblasti, protože je zrovna na tremské písni to je hodně vidět, že ta se dost změnila po Portě. Objevil se Kapitán Kid, že objevili se Bratři Rivolové, Scarabeus a další, kteří vlastně naprosto změnili ten pohled na tu tremskou píseň. Ale potom, když jsem koukal v roce 68, najednou se tam objevuje už autorská soutěž, country a western, tremské sbory. A najednou pak v těch dalších ročnících vidím, že je tam třeba 10 kategorií. To už mohlo být dost frustrující.
1: No, to totiž se toho zmocnil ten orgán oficiální, který to zastřešoval, že? Který chtěl, aby to tam bylo rozpitvané takhle, takže se to udělalo, tak se jim vyšlo. Já jsem tam nebyl v té době. Už jsem nebyl ani v porotě. Jo? Takže nevím, jak to bylo, ale vysvětluji si to, že je to takhle, protože mezi náma ono nebylo v té době ani příliš jednoduchý tu Portu udržet při životě, jo. Protože k tomu byla spousta výhrad z takových těch, ne z oficiálních míst, ale z takových těch podružných, těch podtajemníků a sekretářek, takže bylo tam, muselo se prakticky každý rok o každou Portu se muselo bojovat.
0: No tak to se moc vlastně nemění, dneska se bojuje o peníze, že aby vůbec Porta mohla fungovat. Já znám z těch pořadů, z těch záznamů ty obrovské plné vlastně amfiteátry v Plzni. Byla ta Porta už takhle masová v těch začátcích, že se tam sjíždělo tolik
1: lidí? Ne, nebyla. To bylo, v Ústí se to odehrávalo v tom jejich největším sále, tam v tom kulturním domě, kolik tam mohlo být, 400-500 lidí. A z části se to odehrávalo na fotbalovém stadionu, tam byly trampové, který tam zmokli. Ale kromě toho, každý odpoledne i dopoledne byly tam malý scény, kde ty skupiny hrály naprosto veřejně, jo, bez jakéhokoliv soutěžení. No a vlastně To se udrželo až do konce, protože potom Porta cestovala, Sokolov, Svitavy, já nevím, kde ještě všude byli, v Olomouci to bylo dlouho. A nakonec se to vrátilo do Ústí nad Labem.
0: Mě zajímá, Mirku, pak je tam velký ten přerod, kdy vlastně kapitán Kidd řekne, že folk Portu spolk. Kde vidíte ten ústup té tradiční country a western a tramské písničky proti tomu folku? Kdy se to tak děje, tento odstup?
1: Já myslím, že ta averze vznikla kvůli tomu, že ty texty, které byly na ty folkové písničky, byly úplně jiný. Vždycky se říkalo, že Porta je nejlepší apatika a že je to jako záruka zdraví a veselosti a to. A ty folkové texty do toho zanášely velice složitý problémy. Životní problémy, sociální problémy, životní problémy. Někdy bohužel velice, řekl bych, neúměrně formulovaný, jo, nebo neumělecky formulovaný. Ne, ne. A proto se třeba ten kapitán Kidd, který byl jaksi, třeba pokud o texty, o češtinu, tak to byl absolutní profesionalista, že? Takže tímhle s těm lidem se to prostě nezamlouvalo a nezamlouvalo se to, vždycky tam byla nějaká skupina, která byla soustředěná okolo té malé folkové skupiny, ale byly tam, řada tam byla bezvadný, jako třeba ty Sasánky se myslím jmenovali, ty měli ten krásnou píseň o tom stromě.
0: Jo,
1: to by prostě nádherná věc. No a ono se to potom, pak to bylo tak, že samozřejmě se hledalo, aby tam byla co největší účast těch interpretů, takže tam byl i ten nějaký banjo band, tam byl, jo, a takovýhle, který tam opravdu už jako byli mimo.
0: Když se bavíme ještě o té
1: Pepi Karežábka.
0: Když se ještě bavíme o těch prvních portách, tak já bych si dovolil teď pustit další ještě záznam živý. A to by Hobous zahráli slavnou Mickeyho skladbu Bedna od whisky. Tam vlastně zazněla vůbec poprvé v roce 69. A pozor, druhé místo. Druhé místo, nikoli první, tedy v kategorii tramské písně, byli tehdy za skupinou Scarabeus, kteří stejně, ale oni vyhráli se skladbou Wabiho Rivoli Island. A poté bychom si už pustili váš text, KTO by nám zahráli všichni svorně.

0: pár roku, jen to on si ví.
1: Nadále posloucháte Tremské tamtamy, kde dnes máme Mirka Černého. Mirku, vaše jméno je pevně spjato se skupinou Rangers, Splavci. Vy jste byl jejich prvním konferenciérem. Je to vlastně skupina, která má dodnes obrovské jméno, hraje se prakticky na všech rádiích. Jak jste se do Rangers dostal a jak Rangers dostali vás?
2: No, to je velice jednoduchý. To bylo všechno někdy v roce 65 nebo 66, to je jedno. A první, kdo mě volal, tak to byl Jirka Grossman. Jirka Grossman mě otáhnul Jirkovi Brabcovi a na jejich pořady, který byly dole na Václaváku v kavárně Astra. A pak mě volal Tonda Hájek s tím, že by měl zájem o nějaký nahrávky, že dělají takovouhle muziku, jestli bych se přišel na ně podívat. A oni pozvali mě na zkoušku, která byla dáme na Smíchově. A já jsem tam přišel a ono jich bylo asi 20. Jo. Těch Rangerů bylo 20. Jo. Já vím, že jejich náčelníkem byl člověk, který byl o rok starší než já a chodil na 11letku o rok vejš než já, jmenoval se Heller, ale to už je jedno. A tenkrát jsme se domluvili s Tondou Hájkem a vlastně s Milanem Duvkem. A já jsem je pozval k nám, aby ke mně domů, že to mám ty desky, protože nosit desky není moc dobrý, protože se to rozbije. A oni přišli a já jsem bydlel ve čtvrtém poschodí a to schodiště bylo plné až do přízemí. Takže přišli si něco poslechnout a něco si vybrali. A potom mě řekl, potom jednou za mnou přišel Tonda Hájek a říkal, hele, my budeme pravidelně vystupovat na Karlově náměstí v budově techniky v klubu Sax. No a nepřišel by se nám to jako uvádět, aspoň jako my nevíme, jak do toho, tak jsem tam přišel, uváděl jsem ten pořad a ten večer. A když jsme šli o tamtej, tak Tonda Hájek říkal, hele, prosím tě, nebyl by si ochotný nám to takhle uvádět vždycky? My ti dáme 50 korun. No, tak mezi náma, vzhledem k tomu, že desítka stála korun 20, jo, tak to bylo i na naše dnešní poměry docela, ne, to kvůli tomu ne. Prostě šli jsme do hospody, tam jsme těch 50 propili a já jsem s nima začal jezdit, ale teda nejezdit, já jsem s nima dělal jenom pražský koncerty. Jenom pražský koncerty a potom, když po 68. roce, když po tom nešťastném srpnu. Oni Tonda dohodnul, že budou vystupovat v tom sále dopravních podniků Vltavská. Tak jsem si říkal, to bude velký sál, tam bych to možná neutáhl, by bylo blbý, kdyby to bylo trapný. Tak jsem naštěstí jsem dělal v projektu kanceláři Sdružení Velkový krmen, kde dělal jako kreslič nebo pomocný stavební inženýr Petr Nárožný. A tak jsem za ním zašel a říkal jsem mu, Petře, nechtěl bys to dělat, protože jsem věděl, že on kdysi k tomu divadlu měl blízko, protože jako dítě hrál v nějakých divadelních představeních. A on se mu moc nechtěl, ale potom se rozhodnul, říkal, tak to zkusíme. A jeli jsme na týden k nám na chalupu a tam jsme napsali takový scénář, takový povídání, historky a to všechno možné. No, tam jsme přišli do toho, do těch dopravních podniků a ono to klaplo. Jo. Tam jsme dělali takový populární seriál Zlatá léta, mého mládí Zlatá léta 50, kde Petr hrál moji manželku a takovýhle blbosti. A potom se už to nelíbilo Hájkovi v dopravních podnicích, tak získal

0: získal místo v tom v divadle E. Buriana. A tam, když jsme přišli, už končíme. Tam, když jsme přišli, tak za mnou přiběh, já jsem tenkrát dělal suprafonu. Už jsem dělal suprafonu tajemníka, dirigenta v Obruby. Přišel za mnou Pepik a říkal, prosím tě, my máme pořad, který se vysílá každý den, soutěžní, nechtěl bys to uvádět. Měl to uvádět Vašek s Helenou, ale protože tenkrát byli skřivánci na niti, tak Vašek měl storno, tak jestli bych to nedělal, tak jsem začal dělat tohle. To byl každý den pořád, půl hodiny, tak jsem se s klukama rozloučil a jezdil s nima už jenom Petr.
1: Vy jste tady byl u těch počátků a vlastně dneska, když si to vezmeme, tak Rangers žijou, jsou to tři skupiny vlastně dneska, co se z toho vyprofilovali a žijí vlastně z té velké slávy, která asi bych mohl říct končí smrtí Milana Dufka. Ta sláva tedy trvá, ale ta koherentní parta potom končí. Jak si ale vysvětlujete, čím si spíš vysvětlujete ten obrovský úspěch, že oni vlastně se nadchli trampy, nadchli folkaře, nadchli countryové muzikanty a vlastně celou tu širokou škálu posluchačů, že to nebylo jako jenom třeba trampská píseň, jenom folk, ale dokázalo to tak jako obsáhnout.
0: No, to byla cesta stejná jako v Americe, kde celou Ameriku nadchla skupina New Christy Minstrels, která dělala prostě variace na lidové melodie, ale potom už i byly jaksi písničky, které si skládali sami. No a ty obsazovali začátkem 60. let, asi v období 2-3 let, obsazovali vrcholné místa v hitparádě, pop hitparádě. Takže já si myslím, že je to něco podobného. Ta muzika, kterou dělali ty Rangers, byla stejná, jako dělali New Christy Minstrels. A jak chytla tam ty posluchače všechny, tak chytla i tady. No. Prostě něco v ní je.
1: Byl to dobře mířený tah a samozřejmě ty písničky by se dalo říct, že skutečně zlidověly. Já bych teď pustil dvě písně právě. První bychom si pustili Vás s Rangers, Balíček karet, Odpusťte mi, vím, že se to hraje pořád všude a hodně, ale přeci jenom myslím, že pro to naše povídání je to důležité. A poté by zahráli Plavci vlastně písničku Já si zajdu a tam je váš text.
0: Jo.
2: Vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na osm lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich tři synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, Pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
3: Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: Textařina Mirku je s vámi nedílně spjata, ale samozřejmě všichni vědí, že jste psal pro Karla Gotta, pro Olympiky, pro spoustu populárních populárních umělců, country umělců, ale vy jste psal i pro tramské interprety, například pro Jitku Vrbovou, pro KTO, a právě ty texty jsou, jak kdybych řekl, kdybyste s námi jel na Čunder, tak budu věřit, že jste tam s námi byl podle těch textů.
1: No, tak tam to bylo hodně působením Standy Chmelíka, který byl zarytej tramp a výborný muzikant a bezvadný kluk, který mě seznámil s Jitkou Vrbovou, a právě on mě požádal, jestli bych napsal takový nějaký text, a já jsem nad tím jenom chvíli přemýšlel, a pak jsem zjistil, že ty jeho melodie jsou takový, že na to jiný text nemůže být, než skutečně ten, co má takový ty aspekty tramských písniček. Nehledě k tomu, že jsem si někdy vzal takový ty, jako Medník a tamhle to.
0: Když třeba řeknu skladba Co nevědět se sejdem, jak říká Karel Wagner, to je skutečný tramský superhit, tak ta naprosto do té muziky padá, a možná právě s tím Standou, já si ho pamatuju, on k tomu měl nesmírně blízko, vlastně do poslední chvíle, kdy mohl, tak jezdil po Čirách, to bylo naprosto neuvěřitelné, a vlastně i z Jitky Vrbové, která nikdy nebyla na Čundru.
1: Ne, to byla jazzová zpěvačka.
0: Tak,
1: že?
0: Udělal tramskou zpěvačku. No, takže vlastně z vás udělal tramského textaře. Jsem
1: udělal takovýho napolo tramského autora.
0: Potom další velký interpret, který samozřejmě cowboy, ale k tramské muzice měl nesmírně blízko, Valda Matuška. Jak se psalo pro Valdu Matušku?
1: A Valda Matuška, máme-li být upřímný, tak Valda Matuška byl jeden z nejméně konfliktních interpretů, pro který jsem kdy psal. Cokoliv jsem napsal, tak naspíval tak, jak jsem to napsal. My jsme se s Valdou dost dobře znali, my jsme spolu kamarádi, chodili jsme na pivo, a tak jsem mu tenkrát čirou náhodou, musím se přiznat, že čirou náhodou jsem se tenkrát dostal k tomu prvnímu textu, který jsem pro něj udělal, to byl ten Uragán Mojmíra Balenga, a protože tenkrát to nějak nechtěl Ivo Fischer textovat, tak za mnou přišel Mojmír a přines mi to, já jsem to otextoval, a říkal jsem potom asi za dva dny, jsem říkal, hele, tak co s tím bude, on říkal, už je to hotový.
0: Tam mně totiž přijde, že jste se tam museli hodně potkat i v pohledu na tu muziku, protože Valda byl zkrátka cowboyem, a tím, to nebyl countryman, to bylo prostě něco úplně country western, bych asi řekl, a vy jste k tomu taky tíhnul, ne?
1: No, tak já nevím, co já jsem byl. Abych se přiznal, já když jsem začínal tak vnímat muziku jako intenzivnějc, tak mě okouzlili ty swingoví zpěváci, že jo, Frank Sinatra, Nat King Cole, Doris Day, Rosemary Clooney a tyhle ty. Potom přišel zlom, přišel Elvis Presley. A k dalšímu zlomu došlo, když přišli Beatles, protože to jsem už nějak nemusel. To už mě připadalo být, že to není takový to syrový, jo, že to... No a čirou náhodou ten Elvis zpíval spoustu věcí countryovej, že jo? On vlastně začínal jako předzpěvák Henka Snowa.
0: Můžeme říct třeba Flaming Star, že jo? To je taková typická countryovka. No tak, když jsme se bavili o těch textech, tak si pojďme pustit právě Jitku Vrbovou, skladbu Co nevidět se sejdem, a poté bychom si pustili Valdu Matušku z KTO Uragán. A pozor, já mám takovou verzi, kterou poté nahráli v 90. letech, když se Valda vrátil.

tady chvádí jako uragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím jak uragán.

zvedá, kde by ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letí,

Milé kamarádky, milí kamarádi, dnes jsme si připomněli starší povídání s Mirkem Černým, kterému nadálku přejeme v jeho požehnaném věku pevné zdraví. Ještě bych vám rád sdělil dvě zásadní informace, a to, že vás srdečně zvu příští sobotu 22. srpna od 11 hodin do Sokolova, do loděnice Dronte na Folkovou Ohři. Festival, který má moc rád, moderuje ho Miloš Keller společně s Mílou Pražákem, který také festival pořádá. Vystoupí tam Brontosauři Revival, Mandala, tedy vítěz talentu country rádia Xtet, já se tam objevím se skupinou Nové struny a také tam vystoupí Pacific a mnozí další, takže rozhodně doražte 22. srpna od 11 hodin Sokolov, loděnice Dronte na Folkovou Ohři. No a teď pro vás, kteří jste měli to štěstí a vyhráli jste, nebo jste si měli šanci zakoupit lupeny na oslavu 35 let country rádia, která proběhne tuto sobotu 15.8., tak vás všechny vyzývám, pokud to jenom trochu jde, pojďte s námi i po Sázavskou stezku. My to máme udělané tak, že vlastně z Bránického nádraží se vypraví mašina pro ty hůř chodící, ty vystoupí v Petrou u Prahy a dojdou pěšky do areálu Pikovaru, kde bude ta oslava probíhat v Pikovicích, ale ti chodící a ti nezdolní s námi jedou do Kamenného přívozu a tam společně s Rostou Čapkem, Ivou Čapkovými, s mojí maličkostí, s Bárou Hejhalovou a minikoňmi, s historikem Davidem Černým a dalšími půjdeme s posluchači po Sázavskou stezku a dojdeme si těch 9 kilometrů nádhernou přírodu do Pikovic a tam si uděláme po té cestě žízeň a poté už se budeme pouze bavit. Takže všichni, kdo máte lupeny, pojďte s námi po Sázavskou stezku, protože se na to všichni moc těšíme. No nic, to už bylo ode mě pro dnešek vše. Od mikrofonu Country Rádia se s vámi loučí Kuba Jiroušek a mějte se moc hezky za týden, naslyšenou.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Šuňava 2026 se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna na Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Přijeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový oheň. V sobotu 15. srpna od 19 hodin můžete zajít na koncert k výročí kapely Jistém 20 let. V Panské zahradě ve Strakonicích uslyšíte průřez tvorbou této kapely tak, jak šel čas. 43. ročník Kutnohorské kocápky začíná v sobotu 15. srpna ve 13 hodin. V parku pod Vlašským dvorem zahrají kapely Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trepeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledli SV a Niagara. A těšit se můžete i na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 18. srpna od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Hezkou zábavu vám přeje Country Radio a Tereza Jandová.
2: Mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Radio.

0: Krásný dobrý večer, Michal Tučný z Greenhorny. Za chvíli už budu v dáli zahájili naši dnešní úterní 11. srpna večerně noční vysílání. Výjimečně vás ze studia zdraví Vítek, protože Petr Kocman má nějaké povinnosti, srdečně vás pozdravuje a těší se na vás už zítra. No a tak jak to děláváme spolu? Tak dneska to bude úplně stejně, žádný novinky nebudeme nějak do sebe tlačit. První hodinku si dáme country je vše, co se vám líbí. To znamená, vy mi zavoláte do studia na telefon 210 323 333. Řeknete mi, jakou chcete zahrát písničku a proč ji chcete zahrát. Protože se vám líbí, umíte ji hrát na kytaru, rádi ji zpíváte, cokoliv prostě. No a já vám tu písničku zahraju. No a já mám právo první noci, jako vždycky samozřejmě, tak já jsem si dneska vybral, představte si, Pacific a Václava Maršálka, Oregon. Tu písničku jsem si vybral, protože má krásnou melodii a má hezký slova, třeba takový tam, kdo vést bude pluh tvůj, až půdu zakrojí, to je přece krásný. Tak právě proto vám ji pouštím a čekám na váš telefon. Příjemný poslech.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

0: Tak to byl Pacifika Václav Maršálek, Oregon, ode mě v pořadu Country je vše, co se vám líbí. A já mám na telefonu první volající a tu není nikdo jiný než tramvajka Věrka. Tramvajko, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj Vítě, slyšíme se, zdravím tebe a všechny posluchače, všem přeju krásný poslech, tobě krásný vysílání.
0: Děkuju.
1: A zvolila jsem si písničku od Kučerovců Reggae Reggae.
0: A proč?
1: Protože mi bylo zhruba asi 7 roků, když jsem se ji naučila zpívat, slova si pamatuju dodnes, ráda si ji zaspívám a připomenu krásný a šťastný dětství a doufám, že se bude líbit i všem posluchačům.
0: To myslím, že určitě bude. Já myslím, že to je krásný potvrzení toho, proč máme zahrát Kučerovce Reggae Reggae. Seš v práci dneska nebo seš doma?
1: Ne, strefil si se mi Vítě, kdy mám volno a kdy můžu konečně zkoušet volat a díky bohu se mi to podařilo hned na poprvé.
0: No vidíš to, jak jsi šikovná. Co máš plánu na dnešní večer? Samozřejmě poslouchat country rádio?
1: No samozřejmě poslouchám rádio, televize už je u mě sprostý slovo a koukám na ní jenom na kalendárium nebo na Medicopter 117, když dávají na Slovensku.
0: Jasně, no, tak to je
1: a
0: jasný.
1: A nebo ještě na
0: hele,
1: z Metropole.
0: No, tak prosím tě, užij si večer při poslechu country rádia a sedni si do křesílka, dej si nožky nahoru, zavři očička.
1: Já u toho budu skládat, to svoje, budu si...
0: Představ si to jo. Svoje dětství, protože teď se rozjíždějí Kučerovci.
1: Jo. Reggae, budu si reggae. Zpívat a budu skládat diamantovou mozaiku.
0: Tak to je hezký, tak si to užij.
1: Měj a poslouchat.
0: Se. Ahoj.
1: Ty taky, ahoj, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byli Kučerovci pro tramvajku Věrku a já už mám na drátě Mirka. Mirku, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Slyšíme se, dobrý večer tobě i posluchačům.
0: Tak, kterou si zahrajem?
1: Tak dáme písničku Whisky má barvu tých vlasů.
0: Vítek Tučný, a proč jí dáme?
1: Proč? Protože dneska bylo hezky a je taková pohodová písnička.
0: To si myslím, že jaký pádnej důvod. Mně se líbí ten text, je takový, že si dovedu představit, že sedím někde v baru a tu whisky piju. Taky je to takový, že se mi tam míhají hlavou ty myšlenky. Piješ whisky, Mirku, prosím tě, nebo nepiješ vůbec?
1: Jsem pivař, takže si dávám akorát pivo.
0: Akorát pivo. A máš nějakou oblíbenou značku, tu typicky českou, nebo piješ nějaký regionální piva?
1: V Hlinsku v Čechách dělají výborný ležák, takže mám českou značku, jestli ji můžu říct do vysílání.
0: Řekni.
1: Richtář Premium.
0: Richtář Premium je dobrý pivo, jo? No tak já si to... A to se málo kde točí? Nebo tam někde kolem vás se to asi hodně dělá, že jo?
1: Já jsem blízko u Humpolce, takže kupuju si lahváče, ale prostě miluju hořký piva.
0: Tak na to si budu muset dát někam výlet, abych ho taky ochutnal. Co máš plánu tedy na dnešek večer, takhle s tím pivečkem, nohy nahoru a koukat se do přírody z okna?
1: Zatím sedím u potůčku na svým pozemku na louce a poslouchám country rádio.
0: No tak to je krásný. Tak já ti přeju, ať máš krásný večer, ať ti to pivo chutná, to asi je zbytečný přání, protože to chutná každému, že jo? No a ano. Pouštím ti Vítka Tučního, whisky má barvu tvých vlasů. Měj se hezky, ahoj.
1: Taky, hezký večer všem.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Vítek Tučný, whisky má barvu tvých vlasů, to bylo od Mirka pro Mirka a já mám na telefonu Honzu. Honzo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Zdravím všichni posluchače i vás ve studiu. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, tak co si zahrajeme?
1: No já jsem chtěl Jiřího Korna, ale nemáte to, co jsem chtěl, takže tak, něco od Jiřího Korna.
0: Tak jsem vybral píseň, skladbu, která se jmenuje Gentleman. To je o nás,
1: výborný.
0: Ne? Jo?
1: Výborný, určitě.
0: A proč právě Jirku Korna?
1: No my jsme ve 80. letech na vojně měli černou desku Jiřího Korna dlouhorající a tam právě Hotel California, ty desky se nám líbilo nejvíc a jsme si pouštěli furt dokola v těch 20 letech našich.
0: No, tak na vojně taky co se dalo dělat, že jo, když bylo volno, tam celkem moc zábava nebyla, ano. No, tak to byl jako jediný kontakt se světem, že jo, takovým normálním.
1: Ano. No. A Gramec, ale to byla taky v té době mít na vojně Gramec, to bylo
0: to taky, to bylo výjimečný docela, no, to je pravda. No. A kde jsi byl na vojně, prosím tě?
1: V Hranicích na Moravě.
0: Hranice na Moravě, to mohlo být docela dobrý. Já jsem byl v
1: super.
0: Já jsem byl v Mikulově na Moravě a pak jsem byl v Českých Budějovicích. Tak to tam v Český Budějovice, tam byl tankový prapor, tam byl. A v Mikulově jsem byl u, jak se to mi říká, motostřelci, to bylo s BVPčkama, no. Já jsem byl
1: dneska jako... už se to může říkat, že jo, to už je tak dávno, že.
0: No, tak no. A ty jsi byl u čeho v těch hranicích, tam byli rakeťáci?
1: Ano, tam byli rakeťáci a dokonce jsem byl i na ostrech Střelbách v Rusku jsme byli.
0: Fakt jo, no, tak to muselo být asi zážitek to vidět, no.
1: Nádhera, jako s autem na vagóně.
0: No, tak to si dovedu představit.
1: Jeden tam, 14 dní tam a týden zpátky.
0: No, tak to bylo hezký. A co dneska večer to máš v plánu, Honzo?
1: Dneska večer momentálně čekám na manželku Zuzanku, který bych teda tu písničku chtěl poslat.
0: Dneska je Zuzanky, no, já mám taky doma Zuzanku. Ano. No, dneska mají svátek Zuzky.
1: Já bych chtěl tu písničku poslat a na ní až přijede, už se těším.
0: Tak jo. Tak prosím tě, ať ti to čekání uteče, popřej od nás taky paní všechno nejlepší k svátku a pouštím ti, gentlemane, jako vzpomínku Jirku Korna na tvoji vojenskou službu. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky moc, naschle.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak to byl Gentleman a Jirka Korn jako vzpomínka na vojnu pro Honzu a já mám na telefonu Jardu z Jablonce. Jardo, ahoj, dobrý večer. Halo, halo, halo, Jardo. Jarda mi vypadl, se mi ztratil. No ale máme štěstí, my jsme s Jardou byli dohodnutí. Jarda chtěl zahrát Don Diego, protože ta písnička je taková krásná, zasněná, romantická, hodí se takhle k večernímu poslechu, tak proto jí zahraju. Jardo, halo, halo, seš tam? Není tam opravdu. No tak pro Jardu z Jablonce, jedeme, příjemný poslech. A Jardo, hezký večer, tobě taky.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte hodinku, kdy si hrajeme, že country je vše, co se vám líbí. A já mám na telefonu Lídu z Berouna. Ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ahoj, dobrý večer všem.
0: Tak
1: slyšíme.
0: Co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si Spiritual Quintet dál tou vodou.
0: A proč právě tuhle?
1: Proč? Tak je to tradicionál a zpívá tam krásné solo, takový hluboký hlas a myslím si, že to je pan Ortinský. No,
0: hele,
1: hlavně ještě...
0: Kdyby bylo 10 stupňů ku zlatej, hej? Kdyby bylo 10 stupňů ku zlatej, tak mají zlatou, protože to tak je Oldřich Ortinský tam zpívá.
1: Ano. A ještě jsem tady našla, že to bylo nahrané v Praze 1977, to bude za rok 50 let.
0: No vidíš to. Toto
1: to
0: letí,
1: je neuvěřitelný. Toto
0: máme
1: letí, no.
0: Máme štěstí, že stárnu akorát ty písničky a my ne.
1: No, co máš, tak naopak.
0: Co máš plánu dneska na večer?
1: No tak já si tady čtu, Denko, a ty budeš chtít vědět, co si čtu.
0: Samozřejmě, tak, to mě zajímá.
1: Opustila jsem už teda
0: toho Etzlera.
1: Jako to složité téma, tu Čínu,
0: no.
1: Složité téma. A mám teď takové oddechové téma, už jsem skoro na konci, četla se to rychle. A napsal to Švéd Jonas Jonasson, možná se to čte Jonasson, já nevím.
0: No,
1: a jmenuje se to Zamilovaný vinopalník, který uměl kydat hnůj. Víš, a je to ten autor, který napsal Stoletého staníka.
0: Já ho znám. No. Ale no, když je to o vinopalníkovi, tak to by asi mohlo být dobrý, že jo?
1: No určitě.
0: Hele, na stupnici od 1 do 5, jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší, tak jakou známku by si dala?
1: No určitě nějakou jedničku, dvojku. Jednička byla ten Stoletej stařík, u toho jsem se tak říkala,
0: no,
1: že mě volala bránice.
0: No.
1: Tady je to takové zvolnější, pomalejší.
0: Tak Lidu, ať to čtení odsejpá a já ti pouštím Spiritual Quintet a ten krásný hluboký hlas, to je Oldřich Ortinský, jak jsi řekla. Tak hezký večer. Měj se.
1: Děkuju a taky krásný večer všem.
0: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country je vše, co se vám líbí. Právě posloucháte na Country Rádiu a mě se dovolal Vlasta. Vlasto, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme se dobře.
0: Tak Vlasto, co si zahrajem?
1: Tak, ještě jednou zopakuju. Zahrajeme si něco od Vabího, třeba Skříž z plastiku.
0: A proč právě tuhle?
1: Protože ji mám rád. Mm-hmm. Je taková prostě veselá a zároveň trochu smutná. Hmm. A Vabího mám rád a chtěl bych ji zahrát pro všechny, kteří jsou z obce v Jelopolí ve Slezsku na severní Moravě, protože jsem tam strávil poslední 2 roky vždy příjemný léto a myslím si, že jako to country by se jim taky mohlo líbit.
0: No to se jim, jestli poslouchej country rádio a vybral si Vabího Deňka, tak to se jim 100% líbit bude.
1: Že jo.
0: No, co máš plánu na dnešní večer?
1: No, teď už moc ne, protože už jsem dopil bublinky, možná si dám ještě doutníčka, sedím na terase a tak nějak uvažuji.
0: To vypadá vyloženě na pekelný život teda, že jo? Sedět na terase, tak doutníček, předtím bublinky teda, to je těžký, no. Představuju si to.
1: Těžko se to žije, možná těžko se to prožívá, ale je to...
0: Musíme to vydržet, že jo?
1: Tak, musím to vydržet a myslím si, že to dám ještě pořád.
0: Tak se hecni dneska, hecni se, jo? A nezapomeň u toho poslouchat Country Radio, jo?
1: Určitě nezapomenu, mám ho moc rád. Všechny vás zdravím a děkuju.
0: My taky děkujeme, hezký večer Vlasto, drž se a pouštíme Kříž z plastiku. Díky. Ahoj.
1: Čauky, čauky.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: No já už mám na drátě paní Jarku. Paní Jarko, dobrý večer, halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, dobrý večer. Moc vás zdravím, pane Vítku. A já jsem vybrala písničku zase od teda skupiny Jazz, která se má minule líbila.
0: No.
1: A je to Turn It Loose.
0: Turn It Loose, mám ji připravenou.
1: Jo, a pošlu to vám, protože vám se líbila. A ještě já a vy, jestli budete souhlasit, tak my společně pošleme Milanovi Šmitovi, který má v pátek 14. srpna má narozeniny. Takže tuhle písničku dostane od nás.
0: No to je hezký dárek od vás. Zaspíváme Milanovi Šmitovi, hodně štěstí, zdraví.
1: No já mu většinou posílám od Alana
0: zaspíváme
1: Jacksona.
0: Zaspíváme mu teďka, jo. Poprosím i ostatní posluchače, prosím vás, rozdejchejte si hlasivky a Milanovi Šmitovi dopředu, tak dáme, teď se vy se předáte. Jdeme hodně štěstí, zdraví. Tak připravte se, hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, Milane.
1: Happy birthday ještě.
0: No tak. Ale jsme v Čechách, tak happy birthday to you taky se zpívá, no.
1: Co tak dělat? Dobře, tak.
0: Tak dejte happy birthday teďka vy.
1: Happy birthday.
0: No, tak zpívejte. Nebo co vám nechce?
1: Ne, už to stačí, to už bych to zkazila.
0: Neskazila.
1: Já už jsem stará babča, takže,
0: hele, a co dělá, paní Jarka takhle večer v úterý?
1: No teď, abych vám pravdu řekla, teď vám posílám ty písničky a potom tady umyju nádobí. A no a asi půjdu spát, nebo se pokusím jít spát, protože zítra jdu nakupovat. Takže si napíšu
0: seznam, no.
1: Seznam, protože u nás ve stře mě vždycky pán manažer mi píše, jaký jsou v Kauflandu slevy, takže já už mám dopředu vždycky
0: jasný,
1: to,
0: co
1: takže
0: to bude. Já mám vždycky největší problém. Já když nemám seznam, tak nevím, co mám nakoupit. Ale když dostanu seznam, tak většinu zapomenou, kam jsem si ho dal.
1: No, ale já vždycky, když nevím, tak víte, co vždycky kupuju? Pokaždý.
0: No?
1: Kupuju vždycky čučoretky.
0: Čučoretky, borůvky, no.
1: Borůvky. Kupuju vždycky a nějaký ovoce. Tím začínám, jako a vždycky chleba. Dřív jsem nejedla chleba a teď nemůžu nic sladkého, tak jim chleba.
0: Ale když je dobrý chlebák, je dobrý. Tak
1: jo.
0: Paní Jarko, tak, ať vám odsejpá to nádobí, ať máte kompletní seznam a zítra se nákup povede. Hezký večer.
1: No, taky hezký večer. Vždycku.
0: Mějte
1: dobrou
0: se,
1: nashle. Naschanom.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Dohráli The Judds, Turn It To Lose, to si přála Jarka a já už mám na telefonu další volající a tou je Eliška. Eliško, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co si zahrajeme?
1: Já bych chtěla od Biho Rivoli Věřím.
0: Já věřím, že to najdu a našel jsem to a teďka vám to zahraju, ale vy musíte říct, proč to chcete zahrát.
1: Protože za prvé Babi Rivola má všechny texty nádherný a tenhle je krásný taky. Často mi to hrává můj vnuk na kytaru, když si to přeju. A to Nevermore, to je prostě takový osudový, že člověku leze mráz po zádech a bude jak živa mě to tak nějak jako... No, tak mě to vzrušuje, jakoby.
0: No, no, tak to bych řekl, že je hodně pádný důvod pro to, aby jsme to zahráli. A no, ještě ale se vás zeptám, co děláte, odkud voláte?
1: Ze Všenor.
0: Ze Všenor. A jste na chatě nebo tam bydlíte?
1: Já tady bydlím už.
0: To je krásný.
1: Nechci ani víc, kolik let, vy byste mi to nevěřili.
0: Podle hlasu bych typoval tak 20.
1: No, jasně, asi o 50 víc ještě.
0: No. A co máte v plánu takhle večer ve Všenorech? Co se dělá v úterý večer ve Všenorech?
1: Až doposlouchám Gantry Radio, tak si půjdu asi lehnout. Já jsem pracovala na zahradě taky.
0: Tak jste unavená, že jo, v tom horku? Je to
1: no, to příjemně unavená, no.
0: Hele, a co tráva na zahradě? Já mě normálně na zahradě roste seno.
1: My tady máme takovou džungli trochu, tak ještě máme dokonce zelenou trávu tu a tam.
0: No tak to no, se máte. To se máte.
1: A jinak, protože jsme na severní straně, tak koukám do zeleného, jo, zatím.
0: Tak to je
1: jak
0: hezký.
1: Jak dlouho při tomhle počasí bude trvat, to nevím.
0: Hele, tak je léto, letos je trošku suší, no, nedá se nic dělat. Koloběh no, vody v přírodě je furt dokola, tak akorát to napršilo někde jinde, jednou na nás taky vyjde, ne?
1: Doufejme, ano.
0: No určitě. Tak paní Eliško, hezký večer vám přeji a pouštím vám Babiho Rivolu Věřím a moc děkuju, že posloucháte. Mějte se, naschle.
1: Ano, já taky děkuju a všechny zdravím. Naschledanou.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
3: Věřím, až jarní déšť poslední spláchne z hořkých let a na dlaních z vyprahlejch dnů zůstane vysklej amulet, že nakonec jak ptačí křídla zašumí něhou v srdci mým tu někej hlas, co řekne mi, že zůstane už jen.

Věřím, zvoní mi v uších, když na mě možná vzpomínáš. A do oken, jak do očí, se mi z té dálky podíváš. Nevím, jenom kdy přijdeš, abych na kafe postavil a utřel prach, když se mi čas na dlouhou dobu zastavil.

chápu jen, kde zůstal cit, když naději mi nedáváš. Věřím a nevím proč, snad jenom proto, že tě znám, i když mám strach, že budu sám a na zázraky

Věřím, že lidi zlí často nemůžou v noci spát, i když už vím, že svědomí se nechá schovat pod kabát. Věřím a věřit musím, že křivda křivdou zůstane, i když si chlap a hořko zní podzimní vítr odvane. Věřím v deštivej den, kdy už ti zbejvá jenom pít a poslední cigáro máš a zvonek nechce zazvonit. Věřím, že nakonec za dveřma musí někdo stát, protože čas je hroznej pán a nemusí se na nic ptát. Nevermore, nevermore. Věřím, že přijde den, kde zůstane čas chvíli stát a do polí tak jako dřív lidi se budou milovat. Pak snad přestane krákat ten starý havran ze zlejch hor a nikdy víc neuslyším to jeho věčný nevermore.

Tím chraptivým hlasem bude se ztrácet temnej chor, až nakonec neuslyším to jeho strašný nevermore.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí, a já mám na telefonu Járu. Járo, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, Jiťku, dobrý večer.
0: Tak první začneme to, co si zahrajem?
1: Tak by to byly od skupiny Popelky, by to byla písnička Strom.
0: No.
1: Protože dneska jsem jel kolem Davle, viděl jsem krásný pole, kde kdysi dávno stával strom, který pokáceli, protože a patrně vadil s nějakým soudruhům při plnění úkolů nějaký pětiletky, takže teď je tam pařez, který tam stejně...
0: Tak jako vzpomínku na ten strom, bylo bych řekl, že je dobrý.
1: No, jasně.
0: To je dobrý důvod.
1: Takový mládí, no.
0: Hele, a Jaro, co děláš večer v úterý?
1: V úterý večer, teď jsem se na večer.
0: Co jsi měl dobrýho?
1: No, co jsi měl dobrýho? Kuřátko, křídílka, grilovaný.
0: To bych taky asi vydržel. To se dá. A co bude dál dneska ještě večer? Spinkání, ne?
1: No, bude, já jsem po noční vůbec se nespal, takže...
0: Jo, takhle, no, takže toho máš plný zuby. No tak přeti, no. Prosím tě, nech si u ouška hrát Country Radio, to tě uspí.
1: No, určitě.
0: To tě uspí. No, to... Jo?
1: No, dneska určitě.
0: Tak jo, tak já ti přeju hezký večer, tobě i všem kolem tebe. A pouštím ti Popelky a Strom jako připomenutí toho dnešního pařezu, co si viděl v Davli, jo?
1: Tak jo, já děkuju a všem Zuzankám teda všechno nejlepší, chládku.
0: Za Zuzanky děkuju, měj se, ahoj.
1: Tak jo, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: A úplně poslední volající dneska je paní Marie. Paní Marie, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, dobrý večer.
0: Co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si Divoký horský tymián, jestli mohu poprosit.
0: Nemusíte prosit, dovolala jste se a jediný, co to spustí, je, že řeknete proč.
1: Protože ho mám ráda. Mám ráda skotské lidové písně, mám ráda ještě jednu píseň, ta nevím, jak se jmenuje, tak třeba příště, až...
0: To se příště jí dáme dohromady. Já bych si s váma povídal, ale je za minutu 9. Ta písnička má 4,5 minuty, tak já ji musím pustit. Nezlobíte se, popovídáme si příště. Jo?
1: Gratuluju Radio Country.
0: Děkujeme. Děkujeme. Tak zavolejte si, v sobotu budeme hrát na přání, tak si určitě popovídáme. Jo? Mějte se, naschle, hezký večer.
1: Naschledanou.

0: stačí jen přivřít oči
1: jako kotě si přijíst
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru,
1: teď mě dá.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Je 21 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
3: Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country rádio.

Krásný a pěkný úterní večer 11. srpna. Jestli se slyšíme, tak to neznamená nic jiného, že máte naladěné Country Rádio, kde vás ze studia dneska výjimečně zdraví Vítek, protože Petr Kocman, který vás srdečně zdraví, má nějaké jiné povinnosti. No a co nás čeká v této hodině? Spousta krásné hudby, ostatně na Country Rádiu jinou hudbu nehrajem. Podíváme se na to, kdo dneska slaví. Dneska je Zuzanky, tak to i já mám poměrně jako velkou zodpovědnost a velký povinnosti, protože moje manželka je Zuzana, tak si něco povíme o tom jméně. Podíváme se taky na to, jak bude probíhat sobotní oslava 35. narozenin Country Rádia. Pustíme si vítěznou písničku Bonanzi, což je hitparáda, kterou připravuje Miloš Keller každou neděli večer od 18 hodin. No a hlavně si taky musíme říct, jaký bude v noci počasí, na co se můžeme těšit. Takže tolik pro tuto hodinu a tu začneme ve velkém stylu, protože přichází Morgan Wallen, Love Somebody. Krásný kousek, tak ať máte hezký večer.

Tak to byly na Country Rádiu Nezmaři a jejich Bodláky ve vlasech. Ta píseň je z roku 1988 a pochází z LPčka, které se jmenovalo Nezmaři. No a máme před 9:30, tak je nejvyšší čas se podívat do kalendáře, protože dneska, přátelé, dneska tam je Zuzana. A vězte, že Zuzan je poměrně hodně, protože je to 25. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Zuzan je v České republice přes 58 tisíc, to už je poměrně úctyhodný počet. Jinak je zajímavé, že jméno Zuzana nemá mužský protějšek, ale vyskytuje se v různých mnoha variantách, například jako Zuzana, Sjuzan, Zuzana. Domácky se říká Zuzka, Zuza, Zuza, Zuzi, Zuzík, Zuzanka, Zuzinka, Zuzina, Zuzička a podobně. Moje manželka má nejradši, když se jí říká Zuzi, anebo Zu, anebo Zuz. Když se říká Zuzička, to třeba úplně ráda nemá. Jinak ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ a pochází z hebrejského Šošanách a překládá se jako lilie nebo vodní lilie, lotos, také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu, sasanku. Kořeny jména přitom, toho jména Zuzana, přitom sahají až do Perzie. Takže, milé Zuzanky, my vám k narozeninám taky, ale k svátku dneska hlavně přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti ze života. No a já té svojí Zuzaně, která není dneska doma, musí se starat o maminku v Popradu, taky touto cestou přeju všechno nejlepší taky, protože jsme neměli šanci to spolu oslavit. No a posílám písničku, trochu neúplný, protože bez tebe jsem neúplný. Všechno nejlepší,

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Tak to byl Bobby Bear a Detroit City. A teď nadešel ten nejlepší čas, si myslím, abychom si pověděli něco o těch sobotních oslavách 35 našeho country rádia. Tak ta oslava proběhne v sobotu 15. srpna a bude vypraven z nádraží v Braníku zvláštní vlak, který odjíždí v 8.57. Odjíždí směr Pikovice, takže prosím vás, na nádraží už bude od 8 hrát, od 8 hodin tam budou hrát šlapeťáci a u šlapeťáků bude vždycky někdo z country rády a ten vám pomůže se tam zorientovat. Ten vlak bude mít dva vagóny, v tom prvním by měli jet ty, co budou ten výšlap s Kubou Jirouškem. Jestli jste poslouchali dneska tramské tamtamy, tak Kuba vás vyzýval, vy, kdo nemáte silně vyvinutou slabou vůli, abyste s ním šli ten 9-kilometrový pochod, abyste si mohli udělat pěknou žízeň na ten odpolední mejdánek. No a vy ostatní, kteří nebudete chtít pochodovat, můžete být ve druhém vagónu, vystoupíte v zastávce, která se jmenuje Petrov u Prahy a tam sejdete dolů z kopce, vemte si lepší botičky, na žabky to úplně není, sejdete dolů z kopce do Pikovaru, kde už budou připraveni další a budou tam hrát kapely, v 10 hodin se ten areál otevře, bude tam hrát šlapeťáci, Honza Vančura, Míra Paleček a spousta dalších. Ten program, jak bude, tak najdete úplně přesně na našich webových stránkách, kde je napsáno 35 let záložka, tak tam, když si kliknete, tak to je všechno popsáno. Jedna věc, když si sebou vemete židličku Country Rádia, prosím jen tak, tak je to lepší, protože ta plocha je vyasfaltovaná, židle jsou tam, ale víte, jak to chodí, mohlo by jich být teoreticky málo. Někdo si na jednu židli sedne, na druhou si dá tašku a je hotovo, že jo? Tak těch židlí by tam pak muselo být 700 a to tam určitě není. Jinak u vchodu bude stánek takovej, kde se prokážete tím lístkem, oni vám ho orazítkojí a dostanete se dovnitř. A u toho stánku taky, tam se platí všechno. To znamená, když si budete chtít dát pivo, půjdete k tomu stánku, tam ho zaplatíte hotově nebo kartou a dostanete žeton a půjdete si pro pivo. Poučení z předchozích nezdarů, všeho je dost, píp bude dost, nebudou nikde fronty, uvidíte, jídla bude dost, studený, teplý, polívky, kolínko, stejky, utopenci, prostě všecko, co je dobrý, tak tam bude. Ale vždycky budete muset přijít k tomu stánku dopředu, tam si to zaplatit, dostanete na to voucher nebo ten kupon a půjdete si to vyzvednout do restaurace. To je asi tak všechno. My se na vás hrozně těšíme. Celý den tam teď budeme vysílat, nebo teda celý den od těch 10 hodin až do 19 večera, takže budeme mít šanci s těmi, kdo tam přijdou, tak si i naživo popovídat. Můžete se z osádky Country Rádia se můžete těšit na Milana Šmita, Petra Kocmana, Miloše Kellera, Tomáše Adamce, Kubu Jirouška, no prostě skoro na všechny. Tak jo, tak to byla informace k 35 letům Country Rádia, k těm oslavám v sobotu. A teď ještě si pustíme vítěznou písničku Bonanzi z neděle, kterou dělá Miloš Keller. Vyhrál to Alfa Srnec se svojí písní Los. Tak právě teď vám ji pustím. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Tak to byl Radim Flendra, Lucka Vondráčková, zároveň krásné přání od Lucky k našim narozeninám. No a protože máme 4 minuty před 10. večerní, tak bych řekl, že je nejvyšší čas si povědět, jaké bude počasí v noci. Dnes bude chladnější a jasná noc, protože i noční obloha bude jasná nebo skoro jasná. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 7 stupňům, v údolích až k 5 stupňům, na jihu Moravy to bude kolem 12, v 1000 metrech na horách kolem 8, ale pozor, ojediněle se může objevit i slabý mráz. Ale rozhodně už to není teda kolem 20, takže spát by se mělo dobře. Foukat v noci bude slabý vítr ze severních směrů. Tlaková tendence slabý až mírný vzestup, rozptylové podmínky budou v noci mírně nepříznivé. Jinak pro informaci, sluníčko dneska vyšlo v 5.45 a zapadlo ve 20.28. Pranostika na dnešek říká moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Tak to úplně nevypadá. A rekordy počasí, jaké padaly dnešní den, tak největší teplo bylo v roce 1802. To bylo 34,3 stupně Celsia. Největší zima byla v roce 1869, to bylo jenom 10,8 stupně Celsia. A normální teplota pro dnešek je 19,7.

0: Je 22 hodin. Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Dnes jste mými hosty, pánové.

0: Hodiny ve studiu Country Rádia ukazují 10 minut po 10. večerní, čili naše večerní vysílání se překlopilo, můžeme říct, že už do nočního, protože od 10. večerní by měl být noční klid, tak si to trošku slumte, abyste nerušili sousedy. Ze studia vás srdečně zdraví Vítek, který dneska vystřídal Petra Kocmana, který vás srdečně pozdravuje, nicméně dneska měl nějaké jiné povinnosti, tak nemohl vysílat, ale zítra už se na něj můžete těšit. No a ještě si řekneme, co nás čeká mezi 10. a 11. večerní. Tak podíváme se, co všechno se přihodilo v historii lidstva 11. srpna. V druhé polovině hodiny si zasoutěžíme o dvě vstupenky na koncert, který se koná 22.8. v amfiteátru v Lokti pod Hradem. Je to velký koncert, který se jmenuje Americana Country. Je to koncert, který je přeložen z loňského roku a mimo jiné tam bude vystupovat Petr Kocman a Marpo, jinak tam budou samí cizinci. No a taky se musíme podívat na počasí, jak to bude zítra. Tak tohle všechno a spousta krásné muziky. Začneme třeba Mirkem Černým a Charlie a Phantom 305. Krásný kousek a příjemný poslech.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopor zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: understand your man. You hear me talking, honey? Understand your man. Remember what I told you. Understand.
1: A po Johnnym Cashovi Understand Your Man přišel ten okamžik, kdy se podíváme, co všechno se stalo 11. srpna v historii lidstva. Není to teda úplně všechno, protože jsem vybral jenom takové ty záležitosti, které jsou zajímavé. Takže začneme tím, že 11. srpen je 223. den roku a do konce roku tak zbývá 142 dní. A teď poslyšte, že v roce 1804 z habsburských dědičných zemí, ze zemí Koruny České a z Uherského království bylo vytvořeno Rakouské císařství a František II. Se prohlásil rakouským císařem. V roce 1805 v Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let, tak tady za to můžou. V roce 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle. Pozor, v roce 1882 byla otevřena v Praze první telefonní ústředna. První den měla telefonní síť 11 účastníků a v prosinci už to potom bylo 30 účastníků. A personál dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním Hahej. Protože halo to se ujalo až později. V roce 1885 Američané vybrali 100 000 dolarů na podstavec sochy svobody, kterou posléze dostali od Francouzů. 100 000 dolarů, vám řeknu, to v roce 1885 to byl pěkný ranec. To na dnešní peníze bylo tak minimálně o 2 až 3 nuly víc. V roce 1938 vznikla Slovinská akademie věd a umění. A poslední záležitost nebo událost, kterou tady mám, je z roku 1999, kdy bylo v Česku pozorovatelné zatmění slunce a úplné zatmění slunce bylo pozorovatelné jak v Evropě, tak v Asii. A myslím, že nás něco podobného čeká i ve čtvrtek tento týden. Tak tolik událostí vztahující se k 11. srpnu a teď vám pustím Spiritual Quartet a Dej den. Příjemný poslech. Dej.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Tak to byly The Judds, Why Not Me. A nadešla ta správná chvíle, kdy budeme soutěžit, takže si připravte svoje mobilní telefony, prstíkama trénujte, jak se vytáčí 210, 323, 333 a vytáčejte jenom, když byste měli chuť navštívit 22.8., což je od soboty za týden, v amfiteátru v Lokti pod Hradem. Tam je velká přehlídka světové country pod názvem Americana Country. Z Čech tam bude jenom Petr Kocman a Marpo. No a já mám dvě vstupinky na tuhletu akci, takže kdo bude mít chuť se vypravit do Lokte a bude se chtít podívat na Americana Country, tak může zavolat na telefon 210 323 333 a správně bude muset zodpovědět otázku, v jakém areálu a kde se bude konat oslava 35. narozenin Country Rádia. Opakuji otázku.

0: otázku. V jakém areálu a kde se bude konat oslava 35. narozenin Country Rádia? Takže si připravte telefony, vytáčejte, máte na to následující písničku.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak řeknu vám, vážení posluchači, to byl fofr. Jenom jsem odblokoval telefon, tak už to cinklo a první odpověď byla správná. Já vítám na telefonu Jardu. Jardo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ahoj Vítku, dobrý večer, slyšíme se dobře.
0: Tak prosím tě, soutěžní otázka zněla, v jakém areálu a kde se bude konat oslava 35. narozenin Country Rádia?
1: No, bude to v Pikovicích, v Pikovaru.
0: A jsi si jistý, nebude to třeba v Braníku, v Branickém sklípku?
1: Ne, z Braníka odjíždí vlak na tuhle oslavu.
0: Hele, nenecháš se zlomit, je to tak, já ti gratuluju. Dvě vstupenky na koncert jsou tvoje. S kým se tam vypravíš?
1: No, to ještě nevím, manželka asi nebude chtět, ale tak možná vemu vnuka.
0: To bude hezký, no, americká country, hele, to bude krásný určitě. Mm. No. Jak dlouho posloucháš country radio?
1: 35
0: let. 35 let, no tak to je slušný. To by ses měl podívat do Pikovic, teda v sobotu.
1: No, na to se těším.
0: Jo, ty tam budeš dokonce, no tak já to je hezký,
1: budu,
0: no tak to je super. Tak to se tam potkáme, já tam budu taky, protože country radio odtamtud bude celý den vysílat živě,
1: super.
0: Takže se tam určitě uvidíme. No a co máš v plánu na dnešní večer ještě?
1: Dnešní večer, no tak sedím na zahradě, No tak pozoruju tady tak nějak hvězdnou oblohu, zahlíd jsem jednu létavici.
0: Co to, no, to je štěstí asi, ne? Když je letavice, tak si člověk má
1: mělo
0: něco přát.
1: Mělo by to štěstí, no, ale to je, to je tím, že jsem se dovolal vlastně.
0: Já myslím, že na to jsi to nepotřeboval. No. A prosím tě, zítra jdeš do práce, nebo máš volníčko?
1: Ne, já už si užívám důchodu.
0: No, takže máš takzvanou celoroční dovolenou.
1: Celoroční dovolenou, ale zítra jezdím na kole, tak si vyrazím na kole.
0: A kolik tak dáváš na kole třeba? 10 kilometrů?
1: Dneska jsem měl 50, no.
0: 50 kiláků na kole v tomhle horku, jo?
1: No, dneska to nebylo tak hrozný.
0: Dneska to teda nebylo, ale stejně bylo teplo. A jezdíš na bajku jako na horském nebo silničku?
1: Jezdím na horském, ale už mám elektrokolo, protože věk už mi nedovoluje normálně jezdit do kopců.
0: Hele, ale to jako není žádná ostuda, jo, protože podle mě elektrokola začaly dominovat. Jeden můj kamarád taky takhle jako podobný věk, jako já, říká, hele, já jsem kolo miloval a miluju, jo, ale od té doby, co mám elektrokolo, tak se dostanu i na místa, kam bych s normálním kolem nikdy nedojel. A to je velká
1: přesně,
0: pravda.
1: Tak to dělám já teďko.
0: No tak to je super. No tak 50 kiláků na elektrokole, to trošku znevážilo teda ten výsledek, jo. Ale i tak je to slušný, jako, i tak je to slušný. Kam pojedeš zítra na tom kole? Máš nějaký směr oblíbený, třeba podél Berounky, nebo?
1: Zítra bych chtěl rád na Velkou Ameriku.
0: No to si šlápneš pěkně teda.
1: No tam je to trošku do kopce.
0: To si šlápneš pěkně. No tak hele, ať se vejlet zítra povede, užij si koncert 22.8. v Lokti, přijde ti to, od nás to pošle Hedvika. No a vidíme se v sobotu samozřejmě. Hezký večer.
1: Super, na to se těším.
0: Hele, a ještě, Tere, mám jednu věc. Mám tady písničku Bokomara, Lustr nebo Můra. Nechceš někoho pozdravit a poslat ji někomu?
1: No, poslal bych ji všem, kdo ještě poslouchají tuhle dobu.
0: No to nás je spousta. Tak jo, tak děkujeme, hezký večer a měj se. Ahoj.
1: Díky, hezký večer.

Měl 17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

to jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval

mám s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, vejdu

Tak to byly The Tap Tap a Ředitel autobusu. No a protože máme 4 minuty před 11. večerní, tak si myslím, že nadešel ten správný čas si podívat na to, co si pro nás zítra nebo na zítra nahoře připravili a na noc. Tak vězte, že dnešní noc bude chladnější a jasná, protože i noční obloha bude jasná nebo skoro jasná. Nejnižší noční teploty klesají k 11 až 7 stupňům, v údolích až k 5 stupňům, na jihu Moravy ale bude kolem 12, čili tepleji. V 1000 metrech na horách pak kolem 8, ale pozor, pozor, ojediněle se může objevit i slabý mrazík. Foukat v noci bude slabý vítr ze severních směrů, proto asi ten mrazík. Tlaková tendence noční je slabý až mírný vzestup, rozptylové podmínky budou v noci mírně nepříznivé. A zítra bude slunečno a většinou budou panovat letní teploty, protože bude převládat jasná obloha. Zítřejší nejvyšší denní teploty budou stoupat k 25 až 29 stupňům, na severu a severovýchodě území bude jen 22 až 25. V 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě pak kolem 21 stupňů. Foukat zítra bude slabý, během dne na východě místy mírný severní až severovýchodní vítr. Tlaková tendence zítra slabý vzestup, postupně setrvalý stav a rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne pak dobré. Čili tolik předpověď počasí na nejbližší hodiny, už se trošku ochlazuje, i v noci je chládeček, takže se nám bude lepší spát, tak doufám, že ta předpověď se třeba na zítra vyplní. A teď další písnička. Co bychom si to dali? Třeba teďka bychom si mohli dát Brontosaury a Slunovrat. Co vy na to? Já si myslím, že se to k tomu hodí. Příjemný poslech.

Tak to byl na Country Rádiu Willie Nelson a jeho Always on my mind. Je to písnička původně Elvise Presleyho z roku 1982 a v roce 1982 dostala Grammy a byla vyhlášená písní roku 1983. A v květnu 1982 byla dlouho na čele hitparády Billboard Country Single. Tak tolik k této písni, která se vám líbí. A teď se podíváme ještě, co nás čeká ve vysílání Country Rádia tuto poslední, no už ani ne hodinu, jenom 50 minut. Tak já od začátku večera myslím na to, že se vás zeptám, jestli nemáte někdo nějaký zaručený a dobrý recept na rychlo kvašené okurky. Já je miluju, onehdá jsem měl v sobotu na trh si je koupit a když se na mě dostala řada, tak už byly vyprodaný. Ale včera jsem byl v hospůdce, jeden kamarád donesl z domova, co měl naložený, byli skvělí a já od rána na to myslím, že bych si je udělal, tak jestli někdo máte nějaký recept, tak mi ho pošlete na e-mail studio@countryradio.cz anebo na SMS bránu. No podíváme se, tak jestli připomeneme, co, jak to bude v sobotu probíhat na tom narozeninovém večírku, podíváme se, co nás čeká ve vysílání Country Rádia. No máme toho spoustu, tak nebudu zdržovat mluvením a hned si pustíme třeba Česačů Bavlny bál. Příjemný poslech. Ze studia vám přeje Vítek.

To byl Mirek Hofman z Greenhorny a jejich Hey Joe. Kousek, který posloucháme už od roku 1973, který pochází z LPčka Hromskej den zelenáčů. A než si pustíme Pavla Brimera a jeho konečnou, tak se podíváme na oslavy narozenin. Kantrenádia, zopakujeme si, že probíhají tuto sobotu a odjezd je z nádraží v Bráníku v 8 hodin 57 minut. Kdo přijde pozdě, už se do vlaku nedostane, protože vlak odjede je zařazen mezi normální spoje. Jinak na nádraží bude to od 8 hodin, budou tam hrát šlapeťáci, u nich budou lidi z Kantrenádia, ty vás navedou k tomu správnému vlaku. Do prvního vagónu by měli ti, kteří pojedou až do kamenného přívozu a potom půjdou 9 km pěšky, jak říká Kuba Jiroušek, aby si udělali žízeň. Ti, kteří nepůjdou, budou ve druhém vagónu, vystoupí v Petrově u Prahy a sejběhnou dolů z kopce. Vemte si lepší botičky, že ten kopec je docela prudký, do Pikovaru, kde už od 10 hodin bude všechno probíhat a vyhrávat ta muzika, odtamtud bude probíhat i živé vysílání Kantrenádia. Organizační poznámka jedna, u vchodu, když se vejde do toho areálu, bude stánek, tam vám vorazí tkojou, jakože jste přišli, jako vstupenku, a tam se i kupuje jídlo a pití, to znamená, že si zaplatíte tam buď to kartou nebo hotově to, co chcete, a oni potom vám dají žeton nebo kupon takový, vy si dojdete tam vyzvednout do hospody, kde se to vždycky bude, já nevím, u výčepu nebo u obsluhy si objednáte to jídlo na základě toho voucheru. Píp je tam dost, čili by na pivo neměly být fronty. Kdo máte židličku přenosnou, tak si ji pro jistotu vemte sebou, protože by se mohlo stát, že by tam nebylo dost místa, ta plocha je asfaltová, čili úplně tam sedět na zemi nebude ideální. Čili tolik pokyny k té oslavě v sobotu a ta oslava výročí Kantrenádia bude probíhat ještě jednou potom 12. září a to sice na Konopišti společně s oslavou skupiny Asonance, která slaví 50 let. A na tomhletom koncertu vystoupí Asonance, Marien a Isara. Ten koncert se koná tedy 12. září od 16 hodin v areálu na Konopišti. Informace o tom koncertu najdete na našich webových stránkách, kde je dlaždice Asonance 50 let a tam je odkaz a dozvíte se všecko, co a jak a kde se dá koupit. Čili tolik informace k těm narozeninám a už se na nás chystá Pavel Brimer a konečná. Příjemný večer.

začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe.

Tak si představte, že byla vyslyšena moje prosba, když jsem chtěl nějaký recept na rychlokvašky, tak mi napsal zahradník Pavel. Ano, i takhle o 11:30, perfektní, poslouchejte. Ahoj Vítku, rychlokvašky jsou velmi snadné. Do sklenice natlačené okurky se zalijí slanou vodou, dává se 50 gramů soli na litr vody. Je dobré ji malinko ohřát, aby se sůl rychleji rozpustila. Důležité je, aby okurky zůstaly pod hladinou celou dobu a nevyplavaly nad hladinu. Poslouží k tomu 2-3 listy vinné révy, když nejsou, nevadí, a nějaká špejle, která se namáčkne na povrch sklenice, aby okurky zůstaly ponořené. V teple jsou okurky hotové za 3 dny. A teď to nejdůležitější. Aby se zastavil kvasný proces, je zapotřebí všechnu vodu ze sklenice nalít do hrnce a nechat projít varem. Tím se kvasinky zahubí a kvasný proces se zastaví. Ještě za horka se lák naleje zpátky do sklenice. Při nalévání horkého láku do sklenice s okurkami se prý má dát nůž pod sklenici, aby láhev nepraskla. Fyzice v tomto případě nerozumím, píše Pavel, ale funguje. Je to mňamka, tak to stabilizované okurky vydrží v lednici, až se nesní. Dobrou chuť. A kdyby cokoliv, tak napiš. No tak Pavle, já to zítra zkusím a pak napíšu, jak se to povedlo. Nicméně za recept velmi děkuji. A kdyby ostatní posluchači měli zájem, tak mi napište, já vám ten recept přepošlu. Tolik teda okurky, ale já jsem vám hlavně slíbil, že se podívám.

díváme na to, co vás čeká ve vysílání Country Rádia. Tak o víkendu v sobotu budeme vysílat celý den z místa konání, to znamená Spikovic. Páteční speciál, který vysíláme od 19 hodin, je prémiové vydání pořadu Karavana. To pro vás chystá Jirka Vondráček s Denisou Markovou. V pátek dopoledne od 11 hodin bude dopolední káva s Milanem Schmidtem. Hostem bude Honza Nedvěd mladší a přinese nové CDčko a pozve na koncerty a řekne, co je nového u příbuzných. Ve čtvrtek večer od 19 hodin to bude Dvora na country. A zítra večer od 19 hodin je Country Time. V první polovině hodiny budou ty hitparády aktuální historické a v druhé polovině bude legenda Bob Dylan, takže se máte na co těšit. No a teď už si pustíme Spiritual Quintet a Karla Zicha, Kovbojův nářek. Příjemný poslech.

Co nějak začne, tak taky musí skončit a z 11. srpna nám zbývá o něco málo méně než 6 minut, tak je nejvyšší čas si říci ještě jednou, jaké bude počasí a rozloučit se. Tak začneme tím počasím. Noc bude chladnější a jasná, protože i noční obloha je jasná nebo skoro jasná. Nejnižší noční teploty klesají k 11 až 7 stupňům, v údolích až k 5 stupňům, na jihu Moravy ale bude kolem 12, čili tepleji. V 1000 metrech na horách bude kolem 8. Ale pozor, pozor, ojedinělé se může někde objevit i slabý mrazík. Foukat v noci bude slabý vítr ze severních směrů. Zítra bude slunečno a většinou budou panovat letní teploty, protože bude převládat jasná obloha. Nejvyšší denní teploty tak budou zítra stoupat k 25 až 29 stupňům. Na severu a severovýchodě území bude jen 22 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě o 4 víc, čili 21. Foukat pak bude slabý během dne na východě místy mírný severní až severovýchodní vítr. Tlaková tendence zítra slabý vzestup, postupně se trvalý stav a rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne pak dobré. Program dnešního večerního vysílání na Country Rádiu je zcela vyčerpán. Doufám tedy, že nevyčerpal vás a třeba vás i příjemně pobavil. Pěknou dobrou noc a úspěšnou středu vám ze studia přeje a loučí se s vámi Vítek. A slyšíme se zase v sobotu z Pikovic. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer a příjemný poslech vám všem přeje opět starší archivář druhé kategorie Bez junior. Ani si nesedejte a vzhůru dosedel, čili na kůň.

Náš malý koňský výlet zahájila skupina Restless Heart. Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz. Tak se jmenuje první vítězný hit, který v roce 1975 proslavil zpěváka a skladatele jménem Tom T. Hall. No a svého pohádkového prince i s jeho bílým koněm pošle do háje Taylor Swift.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvillské dvoraně slávy.
1: Také dnes tu mám další dvojici interpretů, kteří byli uvedeni do Country Music Hall of Fame v roce 2001. Tedy ono jich je poněkud víc. Jedná se totiž také o legendární čtyřčlennou vokální partu The Jordaniers. Soupiska všech umělců, kterým tahle studiová parta zpívala vokály, by byla hodně dlouhá, tak zmíníme aspoň Elvise.

V roce 2001 byl uveden také producent Don Love, jeden ze čtyř zakladatelů tak řečeného Nashville Soundu. Pro vydavatelství Columbia vyhledal v 50. a 60. letech minulého století celou řadu talentů a budoucích hvězd. Připomeneme si ho slavným hitem Johnny Hortona, pod kterým je Don Love podepsán jako producent.

0: České kanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí kantry scény hezky postupně a po pořádku.
1: Po odchodu od Rangers, tehdy zvaných Plavci, se Radek Tomášek vydal na solovou dráhu. Založil vlastní doprovodnou kapelu a s ní také v roce 1974 vtrhl do nahrávacího studia, konkrétně do nahrávacího studia ve Smečkách. Čtyři nahrávky vyšly v tom samém roce na singlu a my si pustíme tři. Písničku Nespí už svítá se mi prostě nepodařilo sehnat. A tak snad ještě dodám, že kromě Radka Tomáška se nám pěvecky představí také Karel Hovorka.
0: Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: Každou třetí neděli v červnu se od roku 1966 slaví ve Spojených státech tak řečený Den otců. O 20 let později naspíval Haly Dan písničku Otcova náruč, která se od té doby stala jednou z nejhranějších skladeb tohoto svátku.

Hudební kariéra zpěvačky Haly Dan bohužel netrvala příliš dlouho. První album vydala v roce 1986 a to poslední, desáté, v roce 2003. O 3 roky později podlehla v pouhých 59 letech zhoubné nemoci.

V roce 1993 si pánové z doprovodné kapely Věry Martinové, tedy ze skupiny Gram, udělali radost a nahráli svoje vlastní album. Jmenovalo se To je liák.

0: Už několikrát jsme se za slavnou písní Jambalaya vydali na sever Evropy a dnes opět zakotvíme u švédských břehů. Šumnou rock'n'rollovou verzi z roku 1995 nám nabídnou Mickey Master a Barbara Mayer.
1: And here's one that Hank Williams wrote. I like very much. Goes like this.

Více než 170 milionů prodaných alb. Nejprodávanější solový interpret v dějinách Spojených států. Držitel rekordního počtu diamantových alb. Prostě Garth Brooks. Příští týden si pustíme pár jeho nahrávek a jednu hned teď. A ještě předtím se s vámi loučí od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

0: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.
1: Dřív než rychladnem a spletnem, ještě jednou hlavu svednem.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: dobrý den, pane Carboch.
1: Co pak tady děláte na lavičce?
0: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
1: Ale jo.
0: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
1: Myslíte sem na lavičku?
0: No tak kam jinam?
1: No tak jestli není moc studená zrovna?
0: To není, to ne.
1: Tak by si chvíli přised, no.
0: No.
1: A jo.
0: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
1: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
0: To chápu.
1: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
0: Tak.
1: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
0: No.
1: Jak je tohle možný?
0: To nevím.
1: No jo. Co vám hledáte?
0: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
1: Jste tady měl někde řízek?
0: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
1: Jsem někam na lavičku?
0: No, jsem zrovna.
1: Jo?
0: Ano.
1: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
0: No to byl.
1: Jo?
0: No.
1: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
0: A víte, že to je možný?
1: Jo.
0: Proč se ptáte?
1: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
0: No jo, to je možný.
1: No jo.
0: A hřeje vás to hodně?
1: No dost vám.
0: Jo.
1: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
0: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
1: Že jo?
0: Jo.
1: Já si o to již taky myslím, víte?
0: No jo.
1: Takže kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
0: no
1: že jo?
0: Právě. To je mi taky divný.
1: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
0: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
1: Víte, co jsem to říkal, já jsem no se myslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
0: Já už ho teďka jíst nebudu, víte?
1: Ne.
0: Ne.
1: Co baví, řízky nerad, nebo co?
0: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
1: A
0: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
1: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
0: Jak to, že najednou nechcete?
1: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
0: Jo.
1: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
0: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
1: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
0: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, aha, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
1: Ale jo, to jo, já bych si dal.
0: Tady náhodou, víte,
1: no jo,
0: takže
1: tak to jo, to
0: víte,
1: zase.
0: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
1: To nevadí, to mě stačí, to je. No jo, no jo, to je dobrý tohle, to.
0: No jo.
1: Nějaký moučník nebo co, ne?
0: No, říkám, závin.
1: Aha, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
0: Závin.
1: A jo.
0: Vy to neznáte?
1: Jo, to já znám tohle, ano.
0: Proč byste to neznal?
1: Už jsem taky někde jet tohleto.
0: No, proč by ne?
1: A jo. To je takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
0: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
1: No jo, opravdu no dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
0: Vždyť, když je to jablečnej závin...
1: No to je pravda, to je s ovocem většinou bývá, jo. To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
0: Kde pak? Jabka!
1: Jo, jabka, aha.
0: Jabka.
1: Opravdu dobrý to je, jo.
0: No.
1: Chutná skoro jako štrůdel.
0: Ale to je přece štrůdel.
1: Jo, to je štrůdel,
0: no,
1: jo.
0: Všem, no.
1: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
0: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
1: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
0: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
1: No. Je to opravdu moc dobrý, ano.
0: No.
1: Já bych řekl, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
0: Dobrý je to.
1: Jo.
0: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
1: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě něco jiného.
0: A Ale vy mě nerozumíte.
1: Ne?
0: Jabka v županu jsou pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
0: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
0: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
1: No to je možný, no. Ano, jo.
0: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
1: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
0: No to je potom jaksi ten pečený župan.
1: Jo.
0: No.
1: A on ten župan se peče sebou?
0: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
1: No to je pravda.
0: No.
1: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
0: Pak to chutná výborně.
1: Jo.
0: Vy si to zkuste někdy udělat.
1: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
0: Ty jabka v županu.
1: Aha, takhle, jo.
0: No. A jak se to dělá, to no máte...
1: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
0: Jo.
1: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
0: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. Se to dělá.
1: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
0: No proč, když je to dobrá kuchařka?
1: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
0: No.
1: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
0: Jo, jo.
1: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
0: Jo, ale to jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
1: No já už taky mám posvačně, no jo.
0: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbo, udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
1: Já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
0: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
1: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
0: Jo, tak.
2: Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku. Já i kapela vám přejeme dalších krásných 35 let, protože nám přinášíte radost a je to hrozně hezké poslouchání. Takže mějte se hezky, zdraví Pacifik a Helena Maršálková.

0: Sisters.
1: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

města chat. Dál od města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat.

uletěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už

se o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.